0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám 3 kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přiložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kynuté. Kynuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kynuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačují všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě lívance kynuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to 100%, občas se může něco nepovést. A doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, již recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem, tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého, vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch dvou měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme?
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo. Nebo jakýkoliv jiný tuk, vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo, poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý. A přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Vypadá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte tři, dáte tam tři. Když tam dáte jeden, dáte tam jeden.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mhm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený.
2: Mm-hmm. Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? To tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a to těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem o Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokáže udělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta. Potom se upravuje, uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější, i když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvý, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, aby měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlépe, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Semcovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Zpálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku.
2: No, ano.
1: Ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte to nikdo.
1: Už ta představa je hrozná.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, v trubě. A dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo? Z
2: no, nebo to tak nějak dá jíst.
1: A já vím, že čirina vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. A na to se dá ten špíček našpařenej.
2: No jo, špíček, no.
1: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svého farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský Dobošův dort?
2: Je to, co neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert, dort, prostě taky jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají Doboš.
2: Já nejsem takový jedl jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová, jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Uh-huh. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bez
2: Může strát. Být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vaše

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přineseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak...

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil jí krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.

A sluší se hned v úvodu říci, které muziky a muzikanty dnes uslyšíte. Samozřejmě místní, v čele s cymbálovou muzikou Jury Petrů, varmužovou cymbálovou muzikou Josefa Válka, takže vzhůru do Milotic.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé tři dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé dva roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít. Takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra a energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky a nebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takoví, kteří u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálí nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takový lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
1: No, my se tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
0: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury, tam jsem objevoval, ale nejenom tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí, jak s nimi žijeme. Od kolébky a

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech otančili to, co za ten rok vytvoří.
2: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalu je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé. Tradice jsou živé a proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za co jsem neuvěřitelně vděčný. Takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
2: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a když projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku vinných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůru vinných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní vinné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
2: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy, jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní, dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šídleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šídlenách. Můj malý 4. syn se ptal, a co tam tatí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat do budoucnosti? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase, ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. Dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A tak to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou, aspoň zanotovat.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ze Svatobořic, tak bych zvolil písničku třeba Svatoborský dvorku. Svatoborský dvorku, svědčí ti dvorkem být, mojej galánečce, svědčí po něm chodit, mojej galánečce, svědčí...

0: se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michálem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž, to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž, jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu, můj názor je ten, že si s tama odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu? Kdo to ví?

0: po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybrala jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme. A díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady víceméně ani ti lidi ty Milotice Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severozápad a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali, a když potom chutnají já tým lidem, tak je to pro mě obrovské potěšení. A hlavně vrátím se k tomu místu tady, je to kouzelné, že tady bývá ten národopisný festival, tak to má vlastně takové to své kouzlo, mezi týma sklípkama hrají cymbálky, tady probíhá pořad, je to prostě nádherné.
2: Kdyby nebylo svý...

0: A nemohli bychom být na Kyjovsku, kdybychom nepotkali naživo i ikony kyjovského folkloru. A mně se hned první večer povedlo potkat proslulého cymbalistu Juru Petru a pokusili jsme se o rozhovor uprostřed programu. Jura Petru a Milotice, jaký to ve vás tady ta atmosféra vyvolává dojem? Proč sem jezdíte?
1: Mám z toho radost, zkrátka vidím, že to pokračuje. Je to příjemný, prostě vymýšlí to mladí lidi, má to vtip, je to dobrý. No. Zkrátka se tu bavíme.
0: Všichni se tu baví, ale jako my bychom měli asi popsat posluchačům i z jiných koutů republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné?
1: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
0: Celá rodina Petru je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
1: No já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přece jenom věkem a taky dává možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, protože takového charakteru, jak je tady v Miloticích. Tady mě to baví. Já nepotřebuji sedět ve sklepě někde, kde mě nějaký host hodí na cymbal u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle už, to prostě už ne, jo. A i kdyby mě platili, jak by mě platili, to dělat nechci. Takže víceméně mě baví tady tohle, no. Když je to jako v duchu toho lidového, a není to komerční, nemusí to být vůbec placený. Já taky už 41 roku dělám mužský sbor v Kyjově zadarmo, nikdy jsem na to nedostal kačku. Prostě, kdyby mě to nebavilo, tak tohle dělám. No.
0: A co chystáte dalšího?
1: Chystám teď kompletní zpěvník, protože jsem na těch zpěvníků napsal několik. Jo. 4 díly zpíváme v Kyjově, no a další, já nevím, Kyjovská svatba, a legrudské písničky a teď to chci svázat prostě do jedné knihy, kde bych popsal i historii kyjovského mužského sboru a protože už vlastně ten mužský sbor vznikl v 61. roku a je tam i spojímavých takových zajímavých pohledu na ty období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a jsou i nějaké fotky a rád bych se komplexně to zpracoval a rád bych to vydal.
0: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na kyjovské Slovácko a na kyjovské Dolňácko?
1: Protože to je dobře, no.
0: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
1: Zdravím všechny, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jinačí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
2: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
3: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
2: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbal Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série.
2: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

0: těmito tóny v podání cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok a uslyšíte tam všechny muzikanty, které jste slyšeli dnes, tedy cymbálovou muziku Jury Petru z Kyjova a samozřejmě i folkloristy a vinaře z Kyjovska, které jste slyšeli v rozhovorech dnes. A já se na vás těším už příští sobotu při objevování utajených pokladů regionu. Krásný týden vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, to je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: Určitě.
1: Jak je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzičná a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluvíme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměně vlastně namá

Aha, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění je typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal, v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, ale v okamžiku, kdy se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácá. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takovej zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak, a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli postoupila věda někam dál. A primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzem. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolní ten nos, to znamená odstranit ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostaví až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takový trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém. A ani v té druhé fázi, kdy jsem byl, jako řekněme, plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila, ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekty léčby, takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval, jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření, je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů, je to to, že má poruchu čichu, která se měří a je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme a je to to, že je astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může ji mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové. A myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Silničáři odkládají opravu křižovatky u výjezdu z Litomyšle na Vysoké Mýto. Hasiči v sobotu po celém Česku zasahovali zhruba u 90 požárů, polovina byla v přírodě. Fotbalisté Pardubic získali první bod v sezóně, s Mladou Boleslaví remizovali. A počasí dnes čekejte většinou polojasno až oblačno a teploty do 34 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní ráno. Ředitelství silnic a dálnic musí odložit opravu křižovatky v Litomyšli u výjezdu na Vysoké Mýto. Cílem úprav bude zlepšení dostupnosti do místní části Nedošín díky novému odbočovacímu pruhu. Práce měly původně začít 24. srpna, ale to by mohlo způsobit dopravní potíže, říká mluvčí radnice Petra Jiráňová.
2: Na základě připomínek vedení města a zhotovitele stavby dálnice D35 a také na základě negativního stanoviska Policie České republiky se vlastně vedení ŘSD nakonec rozhodlo tuto stavbu odložit až po dokončení dálnice D35.
1: Vědci v Krkonoších testují speciální kameru. Ta při jízdě autem fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Spolu s drony a klasickým terénním průzkumem jim má pomoci zjistit, kde se invazivní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří. Výsledky pak pomohou ochranářům jejich šíření účinněji omezovat.
3: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
4: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
5: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů. A kamery.
4: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
6: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů, pokračuje za generální ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
7: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
6: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Fotbalisté Pardubic získali první bod v sezóně. Ve čtvrtém ligovém kole remizovali s Mladou Boleslaví 1-1.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Večer se od severozápadu ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nedělní teplotní maxima 31 až 34 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, jen místy budou mírně nepříznivé, tlak postupně mírně klesne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásné nedělní ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Jsou 4 minuty po páté a už tady chystáme muziku, aby vstup i do toho dalšího víkendového dne byl alespoň o chlup příjemnější. Na koho se těšit? Xindl X s Mirkou Miškachovou zaspívají, také Ilona Čáková nebude chybět a na úvod si dáme skupinu Argema. Pro většinu dětí znamenají letní prázdniny výlety, koupání a hlavně spoustu zábavy. Některé z nich ale tráví léto v nemocnici. I tam se můžou dočkat smíchu a trochy prázdninové atmosféry, a to díky zdravotním klaunům. Více se o nich dozvíte už za malou chvíli. Jáchymům posíláme gratulaci k dnešnímu svátku a všem ještě jednou příjemné nedělní ráno.
0: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Jsme v druhé polovině letních prázdnin pro některé děti, ale to letošní léto znamená místo výletu a koupání pobyt v nemocnici. Zpříjemnit jim ho pomáhají zdravotní klauni, profesionálové, kteří už 25 let přinášejí do nemocnic smích a trochu odlehčení. Reportér Jan Rozum natáčel v nemocnici v Jablonci nad Nisou.
1: Já si zaklepnu a pak vstoupíme. Dobrý den, malá vizita, můžeme na chvilku?
2: Strašné horko.
1: Jsi Matyáš, Matyáši? Ano. Výborně, teď už snad pokoj.
3: Zdravotní klauni navštěvují jabloneckou nemocnici pravidelně jednou týdně v průběhu celého roku, včetně letních prázdnin. To bývá počet dětských pacientů o něco vyšší, popisuje mluvčí nemocnice Nikola Rubešová.
4: Opravdu vnímáme, že v letních měsících se ty kapacity tady na našem pediatrickém oddělení navyšují. A to z důvodu toho, že spousta lidí sem jezdí třeba na prázdniny a může se cokoliv stát.
3: V Libereckém kraji vystupují klauni kromě jablonecké nemocnice taky v krajské nemocnici v Liberci, České Lípě a Libereckém Jedličkově ústavu. Jejich přítomnost hodnotí pozitivně i zdravotnický personál, pokračuje nemocniční učitelka Iva Perglerová.
5: Je to strašně fajn, protože vlastně každou středu, když přijedou, tak sem prostě přinesou radost, veselost, děti to očekávají, některý s napětím, některý se trošku bojí, ale většinou se pak hrozně smějí. Je to prostě pro ně hrozně povzbuzující, protože v těch situacích, jakých tady jsou, tak je to prostě vzpruha.
3: Můžete se představit posluchačům?
1: Moje jméno je Krupička, Vlastík.
6: Vlastík Krupička, nejlepší pan doktor z okolí,
1: že? A tak se
6: Já se jmenuji Heda Hrudková, budoucí vrchní.
1: Já říkala už první den, co nastoupila.
6: To je pravda.
3: Říkají klauni, jejich představitelé a celá organizace může fungovat díky dárcům.
7: Primární zdroj příjmu je od individuálních dárců, takže jsou to jednotlivci, kteří nás vlastně dlouhá léta podporují, mnozí z nich i od vlastně začátku vzniku zdravotního klauna celých 25 let. Jsou to nějaké firmy, jsem tam nějaké granty.
3: Vysvětluje specialistka sociálních sítí zdravotního klauna Pavlína Mašková. Více informací o klaunech a možnostech, jak pomoct, najdou zájemci na webových stránkách zdravotniklaun.cz. Z Jablonce nad Nisou Jan Rozum, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Je neděle 16. srpna. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1868, 34,5 stupně Celsia, nejnižší naopak v roce 1908. Tehdy teploměr ukázal pouhých 8,8 stupně.
1: Počasí.
0: Dneska se maximální teploty budou pohybovat mezi 31 a 34 stupni, na horách v 1000 metrech naměříme 22 až 25 stupňů. Jinak má být polojasno až oblačno, přechodně i zataženo, později večer se od západu ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Vítr bude vát slabý, během dne se změní na mírný severozápadní až severní a bude mít rychlost do 6 metrů za sekundu.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: tvojej zemi. Mirka Meškechová, Xindl X a Cudzinka v tvojej zemi. 5.23 ukazují hodiny a o další minuty v našem vysílání se teď postará moderátorka Marie Tomsová. Tentokrát si trochu postěžuje na dnešní komunikaci.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Bývávalo to jednoduché, když jsme se někoho zeptali, jestli s někým jiným už mluvil, zpravidla následovala odpověď už ano nebo ještě ne. Dnes už můžeme na tuhle prvobytně pospolnou dobu vzpomínat jen se slzou v oku. Chceme být přece světoví, takže už tahle otázka nemůže být primitivní, proto se s náležitou důležitostí a patřičně zachmuřeným výrazem ptáme, už si to s ním komunikoval? A co jste vynegociovali? V prvním obrazu 60 let staré hry Václava Havla Vyrozumění zní dotaz v umělém úředním jazyku Ptidebe. Jehož vynálezcem byl Havlův bratr Ivan ještě úderněji. Rako, hutu, d, dekotu, eli, trebomu, emusohe, vdegar, it, stro, renu, er, grik, kendi, alif, zvide, dezu, kvindal, fer, tekinu, seli. Na to se samozřejmě nedalo odpovědět jinak než dekto il tre entvester, kilek kh, orka epil i bodur, deptidepe, emete a vida. Zdá se, že se v jazyku Ptidepe zhlédla i současná česká politická scéna. Pokud průměrný občan jako já vydrží sledovat televizní debatu nebo vyslechnout projev politika, zjistí, že politici zhusta mluví řečí, která se úmyslně míjí s přirozeným způsobem vyjadřování. Přejít k normálnímu jazyku většina politiků nemůže, protože neprůhlednost, kterou pomocí Ptidepe vytváří, jim přichází vhod především v případech, kdy jsou podezřelí z nějakého více nebo méně kalého jednání. Úředníci navíc můžou formou Ptidepe snadno předstírat, že v systému zodpovědnost neexistuje a viníkem tedy rozhodně nejsou oni. A tak se od nich znovu dozvídáme, že máme nemalé rezervy, které se naší komplexní připravenosti daří využívat, samozřejmě díky našim bohatým zkušenostem a překonávání složitých podmínek. Teprve potom výsledky, kterých bylo dosaženo, vytvářejí předpoklady pro cíle, které chceme dosáhnout, a půdu pro jednání, která samozřejmě budou uskutečňována. Stejně tak zboží v obchodech nezlevní, ale budou k dostání ve výhodných cenových relacích, to ovšem za předpokladu, že budete mít dostatek finančních prostředků, tedy peněz. To pak každý rychle pochopí, že rekonstrukce kolejové trasy může trvat měsíce, zatímco oprava kolejí by byla hotová za několik dní. Sněhová kalamita zní naléhavěji než obyčejné sněžení a velkokapacitní kravín se nedá s velkým kravínem srovnat, protože je mezi nimi podobný rozdíl jako mezi Saturninovým ševcem a majitelem výrobny obuvi. Používání obecných obsahově chudých výrazů je snad nejvýraznějším rysem přičinlivého vyznavače soudobého Ptidepe, který by se rozhodně nesnížil k vulgárnímu vyjádření, že vlak stojí před nádražím, když se může souprava nacházet před budovou Českých drah. Špičkou výrazových prostředků z této oblasti jsou slova kapacita, realizace a opatření. Pojem kapacita, definovaný přesně ve fyzice, byl kreativně rozšířen na schopnost produkovat určité množství výrobků. A tak hrdé konstatování byly vybudovány kapacity může ve skutečnosti značit, že byl postaven prasečí chlívek, otevřena prodejna potravin nebo zavedena nová autobusová linka. Slovo realizace mělo znamenat převedení do reality něčeho, co dosud realitou nebylo. Původně se tedy dal realizovat plán, úmysl nebo nápad. Teď se ale dá realizovat skoro všechno, včetně úvěru, kdejakého opatření nebo těch nešťastných kapacit. Pokud dřív někdo něco nebo na něco zapomněl, dalo se na něj ukázat prstem, teď ale zpravidla dochází k opomenutí a bác ho. Odpovědnost konkrétní osoby mizí jak pára nad hrncem a jev může klidně nabít charakteru přírodní katastrofy. A tak se ve školních jídelnách nejí, ale probíhá stravování a na firemních poradách, mítincích, dochází k přehodnocování a postupnému soustřeďování všeho možného, což je ovšem třeba patřičně navnímat. Ale je léto a tak končím optimisticky v naději, že se brzy na místo věty babička měla syna a dvě dcery, nedočkám vysvětlení, že k realizaci rodinné reprodukce došlo prostřednictvím většího počtu descendentů. Vaše MT.

0: šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ve Vraclavi na Orlicko-Ústecku dnes bude slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku Pardubického kraje, informuje o tom hejtmanství. Vraclav letos získala ocenění v konkurenci dalších 22 obcí. Ještě dnes je pro pacienty v pardubické nemocnici přesunutý urgentní příjem a pohotovost pro dospělé. Lidé je najdou dočasně v přízemí budovy číslo 1 v prostorách kontrolních ambulancí. Důvodem je oprava podlah. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje dostane 7 nových sanitek. Jejich nákup je součástí průběžné obměny vozového parku. Auta, která si převezmou záchranáři přímo v Hradci Králové, budou mít navíc takzvanou preferenční jednotku, která umožní získat přednost na světelných křižovatkách. Poslední 2 týdny zbývají na to, aby se zájemci přihlásili do akce Ukliďme svět. Při ní dobrovolníci z lesů a parků odnášejí plastové lahve, sáčky nebo plechovky, které tam nechali třeba turisté. Lidé mohou zaregistrovat vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat. Uklízecí maraton je naplánovaný na 18. až 20. září. A ještě krátce ze sportu. Po sobotním programu Barum Rally Zlín je jasné, že závod bude mít nového vítěze. Obhájce prvenství Jan Kopecký totiž kvůli technickému problému odstoupil. Před nedělním závěrečným dnem je v čele Adam Březík. A počasí. Dnes čekejte polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Večer se od severozápadu ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nedělní teplotní maxima 31 až 34 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dobré, jen místy budou mírně nepříznivé, tlak postupně mírně klesne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Kvůli staročeské pouti je pro dopravu uzavřená v Ronově nad Doubravou na Chrudimsku Lichnická a Čáslavská ulice. Uzavírka je plánovaná do dnešní 21. hodiny, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy připravila Míša Spáčilová. Posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Základní škola u kostela v Moravské Třebové bude mít nejenom novou přístavbu, ale i vstup do budovy. Děti tak do ní budou mít bezpečnější přístup. Byli jsme se podívat, jestli to stavbaři stihnou do začátku nového školního roku. Za chvilku se dozvíte víc. Do té doby muzika, písničky, které nestárnou, obstarají Václav Neckář anebo Leona Machálková s Petrem Kolářem.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.
4: Meet

0: Václav Neckář a jeho lékořice pro zpříjemnění nedělního rána. To trávíte s Českým rozhlasem Pardubice a dál přejeme pohodový poslech. Letní prázdniny využívá základní škola u Kostela v Moravské Třebové k rozsáhlým stavebním úpravám. Dělníci budují nový vstup do školy, upravují chodbu a v areálu staví také novou budovu s moderními učebnami a zázemím. Nový vstup má zároveň zvýšit bezpečnost dětí při příchodu do školy. Podrobnosti zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Pardubice Věra Pavlasová u vedoucího odboru investic Petra Matějky.
1: Tady stojíme za tím obočním vstupu do základní školy. Město z něho bude dělat nový hlavní vstup. Je to hlavně z důvodu bezpečnosti dětí, kdy tady není žádný provoz automobilů a umožní to lepší organizaci i uvnitř školy při vstupu do budovy.
2: My jsme vstoupili dovnitř, tady se taky pracuje.
1: Ano, tenhle vstup se kompletně předělává, zmizela tady příčka jedna, bude kompletně opraven, dveře, jak vidíte, jsou zatím nahrazeny provizorními, původní dveře jsou na restaurování.

0: u odborného truhláře.
1: Je tady ještě docela dost práce, stihnout to do zahájení nového školního roku?
0: Stihnou to, kromě zádveří, které se vyrábí, bude to kompletně prosklená stěna, tam je ta výroba delší, takže to bude později, ale ten vstup již může sloužit, případně může za začátku sloužit i původní boční vstup z ulice Farní.
1: Tak pojďme se podívat na tu hlavní stavbu tady u této školy.
0: Tady vidíte, že už se připravují další části betonování přízemí. Část už je hotová, nyní se chystá pokračování tak, aby vše běželo podle harmonogramu.
1: Ten harmonogram jste museli už několikrát měnit, teď už je definitivní?
0: Tohle je nový zhotovitel, harmonogram máme od počátku smlouvy zatím nezměněný a pevně věříme, že nás nic nepřekvapí a bude dodržen.
1: To znamená, že to bude hotové kdy?
0: Počítáme, že to příští rok bude hotové.
1: Pojďme ještě shrnout, co tady všechno bude.
0: Výdejna jídel, budou tady školní družiny, odborné učebny, zázemí pro pedagogy, nová sborovna.
1: Proč se město rozhodlo investovat do přístavby základní školy u kostela, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
2: Chtěli jsme, abychom ve městě měli dvě srovnatelné školy, které mají dostatečné adekvátní zázemí. Na základní škole u kostela chyběl stravovací provoz a především zázemí pro odborné učebny, aby pedagogové měli dostatek prostoru a dokázali výuku kvalitně zajišťovat.
1: Nová přístavba základní školy u kostela bude stát přes 60 milionů korun. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.

0: Je 6:45 s vámi Český rozhlas Pardubice a mám tady pozvánku na prohlídku města nazvanou Pardubice po roce 1845. Ta vás seznámí s proměnou Pardubic po roce 1845, kdy se z klidného města začalo stávat opravdu moderní centrum. Prohlídka vás provede obdobím dynamického rozvoje, který ovlivnila především železnice, průmysl i nové urbanistické koncepce. Společně se vydáte od historického jádra přes náměstí Republiky s architekturou přelomu 19. a 20. století kolem Tyršových sadů až k místům spojeným se sportovní historií města. Dozvíte se i víc o proměnách Masarykova náměstí, významných stavbách i každodenním životě Pardubic. Tak tahle prohlídka začíná v 10 hodin u kostela svatého Bartoloměje. Jinak místo je potřeba zarezervovat, buď to na stránkách pardubice.eu anebo přímo v turistickém informačním centru. Počasí. Dneska bude polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Později večer se od severozápadu ojediněle vyskytnou přeháníky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty budou mezi 31 a 34 stupni. Na horách v 1000 metrech naměříme 22 až 25 stupňů Celsia. A vítr povane slabý, během dne mírný, severozápadní až severní, rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 6 hodin. Cestování je takovým vděčným tématem mnoha pořadů, včetně těch zábavných. Právě na cestách je totiž obvykle možné zažít spoustu toho, co pak stojí za vyprávění. Notabene, když jste v hodně vzdálené zemi, kde lidem nerozumíte ani slovo. Bavič Petr Novotný kdysi navštívil Čínu a na vlastní kůži poznal, co je to jazyková bariéra. Petru Jančaříkovi pak na adresu Číňanů řekl:
1: s nima se nedomluvíte, nemyslete si, že oni umí anglicky, ale tam ještě ke všemu ani takový slova, které jsou známy i nám, co anglicky třeba neumíme, jako třeba airport, nebo taxi, toalet, stop, TV, hotel. To jsou věci, které oni taky nerozumí. To je debata, hele. Mě si měl vidět, jak jsem se dohadoval v čínském taxiku, když jsem chtěl jít na letiště. Něco tak šíleného si neumíte představit. Já jsem si uvědomil, že tam letiště nedojedu, protože on neví, co chci. Samozřejmě jsem předvedl letadlo vzlet, já jsem uměl pak už všecko. Já jsem dělal přistání, dělal jsem prudký vzlet, otočky ve vzduchu, jo, dělal jsem všecko.
2: Loping.
1: To děsně bavilo, to rozesmalo toho Číňana.
2: Ale čas běžel,
1: čas běžel, ale hrozně pro mě. Pak jsem měl několik nápadů, které všechny byly špatný, že třeba jsem mu dal svoji letenku, ať se podívá, ta byla celá čínský. Ten si projít děsně se mu líbila, pochválil mi, vrátil mi a furt jel vědět, kam pojedu.
2: Ale tak sametr běžel, ne?
1: Tak sametr běžel, ale mě letělo letadlo. A hlavně pak mě napadl další nápad, ten už nebyl tak blbej, že se nechám vozit po městě a vylezu u prvního hotelu, vlezu do recepce, najdu tam někoho, kdo mluví anglicky, toho vyvleču ven, aby taxikářovi řekl, že chci na letiště. To je docela chytrý. Až na to, že taxikář neví, co to je hotel. Takže nakonec jsem udělal něco tak neuvěřitelného, ale to mě zachránilo. Já jsem měl 5 minut na to, abychom vyjeli, jinak je konec.
2: To se dá zabít.
1: Já jsem, člověče, svým mobilem zavolal do Prahy na mezinárodní informační telefonickou službu. To jsem měl naštěstí v paměti.
2: To bylo dražší než ta letenka.
1: To bylo drahý dost, no. Požádal jsem, aby mi dali telefonní číslo na české velvyslanectví v Pekingu. Oni mi dali číslo, já jsem zavolal na vyslanectví v Pekingu a poprosil jsem telefonu někoho, kdo umí čínsky. A tam mi dali někoho, kdo umí čínsky, já jsem to dal ke sluchátku taxikářovi, ten řekl, jo, peťo, maťo, kaňa, poň, a už jel na letiště.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Horko i nízké výkupní ceny mléka komplikují zemědělcům v Pardubickém kraji chov dojnic. Na Českých horách přibylo úrazů, u kterých zasahovala horská služba. Fotbalisté Pardubic získali první bod v sezóně, s Mladou Boleslaví remizovali 1-1. Dnes čekejte v kraji většinou polojasno až oblačno a teploty do 34 stupňů. Dobré nedělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Zemědělci v Pardubickém kraji musí v horkých dnech ochlazovat dojnice ventilátory vodou nebo automatickými sprchami. Vysoké teploty snižují jejich příjem krmiva i dojivost. Chovatelům navíc komplikují situaci nízké výkupní ceny mléka, které podle nich nepokrývají výrobní náklady. Například Agrokunčina denně vyprodukuje asi 11 000 litrů a na každém ztrácí zhruba korunu 50, říká ředitel společnosti Marek Šejnoha.
3: V loňském roce jsme provedli velkou přestavbu dojírny za 20 milionů korun. Bohužel jsme úplně nevyužili loňské ceny mléka, kde vlastně průměrná cena byla nějakých 13 korun 30, což konečně po dlouhé době byla realizační cena pokrývající náklady.
1: Horská služba má během letošních prázdnin zatím více práce než v loni. Nejvíce práce záchranářům přidělali úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horské služby Marka Friše mírně přibylo výjezdů i v Krkonoších.
4: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakou cyklistů, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava, takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový a aparátu, to znamená nějaký kotníky a takový.
1: Příměstské vlaky v Praze a okolí nově hlídají bezpečnostní kamery. České dráhy je instalují do souprav City Elephant, které z metropole jezdí třeba do Benešova, Berouna, Kolína nebo Kralup. Praha a Středočeský kraj za monitorovací systém zaplatí 88 milionů korun. Do jednoho vlaku dopravce umístí 42 kamer.
2: Sport.
1: Fotbalisté Pardubic získali první bod v sezóně, ve čtvrtém ligovém kole remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Trenér východočeského celku Jan Trousil litoval toho, že jeho tým neudržel vedení. A jedním z důvodů mohla být i neobvyklá ztráta tří důležitých hráčů kvůli zranění hned v prvním poločase, pokračuje Trousil.
5: Myslím, že zrovna je zápas jako je s Boleslaví, která je velice silná na míči a vyšel jí fantastický vstup do soutěže. A věří si, tak na to potřebujete mít tam velice dobře, hlavně v tom středu hřiště běžecký hráče a i na tom hrotu, aby to dobře presovali a nám z toho vlastně tři hráči vypadli.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Večer se od severozápadu ojediněle vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nedělní teplotní maxima 31 až 34 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, jen místy budou mírně nepříznivé, tlak postupně mírně klesne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Sportovní akce uzavřela pro dopravu silnici nižší třídy v katastru Poličky, konkrétně v místní části Modřec. Uzavírka je plánovaná do dnešní 22. hodiny, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 6 hodin 4 minuty k tomu, s vámi Český rozhlas Pardubice a také nedělní dobré ráno s datem 16. srpna. Jáchymům přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Na letošním filmovém festivalu Litomyšl Fest byla také zpěvačka Bára Basiková. Uvedla tam film režisérky Heleny Třeštíkové. Ten mapuje její život a kariéru během 50 let. Krátce po projekci ve Smetanově domě, který zpěvačka velmi dobře zná už od dětských let, jsme s ní natočili rozhovor a ten uslyšíte už za malou chvíli.
2: Dobré

0: Lásko nečekej, zpívala Věra Špinarová v nedělním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Jak už jsem říkal, tak zpěvačka Bára Basiková v Litomyšli na filmovém festivalu představila snímek režisérky Heleny Třeštíkové, který mapuje její život a kariéru v průběhu 50 let. Dokumentární film zachycuje nejenom její hudební začátky, muzikálové role, ale i osobní příběhy ženy a matky, která se vyrovnává s rozdílem mezi veřejným obrazem a soukromým životem. Krátce po projekci je ve Smetanově domě oslavila reportérka Naďa Kubínková a zjistila, že zpěvačka Litomyšl dobře zná. Už jako dítě tam totiž jezdila na prázdniny.
1: Mně se vždycky v Litomyšli líbilo. Už jako dítěti prostě jsem cítila, že ta Litomyšl je něčím zvláštní, výjimečná.
2: Říká Bára Basiková. Do Litomyšle jezdila za svou babičkou a dalšími příbuznými, kteří bydleli jak v historickém centru, tak i na kraji města v paneláku.
1: Úplně jako poslední tady byla moje praprateta, paní Maria Straková, což byla dlouhodobá ředitelka mateřské školy zdejší, která je pod zámkem. A lidi si ji tady pamatují dodnes, protože to byl výjimečný člověk. Strašně milá a báječná žena.
2: Vypráví Bára Basiková, která se přátelila i se sochařem Olbramem Zoubkem. Ten v Litomyšle tvořil a jeho sochy jsou pevnou součástí města.
1: Měla jsem ráda jeho tvorbu. No a jednoho léta prostě jsem ho tady oslovila a od té doby jsme se tady setkávali a vídali. A no a já hlavně prostě zbožňuji jeho sochy. No, mě ty jeho sochy ve mně vyvolávají takový dojetí a takovou oslavu prostě člověka, lidské bytosti a lidského srdce.
2: Zpěvačka se několikrát objevila i na festivalu Smetanova Litomyšl. Klasickou hudbu poslouchá už od dětství.
1: Miluji čím dál tím víc. Jednak teda jsem se jí učila, když jsem byla v Lidové škole umění. Chodila jsem na hodiny zpěvu, tak jsem dělala vlastně klasický zpěv, nebo chystala jsem se věnovat se opernímu zpěvu a jít na konzervatoř, na kterou mě tedy nakonec nevzali. Ale tu hudbu jsem poslouchala pořád. Do toho samozřejmě patří i třeba filmová hudba a...
2: Jakou máte nejradši operu od Bedřicha Smetany?
1: No, tak Libuše je krásná, ale já teda teď poslední dobou spíš radši Dvořáka. Je to hloupé, že to říkám v Litomyšli, ale ne, samozřejmě stejně tak jako Bedřich Smetana, tak Antonín Dvořák byli velikáni, ale objevují i další prostě, jako byl Zdeněk Fibich nebo Bohuslav Förster. Samozřejmě Leoše Náček, to jsou géniové a jsem ráda, že pořád ten jejich odkaz funguje a působí.
2: Z Litomyšle, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: manieristický chrám v době baroka, tak se jmenuje přednáška spojená s prohlídkou barokního skvostu Litomyšle, kterou si můžete užít v rámci litomyšlských dnů barokní tradice. Sraz pochopitelně v piaristickém chrámu, nalezení svatého kříže z kolejí a začátek v 16 hodin. Přednášet bude Veronika Cinková, památkářka a historička umění. Počasí. Neděle má být polojasná až oblačná, přechodně nás čeká i zataženo, později večer se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 30 a 33 stupni, na horách v 1000 metrech naměříme 22 až 25 stupňů Celsia a vítr vane slabý, během dne mírný severozápadní až severní, bude mít rychlost do 6 metrů za sekundu. Už za chvíli nás čeká skupina Činasky. Hezké ráno.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Tentokrát se vlakem vydáme do Hlinska. Železnice protíná město od roku 1871, i když původně měla dráha vést přes Trhovou Kamenici. Jak se místní rodák Karel Adámek zasloužil o to, že koleje nakonec vedou Hlinskem? A jak se po rekonstrukci promění Hlinecké nádraží? To vše vám přiblíží Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kapradí skupiny Činasky pro zpříjemnění nedělního rána. To trávíte s Českým rozhlasem Pardubice a je 6.23. Před námi spotřebitelský servis, ve kterém dnes Josef Černý odpoví na další váš dotaz, který nám dorazil na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. A tentokrát vás zajímá přesná délka reklamační lhůty.
1: Pan Ríša reklamoval firemní počítač a s podivem zjistil, že reklamace nemusí být vyřízena do 30 dnů, když mu prodejce sdělil, že pro firmy tato lhůta neplatí. Na reklamačním listě ale není uvedena lhůta vůbec, takže to znamená, že může být libovolně dlouhá. Pane posluchači, pokud není uvedena žádná lhůta, potom by opravdu mohla být teoreticky libovolná, ale na druhou stranu, proč by prodejce zbytečně prodlužoval? V dnešní době, kdy se dá říci, že je nadbytek prodejců, je přece i v jeho zájmu vyřídit reklamaci co nejdřív a udržet si tak dobré jméno firmy.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V lesích v Pardubickém kraji postupně přibývá listnatých stromů. Jehličnany sice stále výrazně převažují, jejich podíl ale za poslední roky klesá. Lesníci nejčastěji vysazují smrk, dub, buk a borovici. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po ústupu kůrovcové kalamity se zároveň snižuje těžba poškozených stromů. Konír na zámku v Lanškrouně na Orlicko-Ústecku bude nově bezbariérová. Informuje o tom město, které tam instaluje novou schodišťovou plošinu. Hotová by měla být do podzimu. Hlavní zámecká budova je lidem s omezenou pohyblivostí přístupná déle než 10 let. Záchranná stanice v Lípě nad Orlicí dočasně pečuje o desítky raků. Přivezli je ze stavby obchvatu Solnice a pracovníci stanice jim musí vytvořit co nejlepší podmínky podobné jejich přirozenému prostředí. V nádržích se studenou vodou mají raci úkryty, vodní rostliny a speciální krmení. Poslanci opozičního hnutí Stana Pirátů chtějí znovu otevřít otázku manželství mezi dvěma ženami nebo muži. Návrh zákona připravil Karel Dvořák z hnutí Stan. Podle něj by mělo Česko zrovnoprávnit heterosexuální i homosexuální páry. Na řadě je sport. Plavec Jan Čejka postoupil do finále mistrovství Evropy na 200 metrů polohově. Čejka znovu vylepšil český rekord, tentokrát skoro o 1,5 sekundy na hodnotu minuta 58 sekund a 33 setin. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Později večer se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 30 až 33 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré, tlak se měnit nebude a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy, které připravila Míša Spáčilová, a teď už se opět vrhneme do dnešního nedělního dobrého rána. I tentokrát tu pro vás máme písničky, které nestárnou. Valdemar Matuška zaspívá, také Meky Žbirka, a těšit se můžete i na další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Pec toho bude cukrář Vojtěch Vrtiška a budou to kynuté sladké rohlíky. Podrobnosti prozradíme už za malou chvíli. Hezké ráno.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem, ale to, co by pravidelní posluchači Českého rozhlasu Pardubice určitě víte. Nicméně u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z těch jednotlivých let pak zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme každý týden. Tentokrát už je nedělají ale oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Dnes bude připravovat kynuté sladké, pruhované, plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom, cukrář Vojtěch Vrtiška. A jak zjistil Patrik Rozehnal, důvodem, proč chtěl Vojta recept péct, bylo kynuté těsto.
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl. A je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
2: Základní otázka, bude tam změna?
1: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
2: Naším úkolem v rozhlase je vždy popsat to, co vidíme, abyste tu představu měli dokonalou. Problém byl u toho těsta, které připravil Vojta. Bylo tak dokonale hladoučké, kulaťoučké, šišaté, jak dinosauří vejce.
1: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo?
2: No a další věc, popsat, jak se vlastně ty rohlíky plní, balí, připravují a přendavají na plech. I to se dozvíte.
1: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
2: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získal takovou hrázičku.
1: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
2: A opravdu se povedly, tak nadýchané a dokonalé, dlouho jsem je neměl.
1: Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte dnes po 10. hodině v pořadu Pochoutkový

0: rok. Ale recept mladého cukráře Vojtěcha Vrtišky najde už teď na našem Facebooku nebo na Instagramu, později i na stránce pochoutkovirok.cz. Také původní sladké pruhované plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom budou soutěžit s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
1: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Dnes je neděle 16. srpna, svátek má Jáchym, což je jméno hebrejského původu, které znamená Bohem vyvýšen. No a k jeho známým nositelům patří třeba básník a spisovatel Topol. Katolický kalendář pak připomíná svatého Rocha z Montpellier a Štěpána I. Uherského. Pranostika pro dnešek o svatém Rochu Brambor jen trochu. A ještě se podíváme, kdo dnes slaví narozeniny, třeba francouzský herec, scénárista a režisér Pierre Richard. Tomu je 92 let, 72. Má americký režisér, scénárista a producent James Cameron. Americká zpěvačka a herečka Madonna má 68 let. No a ještě se podíváme také na události, které jsou spojené s dneškem. Tak můžeme zmínit třeba tady citát z kroniky, tady z Pardubic, 16. srpen 1629. V den svatého Rocha stalo se v Pardubicích mezi 17. a 19. hodinou hrozné a strašlivé dopuštění boží, veliké hřímání, hrom do kostela svatého Jana Křtitele uhodil a kurky vedle štítu od hůry až dolů odrazil. Krov uvnitř potřískal, avšak nezapálil. Počasí. Neděle má být podle meteorologů polojasná až oblačná, přechodně nás čeká i zataženo, později večer se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 30 a 33 stupni, na horách v 1000 metrech naměříme 22 až 25 stupňů Celsia. Vítr vane slabý, během dne se změní na mírný severozápadní až severní a bude mít rychlost do 6 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vzpomínáte na seriál Ošklivka Katka? Právě tam zazněla píseň Evy Farné Jaký to je. Za 10 minut bude 7 hodin a my vyrážíme za sportem. Fotbalisté Pardubic totiž získali první bod v sezóně. Ve čtvrtém ligovém kole remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Východočeši byli dlouho ve vedení, o které přišli čtvrt hodinu před koncem, a zřejmě i kvůli kuriózní ztrátě hned 3 důležitých hráčů během prvního poločasu.
1: Je konec tohoto zápasu, fotbalisté Pardubici lehají na trávník, ztratili vedení 1-0, dlouho to vypadalo, že by mohli se dočkat prvního vítězství v sezóně, nakonec se dočkali prvního bodu, ale možná je to málo pro ně vzhledem k průběhu.
2: Teď za mě jsme měli prostě to od té 70. minuty, kdy to mělo být umlácený, tak to prostě musíme umlátit. Někteří ty kluci jsou dobří fotbalisti, ale jsou prostě němí, kdyby se bavili nebo nebavili, kdyby se tam ukázali, zařvali na sebe, že za zádama hráč nevystupuj, tak to prostě ten gól není, ale prostě máme typy hráčů, introverty, který prostě jsou bohužel tak, že jsou zahleděný do toho vlastně svýho flow, do toho výkonu a neorganizují prostě někdy ty hráče okolo. A bavíme se o tom, bavili jsme se teď před zápasem, bavíme se o tom prakticky každý trénink, že potřebujeme od nich, aby se organizovali, aby to nebylo, že to vychází jenom z nás. Oni to potom, co jim to řekneme, udělá jednou na tréninku, ale prostě přijde další ten trénink nebo další zápas a prostě to v sobě nemají. Takže to je potom zamyšlení na to, jak když samozřejmě kupujeme hráče, že bychom potřebovali přivést nějakého prostě lídra, protože ono se to těžko vychovává a nenaučíte to každýho. Jo, ale to není ta prostě příčina. Příčina je to, že jsme nepřidali druhý gól a prostě jsme dostali góla na 1-1.
1: Mrzela trenéra Jana Trousila ztráta vedení, ale také ztráta několika hráčů, protože kvůli zranění střídali v prvním poločase střelec gólu Vojtěch Patrák, po něm také Tomáš Solil a k jedné změně došlo také v poločasové přestávce, kdy Marek Icha nahradil Tomáše Jelínka.
2: Ale takhle to bylo v rozmezí vlastně, já nevím, 5 minut, kdy se dostalo Patrasovi, kdy tam šel ve vápně do souboje a zůstal ležet, potom Solda to stejný a Jelda vlastně o půlce to stejný, takže samozřejmě nezažili jsme to. A zrovna říkám, myslím, že zrovna je zápas jako je z Boleslaví, která je velice silná na míči a vyšel jí fantastický vstup do soutěže a věří si, tak na to potřebujete mít tam velice dobře, hlavně v tom středu hřiště běžecký hráče a i na tom hrotu, aby to dobře presovali a nám z toho vlastně 3 hráči vypadli.
1: Mladá Boleslav tak nepřišla o neporazitelnost, což může těšit Aleše Majera, trenéra hostujícího celku.
3: Celkově asi tu remízu beru jako zaslouženou a jsem rád, že po tom minulém vítězství pro nás samozřejmě velkým nad Spartou, že jsme tu neporazitelnost udrželi, protože jsme věděli, že ať chcete nebo nechcete, tak v hlavách to nějak máte a věděli jsme, že ten zápas bude těžký a že Pardubice, který měli 0 bodů, budou perfektně připraveni. Samozřejmě bychom radši odvážili 3 body, ale my si toho bodu smírně vážíme a my jsme v tuhle chvíli vlastně hráli 3x venku, získali jsme z toho 5 bodů, takže myslím si, že musíme být spokojeni. Za prvé si vážíme početního kotle.
1: Poděkoval za podporu fanouškům Mladé Boleslavy trenér středočeského celku Aleš Majer z Pardubic, Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
4: Rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalý, nás dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Lásta není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Moravská Třebová má první psí hřiště pro volný pohyb psů. Mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí kvůli Ironmanovi nepojedou vlaky. Většinou polojasno až oblačno a teploty do 33 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je neděle 16. srpna a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Projekt jejího rozšíření získal od krajského úřadu souhlasné environmentální stanovisko. Kapacita se zvýší o 67 300 metrů krychlových, téměř na 200 000 metrů krychlových. Dalším krokem bude změna integrovaného povolení a úprava projektu rekultivace skládky, řekl ČTK starosta Jan Neudert z KDU-ČSL, který je zároveň jednatelem technických služeb města Bystré. Moravská Třebová zřídila na Dukelské ulici nové psí hřiště. Jde o první místo ve městě, kde se mohou psi volně pohybovat a socializovat bez vodítka, říká mluvčí města Lucie Krčmářová.
5: V současné chvíli jde pouze o oplocenou travnatou plochu. Hřiště se bude ale postupně ještě dovybavovat. V nejbližší době se doplní lavička, odpadkový koš a přibudou také tréninkové překážky. O celkovou údržbu se budou pravidelně starat technické služby města.
4: Cestující na železnici mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí musí dnes počítat s komplikacemi. Platí od 8:30 ráno do 16:15. Důvodem je triatlonový závod Ironman. Dopravce zajistí náhradní autobusovou dopravu.
6: Spoje linky Z jezdí mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Nestaví ale na stanici Hradec Králové zastávka. Stanice na Slezském předměstí je zase přemístěna na zastávku městské hromadné dopravy Háječek. Spoje linky R nikde nestaví a zajišťují návaznost na spěšné vlaky. Cestující musí také počítat s tím, že v autobusech je omezená přeprava jízdních kol. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Některé obce na Olomoucku plánují kvůli schváleným akceleračním zónám podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Obcím vadí, že by v jejich okolí mohlo vzniknout až 140 větrníků. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automatické povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren. Vyřídilo 31 000 připomínek, žádnou žalobu zatím neregistruje. Síly Severoatlantické aliance sestřelili dron, který neoprávněně narušil vzdušný prostor Rumunska. Podle radarů se tam dostal z území sousedního Moldavska. Pro Rumunsko je to letos už čtvrtý sestřelený dron, všechny předchozí byly ruské. O nejnovějším bezpilotním letounu rumunské ministerstvo obrany zatím neoznámilo, odkud pocházel. Jeho trosky dopadly do neobydlené oblasti mezi dvěma obcemi.
0: Počasí.
4: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, přechodně i zataženo, později večer se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 30 až 33 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré, tlak se měnit nebude a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Kvůli staročeské pouti je pro dopravu uzavřená v Ronově nad Doubravou Lichnická a Čáslavská ulice. Uzavírka je plánovaná do dnešní 21. hodiny, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Po zprávách pokračuje nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice s datem 16. srpna. Jáchymové dnes mají svátek a také v kalendáři najdeme ještě jméno Abraham. Tak posíláme gratulaci, přejeme všechno nejlepší. Pošleme i muziku, písničky, které nestárnou, už jsou připravené a těšte se na Dalibora Jandu, na skupinu Olympic. Zaspívá také Honza Kalousek. Okolí jednoho z domů v Pardubických Polabinách jen tak nepřehlédnete. Místo běžných panelákových záhonů tam totiž najdete doslova rozkvetlou zahradu. Dobrovolně a na vlastní náklady se o ní stará jedna z obyvatelek domu a právě tam se už za malou chvíli podíváme. No protože je po sedmé, tak připomínám, že už za pár minut budete mít možnost zasoutěžit si také bleskovce. Tento týden hrajeme o knížku z nakladatelství Kazda, jmenuje se Ostrov zalitý sluncem a zbývá tady poslední kousek, tak držíme palce.
8: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Vzít své lásky. To jsme si užili skupinu Olympic. Ladíte Český rozhlas Pardubice. Dál přejeme příjemné nedělní ráno. Je 7 hodin a 12 minut k tomu. A jak jsem sliboval, vydáme se teď do Polabin, což je pardubické sídliště. Okolí jednoho z tamních domů jen tak nepřehlédnete. Místo běžných panelákových záhonů tam totiž najdete takovou malou rozkvetlou zahradu. Už několik let se o ní dobrovolně a na vlastní náklady stará jedna z obyvatelek domu. Jak se dozvěděla reportérka Šárka Rusnáková, o místní květinovou výzdobu pečuje prakticky každý den.
1: Dá sa říct, že takmer okolo celého činžáku. Z boku, ze zadu kousek, tuna oproti, ešte taký oválny. Pod stromami som taky malá, ale to sucho proste to nejak to nedáva, takže tam, neviem, jestli sa to rozroste.
2: Vlasta malá ukazuje rozkvetlé a pečlivě opečovávané záhony okolo jednoho z činžáků v pardubických Polabinách. Starat se o ně začala sama a dobrovolně zhruba před 14 lety, nedlouho poté, co se sem přestěhovala. A snaží se, aby byly stále krásné a kvetoucí.
1: Na jar tulipány, ty cibulové rostliny, potom jsou trvalky, některé, které už postupně jako rostou, a do toho letničky nasejem, aby zase cez leto trošku oni snášejí víc toho sucha. No a potom jsou ty kopretiny také podzimné, tak to bokom, jak jsou takové ty nízké, to je vidět. To sa proste ako rozroste a krásne takové bílé a chryzantíny pak potom sú tam v tom oválnem. Takže na podzim je to také krásne. A dlho kvetov až do toho prosince sú tí chryzantény. Pokud proste nepríde nejaký predčasný mráz.
2: Okolí domu věnuje paní Malá každý den několik hodin svého času. Práce pro ní přitom nekončí ani s příchodem zimy.
1: No, já moc toho času nemám, lebo potom likvidujem různé ty rostliny a zase je třeba cibuloviny očistit a gladioly ještě mám, takže mne ta zima tak prejde, že prostě ani nevím, že bola.
2: Udržet vzhled záhonu je nejnáročnější teď v létě, zvláště během vln veder a sucha. Zahradnice se proto zaměřuje na suchomilné rostliny a se zaléváním ji pak pomáhá také druhý pardubický obvod, což potvrzuje starosta Radek Hejný z Hnutí ANO.
3: Vím, že tady tráví mnoho a mnoho hodin, takže my se snažíme pomoct aspoň v tom, že když potřebuje některé doplňky nebo nějaké rostlinky třeba, taky to uhradíme a snažíme se jí sem přes služby města Pardubic i dodávat vodu, aby měla čím zalévat, když je sucho.
2: Podle radnice navíc není paní Malá jedinou dobrovolnicí, která se na sídlištích o okolí domů takto stará. Další příklad opečovávané zeleně lze najít třeba na cihelně v ulici u Josefa. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Chrudimská letní barokní scéna pokračuje ještě dnes, takže třeba Muzeum barokních soch, klášterní zahrady, to jsou všechno místa, kde se odehrávala a ještě odehrávat bude třeba hudba, divadlo, film i jedinečná atmosféra baroka. Zalovte na internetových stránkách, vyberte něco, co by se vám líbilo, co si ještě během dnešního dne můžete v Chrudimi užít.
1: Počasí.
0: Dneska má být polojasno až oblačno, přechodně i zataženo, později večer se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech naměříme od 22 do 25 stupňů, vítr vane slabý, během dne se změní na mírný severozápadní až severní a bude mít rychlost do 6 metrů za sekundu. Tolik počasí, za chvilinku Dalibor Janda, po muzice také dnešní bleskovka, takže už teď držíme palce a dál přejeme hezké nedělní ráno, je 7:20.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Možná kdybych navázal na Dalibora Jandu, tak bych řekl, pojď, dáme si soutěž. Bleskovka. I dnes hrajeme o knihu z nakladatelství Kazda Ostrov zalitý sluncem, což je takové letní romantické čtení. Pokud byste chtěli rozšířit svou bibliotéku právě o tenhle kousek, máte teď šanci. A tady je otázka. Dnes oslaví své 47. narozeniny český zpěvák, písničkář, hudebník a také scénárista Ondřej Ládek. V roce 2008 získal ocenění Autorská porta za píseň Disgrafik. Pod svým skutečným jménem, tedy Ondřej Ládek, působí také jako filmový a televizní scénárista, je například spoluautorem námětu seriálu Comeback a spoluautorem scénářů k jeho prvním 15 dílům. Mě by ale zajímal jeho umělecký pseudonym, pod kterým ho znáte třeba i z našeho vysílání. A můžu prozradit, že dneska v dobrém ránu už zazněl. Tak na koho se ptám? Telefon 726 46 48 48. Hezky se mi to tady rozblikalo, tak uvidíme, jestli to klapne. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak, kdo pak se dovolal?
1: Hanka.
0: Zdravíme, paní Hanko. No a jméno, to umělecké jméno, interpreta?
1: Já myslím, že to je Kindle X.
0: No, ale vy jste teda hodně dobrá. Je to tak, Kindle X, a Kindle vám tedy vysoutěžil a zajistil knížku. Tak čtete ráda?
1: Určitě.
0: Výborně. Tak přeju hezké počtení, poprosím, vydržte na telefonu, pozdravujte tam u vás.
1: Děkuju.
0: Nemáte za co. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dobrý den.
3: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.

0: osmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ve Vraclavi na Orlicko-Ústecku dnes bude slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku Pardubického kraje, informuje o tom hejtmanství. Vraclav letos získala ocenění v konkurenci dalších 22 obcí. Ještě dnes je pro pacienty v pardubické nemocnici přesunutý urgentní příjem a pohotovost pro dospělé. Lidé je najdou dočasně v přízemí budovy číslo 1 v prostorách kontrolních ambulancí. Důvodem je oprava podlah. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje dostane 7 nových sanitek. Jejich nákup je součástí průběžné obměny vozového parku. Auta, která si převezmou záchranáři přímo v Hradci Králové, budou mít navíc takzvanou preferenční jednotku, která umožní získat přednost na světelných křižovatkách. Poslední 2 týdny zbývají na to, aby se zájemci přihlásili do akce Ukliďme svět. Při ní dobrovolníci z lesů a parků odnášejí plastové lahve, sáčky nebo plechovky, které tam nechali třeba turisté. Lidé mohou zaregistrovat vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat. Uklízecí maraton je naplánovaný na 18. až 20. září. A ještě krátce ze sportu. Tenista Jiří Lehečka na úvod turnaje Masters v Cincinnati porazil 6-4, 6-7 a 6-3 Matea Berrettiniho z Itálie a postoupil do 3. kola. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Později večer se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 30 až 33 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré, tlak se měnit nebude a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané osobní auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 9. kilometru ve směru na Prahu a s novou uzavírkou počítejte ode dneška v Pardubicích. Kvůli pracím na inženýrských sítích neprojedete Spojilskou ulicí. Uzavírka je tam plánovaná do 21. srpna. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za námi jsou zprávy s Míšou Spáčilovou a pokračuje nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Pokud je teplota ve stínu 28 stupňů, měli by si netrénovaní běžci podle lékařů trénink anebo závody raději odpustit. Může totiž dojít k přehřátí organismu. Jeho následky mohou být i velmi vážné. Podrobnosti už za chvíli v reportáži z pražského IKEMu. No a do té doby Helena Vondráčková nebo také Leszek Semel. Dál přejeme pohodové nedělní ráno s Českým rozhlasem Pardubice.

0: 7.40, Český rozhlas Pardubice stále s vámi. I dneska nás čeká letní den, byť dorazí konečně nějaká trochu změna počasí. O tom bude podrobněji mluvit už za pár okamžiků meteorolog. Nicméně i tak teploty v Česku opět okolo 30. Lékaři upozorňují, že běh v takovém horku může být pro netrénované sportovce nebezpečný. Nejvyšší teplota, při které by měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů ve stínu. Při vyšších jim při běhu delším než půl hodiny hrozí kolaps z vedra. V extrémním případě může dojít i k těžkému poškození zdraví. Andrea Skalická zjišťovala víc.
1: Já vždycky ráno chodím běhat, ať je léto nebo zima, ale co jsem běžel některé závody, tak bylo přes 30 stupňů a to už byl fakt mazec.
2: Běžíme s Jiřím Peroutkou, jste ještě hobík?
1: Ještě pořád hobík jsem, i když běhám dost pravidelně a teď se právě připravuju na maraton.
2: Možná už zastavíme, tady je příjemný stín.
1: Při tom maratonu se do vás popírá sluníčko, to tělo to jako docela schytá. Byly úseky, kdy jsem musel vyloženě jít, protože se mi točila hlava, to pak nemá smysl jako jít přes nějakou hranici, i když je to těžký, protože chcete ten závod dokončit, ale tak zdraví je pořád přednější. No.
3: Má jasno, 43-letý amatérský běžec Jiří Peroutka. K tomu, aby byli lidé při sportu ve vysokých teplotách opatrní a nepřeceňovali své

0: síly vyzývají také lékaři.
1: Pro netrénované sportovce, co se týká běhu, je bezpečná teplota nějakých 28 stupňů ve stínu při velmi nízké vlhkosti.
0: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
1: Pro běh je absolutní limit 35 stupňů ve stínu. Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu toho běžce. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
0: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli heat shock je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat.
1: Stříkat na něj studenou vodu nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků prostěradel. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice. Pokud do 30 minut od toho poškození nedojde k schlazení, tak ty následky bývají trvalé.
0: Při přehřátí organismu může dojít k selhání oběhu a k poškození jater a ledvin, ale také k otoku mozku.
1: Ty závody, při kterých dochází k těžkým případům poškození zdraví, jsou od 5 kilometrů výš. Ty zprávy, co máme my u pacientů, kteří u nás byli hospitalizovaní, často je to už na 4. kilometru.
0: O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšších. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Edwin Lavida Loka, také Martin, ne Martin, ale Ricky Martin ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 7:45 a minuta navrch k tomu. Za chvilku nás čeká skupina Lucie, zaspívá i Hana Zagorová.
1: Počasí.
0: Jdeme kouknout na dnešní počasí, nahlédneme i do příštího týdne a to všechno s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, Jimrichem Drapákem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak nejprve neděle. Už koukám, že přichází nějaká změna. Co nás dneska čeká?
2: Dneska ještě bude k nám proti teplý vzduch přes zvolněnou stranou frontou, která by nás měla přecházet během noci a zítřka. Trošku nám ale bude už přibývat dneska oblačnost té fronty, tam by nás už mohla ovlivňovat. Tak trošku zabrdí i ty teploty, takže to vypadá nějakých 29, 32, někde v Polabí možná i nějaká 33 by se mohla objevit. Mm. Tak mi to vypadá, že srážky spíš až někdy později večer nebo na noc by se nějaký první vyskytnout přehánky mohly. A vítr slabý, během nemírný, severozápadní až severní, 2 až 6 metrů za sekundu. Bio dneska bylo opět na stupni číslo 3, vysoká zátěž a rozprostřené podmínky většinou dobré. A v noci potom už od západu většinou oblačno až zataženo a už místy by se nám mohlo vyskytovat nějaký déšť nebo i přehánky. Ojediny by se nám mohlo vyskytnout i nějaká bouřka. Ty nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra už na většině území na té frontě nějaké přehánky, déšť, nějaká bouřka. Později večer potom srážky od západu začne za tou frontu zvolna ubývat. I oblačnost začne protrhávat a už se nám ochladí ty maximální teploty 21 až 24 stupňů. A vítr ráno slabý, během nemírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Zítra toho deště bude kolik?
2: Takže to vypadá, že by snad toho týdne to mělo být nejvíc. Mm-hmm. Jo, takže na té frontě by tam mohlo spadnout nějakých 10-15 bouřce, někde možná nějakých 20 mm. Potom už v úterý nějaké slabé srážky by se mohlo být spíš až později večer, ale na teplé frontě, takže by toho moc nebylo. Ve středu potom by se opět mohly objevit nějaké slabé srážky, ale ty úhrny opět budou nějak vysoké, nějaké do 5 mm. Tak mi to vypadá, že tam by nás přicházela teplá fronta, tam by nám potom v té druhé půlce týdne mohla přinést zase oteplení, že by teploty zase mohly vystupovat někam na těch letních 25 stupňů, nějakých 27. A potom studená fronta, která by nás přicházela pravděpodobně v pátek, zase nějaké slabé ochlazení by přinesla, ale zatím to nebude nějaké výrazné.
0: Mm-hmm. Takže kdybych chtěl kosit a sušit seno, jak se tady ptá posluchač jeden, tak kdybyste se do toho vrhnul?
2: Asi v úterý, no. V úterý asi by to bylo nejlepší, protože zítra ty srážky, jako to, ale otázka, jestli to potom uschne, no, protože ve středu zase až na večer by nějaké slabé srážky mohly přijít.
0: Aha. Takže možná odložit na příští týden.
2: Odložit
0: až, až na ten teda popříští, takhle, jsme řekli. Tak jo.
2: Zatím to je právě, že tento týden by už jakoby nějaké srážky tam mohly být oproti tomu minulému. No.
0: A vidíte až do víkendu, do toho příštího?
2: Jo, tam to vypadá zatím ta sobota, neděle, teploty do nějakých 27 stupňů a srážky opět v sobotu spíše nějaké přehánky. Neděle zatím to vypadá, že by tam těch srážek moc nebylo, spíše nějaký jasno, polojasno.
0: Dobře, tak se budeme těšit na to, co přinese příští týden. Tolik o počasí meteorolog Jimrich Drapák. Díky a hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 16. srpna. Svátek má ten, který bude Bohem povýšen. Tak zní význam původem hebrejského jména Jáchym. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Američan George Cormack s manželkou Kate a dvěma švagery chytali před 130 lety v roce 1896 na řece Klondike lososy. Jejich úlovek nebyl tak chutný, byl mnohem větší. U Králičího potoka našli zlato. Zpráva se rychle rozšířila a za pár týdnů už na Yukon proudili tisíce zlatokopů. Zlatá horečka na Klondajku právě začala. Legendární zakarpatský loupežník Nikola Šuhaj byl zabit přesně před 105 lety v roce 1921. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 3000 korun, což byly tenkrát závratné peníze. A tak ho zaradili jeho vlastní kumpáni. Nejdřív ho opili a i s bratrem Jurajem ubili. Pak zavolali četníky. Jako Interbank byla před 60 lety v roce 1966 založena pozdější Mastercard. Multifunkční bankovní společnost, která se specializuje hlavně na platby svými kartami, založili Raymond Tannenhaus a Stanley Benovic. Společnost od té doby sídlí v New Yorku. Před 20 lety složil tehdy premiér Jiří Paroubek do rukou prezidenta demisi své vlády.
2: Já myslím, že se to zase časem spraví.
1: ČSSD skončila ve volbách druhá za ODS. Novým premiérem se stal o pár dní později, 4. září, Mirek Topolánek.
3: Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice.
1: Kulatou šedesátku má dneska herec a dabér Jan Vondráček.
4: Kubánské náměstí. Příští zastávka Slavia, nádraží Eden.
1: 3 roky je také hlasem pražské integrované dopravy. Já přeju hezkou neděli.

0: Veterservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubickém kraji v červenci přibylo lidí bez práce. Počet žáků na základních školách klesne, naopak studentů středních škol přibyde. Fotbalisté Pardubic získali první bod v sezóně, s Mladou Boleslaví remizovali 1-1. A počasí dnes čekejte v kraji většinou polojasno až oblačno a teploty do 33 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní ráno. Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji v červenci vzrostl. Nezaměstnanost se zvýšila na 4%. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Na konci měsíce bylo bez zaměstnání více než 14 000 lidí. Meziročně je pak nezaměstnanost vyšší o 0,5 procentního bodu. Podle zastupujícího ředitele krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslava Blaťáka je letní nárůst nezaměstnanosti běžný.
4: Na tomto vývoji se tradičně podílí zejména vyšší počet nově evidovaných uchazečů, včetně absolventů škol, a současně nižší intenzita náboru v období letních dovolených. Na vývoj trhu práce má během letních prázdnin vliv také péče o děti. Část rodičů proto odkládá nástup do zaměstnání až na začátek nového školního roku.
2: Přelouč odhalí pomník herci a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pískovcové dílo s jeho bystou bude stát v parčíku u městského kina.
5: Město slavnostně odhalí pomník v úterý 1. září. Autorem návrhu je místní výtvarník Josef Dvořáček, který s nápadem přišel před 9 lety. Dílo tvoří dvě velká pískovcová písmena F podle umělcových iniciál, ze kterých vystupuje hercova bysta. Filipovský, který se proslavil třeba dobováním Loje do Finése, už má v Přelouči pamětní desku a město na jeho počest pořádá i ceny Františka Filipovského za nejlepší dabing. Z Přelouče Tereza Trejtnerová, Český rozhlas.
2: Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit 1 milion a 1500 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles zhruba o 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 000 žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Na středních školách pak bude letos podle ministerstva studovat více než 493 tisíc žáků. V porovnání s předchozím rokem jejich počet vzroste zhruba o 1800.
6: Sport.
2: Fotbalisté Pardubic získali první bod v sezóně. Ve čtvrtém ligovém kole remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Trenér východočeského celku Jan Trousil litoval toho, že jeho tým neudržel vedení. Jedním z důvodů mohla být i neobvyklá ztráta tří důležitých hráčů kvůli zranění hned v prvním poločase. Pokračuje Trousil.
7: Myslím, že zrovna je zápas jako je s Boleslaví, která je velice silná na míči a vyšel jí fantastický vstup do soutěže. A věří si, tak na to potřebujete mít tam velice dobře, hlavně v tom středu hřiště běžecký hráče a i na tom hrotu, aby to dobře presovali a nám z toho vlastně tři hráči vypadli.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, přechodně i zataženo, později večer se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 30 až 33 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré, tlak se měnit nebude a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Sportovní akce uzavřela silnici nižší třídy v katastru Poličky, konkrétně v místní části Modřec. Uzavírka je plánovaná do dnešní 22. hodiny, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásné ráno přejeme všem, kteří jste naladili vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jsou 8:04 a dobré ráno pokračuje písničkami, které nestárnou, jak jinak. Pokáč je před námi, také Víťa Vávra nebo Anna K. nám zaspívá. Do kláštera na hoře Matky Boží v Hetči u českopolských hranic se po 70 letech vrací na své původní místo barokní dřevěné sochy. Od začátku minulého století byly dočasně uložené ve Vraclavi u Vysokého Mýta. Jejich převoz na 70 kilometrů dlouhé trase nebyl úplně snadný. Máme reportáž, podrobnosti se dozvíte už za chvíli. A ještě musím zmínit dnešní oslavence. U 16. srpna máme dvě jména, Jáchym a Abraham. Tak všechno nejlepší k svátku.
6: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Konečně jsou zase doma a všechny pohromadě. 70 let byly v kostele ve Vraclavi u Vysokého Mýta. Dočasně uložený soubor dřevěných barokních soch, které ale správně patří na jiné místo, a sice do kláštera na Hoře Matky Boží v Hetči u česko-polských hranic. Jejich postupný převoz nebyl úplně jednoduchý. Některé ze soch totiž váží až 150 kg a po letech čekání potřebovali při transportu šetrné zacházení. Reportérka Naďa Kubínková byla u toho.
1: Vstupujeme do kostela svatého Mikuláše a tady už je připraveno 8 dřevěných barokních soch, které poputují na horu Matky Boží v Králíkách.
2: Ten transport jsme připravovali tím způsobem, že jsme si vlastně všechny sochy demontovali, pak jsme je bezpečně zabalili a pak jsme je pokládali na matrace. Vyměkčovali ještě různě, aby se nemohli vůbec skývat, a nakonec jsme je lehce přes spoustu vyměkčení připevnili k těm paletám.
1: Říká restaurátor Vojtěch Werner nad zabalenými sochami. A pak už 300 let staré sochy vynášejí z kostela. Všechno má na povel Vojtěch Rejček.
3: Ano, musíme být samozřejmě hodně opatrní. Nevíme hlavně, kde co ještě třeba upadne, za co to vzít pořádně tu sochu. Jo.
1: Když se podívám na tu cestu těch soch právě z kostela až k tomu vašemu vozíku, tak které je nejkritičtější místo? Tak budou to asi schody, podle mě.
3: Ano, to jsou schody, protože samozřejmě my jsme si tady museli vyrobit na to tu plošinu, aby to jelo co nejhladším způsobem.
1: To jste vyrobili sami?
3: Ano, to jsme si vyrobili sami, aby to přesně bylo jako i na kamion, jo, a i na vozejk, ta paleta pěkně potom jede až dolů, aniž bychom s tím museli nějak jako jinak manipulovat.
1: A sochy právě teď po skluzavce pomalu sjíždějí přímo do nákladního auta. Restaurátor Vojtěch Werner při manipulaci spoléhá hlavně na lidské ruce.
2: Pracuji se skupinou velice citlivých kolegů, kteří jsou všichni velmi šikovní, kdežto s jeřábem vždy pracuje nějaký manipulant, který ač může být stejně tak dobrý jako oni, přesto pracuje s technikou. A techniku prostě někdy neovlivníte, může se stát cokoliv.
1: V kostele ve Vraclavi byly sochy kvůli tomu, že v Heči nemohly být, jednak kvůli klimatickým podmínkám, jednak byly poškozené vandaly. Posledních 40 let se o ně staralo regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Ředitel Jiří Junek si k ním vytvořil velmi osobní vztah.
4: Samozřejmě jsou to nesmírně hezké věci, ale na druhou stranu naše muzeum přece jenom v posledních letech se vydalo trošku jiným směrem, má daleko víc blíže k technice, takže úplně už nám to ani do té koncepce nezapadá, a proto určitě těm sochám bude v místě, pro které byly vytvořeny, daleko lépe a uvidí určitě více návštěvníků.
1: 28 soch svíjevy z Ježíšova utrpení budou moct lidé obdivovat v ambitu opraveného kláštera na hoře Matky Boží v Heči. Z Vraclavi na Orlicko-Ústecku, Naděja Kubínková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: V Lázních Bohdaneč dnes můžete vyrazit na prohlídky věže kostela svaté Maří Magdalény. Na programu jsou rovnou tři, ta první ve 14 hodin, no a další budou následovat ve 14.45 a pak také ještě v 15.30.
1: Počasí.
0: Neděle má být podle meteorologů polojasná až oblačná, přechodně nás čeká i zataženo, později večer se ojediněle vyskytnou přehánky. Teplotní maxima mezi 30 a 33 stupni, na horách naměříme 22 až 25 stupňů Celsia a vítr vane slabý, během dne zesílí na mírný severozápadní až severní a bude mít rychlost do 6 metrů za sekundu. Věděli jste, že měsíc není kulatý? Jeho tvar vám přesně popíše už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A do té doby nás čeká Pokáč.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů, měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V lesích v Pardubickém kraji postupně přibývá listnatých stromů. Jehličnany sice stále výrazně převažují, jejich podíl ale za poslední roky klesá. Lesníci nejčastěji vysazují smrk, dub, buk a borovici. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po ústupu kůrovcové kalamity se zároveň snižuje těžba poškozených stromů. Konír na zámku v Lanškrouně na Orlicko-Ústecku bude nově bezbariérová. Informuje o tom město, které tam instaluje novou schodišťovou plošinu. Hotová by měla být do podzimu. Hlavní zámecká budova je lidem s omezenou pohyblivostí přístupná déle než 10 let. Záchranná stanice v Lípě nad Orlicí dočasně pečuje o desítky raků. Přivezli je ze stavby obchvatu Solnice a pracovníci stanice jim musí vytvořit co nejlepší podmínky podobné jejich přirozenému prostředí. V nádržích se studenou vodou mají raci ukryty, vodní rostliny a speciální krmení. 12 lidí přišlo o život a dalších nejméně 10 utrpělo zranění při noční nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku, uvedl dnes premiér Peter Maďar. Podle agentury MTI se nehoda stala kolem 1 hodiny ráno na dálnici M3, když turistický autobus s polskou registrační značkou z dosud neznámých příčin sjel do příkopu. Na řadě je sport. Plavec Jan Čejka postoupil do finále mistrovství Evropy na 200 metrů polohově. Čejka znovu vylepšil český rekord, tentokrát skoro o 1,5 sekundy na hodnotu minuta 58 sekund a 33 setin. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Později večer se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 30 až 33 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré, tlak se měnit nebude a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: S novou uzavírkou počítejte ode dneška v Pardubicích. Kvůli pracím na inženýrských sítích neprojedete Spojilskou ulicí. Uzavírka je tam plánovaná do 21. srpna, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tolik zprávy a Míša Spáčilová a nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice nabídne další písničky, které nestárnou. Michal David je před námi, také třeba Petr Spálený a po týdnu nás čeká i neděle Marie Tomsové. Dnes bude řeč o prazvláštní mluvě dneška.
4: Dobré ráno.

0: Obyčejný muž Petr Spálený ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v 8.41. Vidíte to. O další minuty v našem vysílání se teď postará moderátorka Marie Tomsová. Jak už jsem naznačil, tentokrát si trochu postěžuje na dnešní komunikaci.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Bývávalo to jednoduché, když jsme se někoho zeptali, jestli s někým jiným už mluvil, zpravidla následovala odpověď, už ano, nebo ještě ne. Dnes už můžeme na tuhle prvobytně pospolnou dobu vzpomínat jen se slzou v oku. Chceme být přece světoví, takže už tahle otázka nemůže být primitivní, proto se s náležitou důležitostí a patřičně zachmuřeným výrazem ptáme, už si to s ním komunikoval? A co jste vynegociovali? V prvním obrazu 60 let staré hry Václava Havla Vyrozumění zní dotaz v umělém úředním jazyku Ptidepe, jehož vynálezcem byl Havlův bratr Ivan ještě úderněji. Rako, hutu, d, dekotu, eli, trebomu, emusohe, vdegar, it.

Stro, Renu, R, Grik, Kendy, Alif, Zvide, Dezu, Kvindal, Fer, Tekinu, Seli. Na to se samozřejmě nedalo odpovědět jinak než Dekto Iltre Entvester, Kilek Kh, Orka Epil I, Bodur, Deptidepe, Emete a Vida. Zdá se, že se v jazyku Ptidepe zhlédla i současná česká politická scéna. Pokud průměrný občan jako já vydrží sledovat televizní debatu nebo vyslechnout projev politika, zjistí, že politici zhusta mluví řečí, která se úmyslně míjí s přirozeným způsobem vyjadřování. Přejít k normálnímu jazyku většina politiků nemůže, protože neprůhlednost, kterou pomocí Ptidepe vytváří, jim přichází vhod především v případech, kdy jsou podezřelí z nějakého více nebo méně kalého jednání. Úředníci navíc můžou formou Ptidepe snadno předstírat, že v systému zodpovědnost neexistuje a viníkem tedy rozhodně nejsou oni. A tak se od nich znovu dozvídáme, že máme nemalé rezervy, které se naší komplexní připravenosti daří využívat, samozřejmě díky našim bohatým zkušenostem a překonávání složitých podmínek. Teprve potom výsledky, kterých bylo dosaženo, vytvářejí předpoklady pro cíle, které chceme dosáhnout, a půdu pro jednání, která samozřejmě budou uskutečňována. Stejně tak zboží v obchodech nezlevní, ale budou k dostání ve výhodných cenových relacích, to ovšem za předpokladu, že budete mít dostatek finančních prostředků, tedy peněz. To pak každý rychle pochopí, že rekonstrukce kolejové trasy může trvat měsíce, zatímco oprava kolejí by byla hotová za několik dní. Sněhová kalamita zní naléhavěji než obyčejné sněžení a velkokapacitní kravín se nedá s velkým kravínem srovnat, protože je mezi nimi podobný rozdíl jako mezi Saturninovým ševcem a majitelem výrobny obuvi. Používání obecných obsahově chudých výrazů je snad nejvýraznějším rysem přičinlivého vyznavače soudobého Ptidepe, který by se rozhodně nesnížil k vulgárnímu vyjádření, že vlak stojí před nádražím, když se může souprava nacházet před budovou Českých drah. Špičkou výrazových prostředků z této oblasti jsou slova kapacita, realizace a opatření. Pojem kapacita, definovaný přesně ve fyzice, byl kreativně rozšířen na schopnost produkovat určité množství výrobků. A tak hrdé konstatování byly vybudovány kapacity může ve skutečnosti značit, že byl postaven prasečí chlívek, otevřena prodejna potravin nebo zavedena nová autobusová linka. Slovo realizace mělo znamenat převedení do reality něčeho, co dosud realitou nebylo. Původně se tedy dal realizovat plán, úmysl nebo nápad. Teď se ale dá realizovat skoro všechno, včetně úvěru, kdejakého opatření nebo těch nešťastných kapacit. Pokud dřív někdo něco nebo na něco zapomněl, dalo se na něj ukázat prstem, teď ale zpravidla dochází k opomenutí a bác ho. Odpovědnost konkrétní osoby mizí jak pára nad hrncem a jev může klidně nabít charakteru přírodní katastrofy. A tak se ve školních jídelnách nejí, ale probíhá stravování a na firemních poradách, mítincích, dochází k přehodnocování a postupnému soustřeďování všeho možného, což je ovšem třeba patřičně navnímat. Ale je léto, a tak končím optimisticky v naději, že se brzy na místo věty babička měla syna a dvě dcery, nedočkám vysvětlení, že k realizaci rodinné reprodukce došlo prostřednictvím většího počtu descendentů. Vaše MT.

0: Pokračuje 101. ústecká staročeská pouť v parku Kocianka, v prostoru před domem dětí a mládeže a na dalších místech čekají vás kolotoče, střelnice, pouťové atrakce, stánky s pouťovým zbožím. No a v rámci dnešního doprovodného programu třeba můžete navštívit Městské muzeum, které nabízí prohlídky zdarma. Také v 10.30 začne slavnostní poutní mše svatá v kostele na Nebevzetí Panny Marie. Ve stejném čase začíná i pohádka pro děti od 3 let, a to na zahradě Hernichovy vily Om a Oma. No a ještě jedna pohádka ve stejném místě, to začíná ve 14.30. Mezitím soutěže hry pro děti, také si můžete užít třeba poutní koncert pro tebe na farním dvoře, na kterém vystoupí kapela Na pořád, ten začíná v 17 hodin a ještě můžete shlédnout také mnohé výstavy.
1: Počasí.
0: Polojasno až oblačno, přechodně i zataženo, později večer se ojediněle vyskytnou přehánky, taková bude neděle. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech naměříme mezi 22 a 25 stupni. Vítr zatím vane slabý, ale během dne zesílí na mírný severozápadní až severní a bude mít rychlost do 6 metrů za sekundu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

4 minuty a bude tu 9. hodina, spolu s ní také další čerstvé zprávy s Míšou Spáčilovou a pak už odstartujeme nedělní dobré dopoledne a samozřejmě i to bude mít co nabídnout. Nejprve vás čekají zálety Aleny Zárybnické dnes s moderátorem a hercem Alešem Hámou. Po 10. hodině se můžete těšit na další díl narozeninového pochoutkového roku. V něm vás čeká pozvánka na velkolepou oslavu 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Také budeme vzpomínat na recept, který se stal pro posluchače tím nejlepším v roce 2024. Kynuté, sladké, pruhované, plněné rohlíky bude péct cukrář Vojtěch Vrtiška. No a kromě toho se dnes dozvíte, jak se dá různě využít v kuchyni bůček a ještě mnoho dalšího. No a výlety, ty nebudou chybět, jak už je dobrým zvykem v neděli, hodinu před polednem, železnice protíná Hlinsko od 19. století, tedy od jeho konce, a to hlavně díky významnému rodákovi Karlu Adámkovi. Původně měla ale dráha vést přes Trhovou Kamenici. O trase přes Hlinsko prý rozhodl jediný špendlík v mapě. Jak je to možné? No tak to se dozvíte, když si naladíte výlety, jak jsem říkal, hodinu před polednem.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích vznikla petice proti plánované výstavbě bytových domů na sídlišti závodu Míru. České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Fotbalisté Pardubic ve čtvrtém kole šance ligy remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. V kraji dnes čekejte většinou polojasno až oblačno a teploty do 33 stupňů. Dobré nedělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Pardubicích vznikla petice proti plánované výstavbě v ulici K Polabinám na sídlišti závodu Míru. Město tam chce postavit dva bytové domy se 114 cenově dostupnými nájemními a družstevními byty. Autorům petice vadí zastavění jednoho z posledních volných prostorů v lokalitě, úbytek zeleně i očekávaný nárůst dopravy. Vedení města odpor k projektu překvapil. Příprava záměru totiž trvala už několik let. Jak říká náměstek primátora Jakub Rychtecký z hnutí Žijeme Pardubice.
2: Ta lokalita od samého počátku je jako stavební parcela, to znamená, jestli někdo dneska argumentuje tím, že je to park, tak já bych řekl, že to je torzo parku s několika stromy, kde ten stav třeba té pěší části je dezolátní a je potřeba s tou lokalitou něco udělat.
0: V Litomyšli u lesoparku Černá hora vzniká nová modernistická kaple metodou 3D tisku z betonu. Projekt je součástí dlouhodobé koncepce Cíle cest, kdy město vytváří nová zajímavá místa, kam mohou lidé vyrazit na procházky. Betonovou kapli chce město slavnostně představit veřejnosti první víkend v říjnu v rámci Světového dne architektury. Pokračuje mluvčí radnice Petra Jiráňová.
3: V průběhu léta vlastně vznikly základy pro novou kapli a teď už jsou tady osazeny první díly té konstrukce, která je tištěná tou metodou 3D tisku z betonu. Zbývající části kaple, která by měla sahat až do výšky 9 metrů, budou osazeny v průběhu srpna a září.
0: Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Objednali si je a zaplatí je společně Středočeský kraj a Praha. Dají za ně 88 milionů korun. České dráhy zatím kamery nainstalovaly do 6 z plánovaných 55 souprav. Ve všech budou do podzimu příštího roku. Pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
4: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy a odstavit pouze jednu soupravu, protože City Elephanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
0: Počet potvrzených obětí zemětřesení ve východní Indonésii stoupl na 51. Záchranné týmy stále prohledávají trosky zřícených budov. Po prvotním otřesu o síle 7,7 stupně zaznamenala provincie východní Nusa Tenggara ještě přes 300 takzvaných dotřesů. Z nejvíce zasažených oblastí se kvůli tomu evakuovalo zhruba 5 000 lidí. Sport. Fotbalisté Pardubic ve čtvrtém kole šance ligy remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Středočeši tak udrželi ligovou neporazitelnost. V dalších zápasech Sparta zdolala Teplice 4-1, Plzeň porazila Zlín 3-2 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2. Čtvrté kolo bude dnes pokračovat duelem Baníku Ostrava proti Artisu Brno, který začíná v 15 hodin a ve 20 hodin nastoupí fotbalisté Slávie v Liberci.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Později večer se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 30 až 33 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré, tlak se měnit nebude a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kvůli staročeské pouti je pro dopravu uzavřená v Ronově nad Doubravou Lichnická a Čáslavská ulice. Uzavírka je plánovaná do dnešní 21. hodiny. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Posloucháte Český rozhlas, od mikrofonu Záletu vás zdraví Alena Zárybnická. Není lepší situací, než když s vámi ve studiu při relativně intimním osvětlení sedí profík Aleš Háma, moderátor a herec. Udělal mi neobvyklou radost, když jsem ho sledovala v seriálu, který se jmenoval Limity. A navíc byl jeden moment v životě, kdy jsem se dostala až k němu, no Aleši, řeknu to na rovinu, do ložnice. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Dáma se narodil v Karlových Varech. Pěkně, v klidu a v neděli. A hned na pravou míru uvedu tu ložnici. Netroufám si říct, jak je to dávno, ale protože kvůli covidu jsme nemohli do televizních ani rozhlasových studií a vůbec jsme se nemohli potkávat a přitom jsme chtěli pomáhat, Česká televize vymyslela variantu letité charitativní akce Pomozte dětem tak, že jeho moderátora Aleše Hámu navštívila přímo v jeho domě. Nedovedete si představit, co se dělo v momentě, kdy jsem co by moderátor denních studií k Hámům domu přijela. Tak jsem ráda, že teď spolu můžeme sedět ve studiu.
1: Krásný dobrý den, ahoj a děkuji moc za pozvání i za krásná slova, která teda o mě zazněla a už se trošku i červenám, a to nejenom kvůli těm červeným světlům, která tady máme v rozhlase.
0: Ten moment, kdy se vám do rodiny, a teď myslím tobě, tvojí ženě, tvým dětem, nastěhovala Česká televize.
1: Jako musím říct, že se mi do toho ze začátku úplně nechtělo, protože já jsem k tomu byl tak jako velmi diplomaticky dotlačen Českou televizí, protože říkali, helejte, jako kvůli těm regulím to může být buď na sportovišti, nebo prostě někde, a nebo u vás doma, no, a to by bylo úplně nejlepší. A já říkám, jako byste chtěli, aby to bylo u mě doma. No, bylo by to fajn. A teďka já jsem tak jako, protože vím, jak to vypadá, když se natáčí, co lidí tam přijde, jaký chlív dokážou nadělat, tak jsem se toho dost bál. No nicméně jsme řekli ano, s manželkou. Já jsem navařil prostě
0: guláš
1: kančí, přesně tak. Vystali jsme barák lepenkou, aby se nikdo nemusel zouvat. A prostě jsme přijali velký přenosový vůz před barák. Přepojil se elektrický proud na to, aby to všecko utáhl náš jistič. A živě se přímým přenosem vyselo ode mě z pracovny, potažmo z celého domu, z Petrovice od hostivarský přehrady, a já jsem si vlastně říkal, jo, je to v pořádku, ty věci tak mají být, to už nikdy nezažiju, abych dělal hlavní večerní pořad přímým přenosem od sebe, jako z baráku. Super to bylo.
0: Na moment, kdy jsi litoval toho, že jsi si Českou televizi do baráku pustil, vybaví se ti teď po letech nějaký?
1: Přišlo něco, co jsem jako odmít, a to byla 13. komnata. Protože vlastně, když jsem se nedávno koukal na 13. komnatu Mojdy Maděryče, když teďka odešel nedávno velmi smutně a brzo, zbytečně, tak jsem si vlastně uvědomil, že mi taky vlastně volali, že a říkám, hlejte se, a já asi nemám žádný jako trauma, nebo jako každý má trauma, že jo? Každý má něco. Jako, a pak já teda na základě téhle zkušenosti jsem si procházel ty 13. komnaty, co tam ty lidi řešili, a jak to byl geniální projekt ze začátku pro mě, a opravdu se mi líbilo, jak ty lidi šli na, jako se svojí kůží na trh s velkýma jako zásadníma životníma problémama, s různýma rakovinama, odchodama blízkých lidí, bolestma vnitřníma, no tak prostě najednou se tam občas jako řešej takový jako banality považovaný za 13. komnatu, tak jsem byl rád, že jsem to jako odmít, že vlastně asi bych našel trauma, když jsem šel do školy a nechtěl jsem, ale otočit o tom 13. komnatu mi přišlo jako zbytečný.
0: A tak tomu úplně naprosto rozumím. Já jsem takhle kdysi přistoupila na to, že se natočí, no a teď si nemůžu vzpomenout úplně přesně na název. Tajemství rodu už vím, stačilo pomrknout.
1: Mm-hmm. Ano, tam byla i Tereza Kostková, to si pamatuju.
0: Přesně tak, já jsem s tím tedy tehdy souhlasila, až když souhlasili moji rodiče, protože to vlastně byla jejich minulost, ani ne tak moje. Vlastně to byla taková úlitba za to, že jsem od samého počátku říkala, že nikdy nebudu tančit ve Stardance, nikdy.
1: To máme stejně.
0: No ale moment, ty jsi se ve Stardance objevil.
1: No jo, ale
0: jako záskok.
1: Ale náhodou, to byl takový záskok. Tenkrát, když jako já tam stál před tím přímým přenosem a ozvel se Viktor Price a řekl, živě z Prahy, přivítejte moderátory Marka Ebena a Aleše Hámu, tak mi se úplně jako zatočila hlava. Já jsem říkal, to je jako blbej sen, a bylo to jako super. Já jsem si to hrozně užila, do dneška na to hrozně rád vzpomínám.

0: Asbest, konec uhlí, zrození hrdiny, hořící muž, Marta, sponzorský dar, uhlí je kámoš a poslední díl Aleši.
1: Ježiš, já nevím, jak se jmenoval poslední díl.
0: Nápověda, setina ze sta.
1: 1%.
0: Ano, 1%.
1: Jo, takhle, tak už se tomu rozumím.
0: Za mě skvělý seriál. Režie, scénář Petr Zelenka, hlavní roli Aleš Háma. Mnoho rozhovorů na toto téma jsem slyšela a četla. A každý, téměř každý, začínal připomínkou toho, že to byla velká herecká příležitost.
1: To je jako hrozně, celý je to hrozně zajímavé. Já to jako vnímám, že jsem takový jako pokusný králík v tom hereckém světě, protože já jsem herec vystudovaný, celý život vlastně hraju divadlo, co si ten svět pamatuju. A opravdu první velká herecká příležitost, takováhle jako hlavní, přišla od toho Petra. A přišla náhodou, jak už to v životě bývá. A to téma já vlastně nevím, a to si, myslím si, že ten seriál se nestal tak jako kultovním, jako všechny ostatní Petrovy seriály. A já jsem si to jako chvilku vyčítal a říkal jsem si, jestli to nebylo jako mým hereckým výkonem. Asi ne, snad ne, jo. Ale
0: určitě ne.
1: Dokonce Petr se mě zastával, říkal, za Hámou si stojím, za Výběrem, což já si toho nesmírně vážím. On to téma, jo, je tak problematický, že ten divák potřebuje vědět, jako kdo je hodný a kdo je zlej, a najednou ten Karel
0: se promění.
1: Ten jako prostě je hajzl, ale vlastně mu fandíte a vy nevíte, jestli mu jako fandit nebo ne, a je to takový pro toho prvoplánovýho diváka. Mm-hmm. Je to jako strašně těžko jako zkousnutelný, ale jinak za mě úžasný dílo, já si myslím, že se to moc povedlo.
0: Kde jsou limity Aleše Hámy? Tak jako obecně v herectví, v životě?
1: Zrovna v tom Stardance třeba jsou limity. To si myslím, že každý člověk by měl mít ty limity. Já jsem dostal nabídku do Stardance jako 3x a s velkou, a teď použiju to nadužívané slovo, pokorou a díky jsem odmítnul, protože vím, kolik mých kolegů by moc stálo o to, aby tam byli a aby tam mohli být v tomhletom krásném pořadu. Ale já prostě vím, že netančím dobře a mě to nepřináší ani radost zásadní a takže já bych nebyl ani dobrý jako Jirka Dvořák, nebyl bych ani vtipný jako Lukáš Pavlásek. Já bych byl takový to jako něco mezi. A ta strašná dřina, kterou to obnáší, což zase já vím, protože mám manželku tanečnici a hrál jsem v muzikále, kde se jako hodně tančilo, jako třeba v Pomádě, tak já nechci. Jako, já ušetřím ty diváky. Takže to je třeba, si myslím, že takový limit, který by člověk měl znát a měl by to umět odhadnout.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Tak jako mám vžité slovní spojení paleček jeník, často si myslím, že stejně může vyznít slovní spojení Háma Tereza Kostková.
2: No jo, ano, protože my spolu opravdu hrajeme už 13 let hru Frankie a Johnny, hrajeme spolu ve hře Můj nejlepší kamarád, hrajeme spolu ve hře Za dveřmi kanceláří, hráli jsme spolu v Mídlovém princovi, jsme kamarádi, moje žena je kamarádka s Terezou, prostě se tak jako, tak jsme se našli v tom životě, že se máme, no. Je to velmi, velmi hluboké pouto. Ale musím říct, že já vůbec jako mezi ženami mám těch kamarádek i víc. Taková další podobná kolegyně je Monika Absolonová, která vlastně kdykoliv má problém, nebo já mám problém, tak ví, že se na mě může obrátit. Adéla Gondíková, Daniela Písařevicová, jsou to všechno dámy, se kterýma se dá nejenom moderovat, ale i krásně jako povídat žít. A žít. A jsou to jako, je to fajn s nima a mají smysl pro humor. To bych řekl, že to je to zásadní, co je jako pojí.
1: Moc mě potěšilo, že Monika Absolonová získala táli. Bylo to tak?
2: Jo, určitě.
1: No, je poslední rok, že?
2: No, je šikovná.
1: Šikovná je to, velmi.
2: Kdo by to byl řekl, že jo, do týhletý holky z Pivandule, že ona se nám takhle jako vyprofiluje, rozehraje a není to její první tálie, že jo, to je důležitý říct a je to vlastně už dneska charakterní muzika. Dálová herečka. A všem doporučuju, i když to třeba není nic, co posloucháte úplně jako primárně, zajděte si na koncert Moniky Absolonové, protože budete jakoby v tom nejlepším slova smyslu vyděšený, jak člověk v této práci může jít s vlastním srdcem ven a pracovat s ním během svého vystoupení, jak opravdový to je a semele to fakt jako úplně každýho i jako žulu.
1: Říkala jsem teď slovní spojení Háma Kostková, troufám si použít ještě jedno Háma Sokol.
2: No.
1: A upřímně říkám, že jsem se při posledním vysílání tak bavila, že jsem se k některým momentům musela vracet znovu. Že to pro mě byla moderátorská škola a tím nechci říct, že bych se to už chtěla učit, Ježíš, protože to nikdy nedokážu.
2: Od tebe je to jako velká podstata.
1: No pozor, nemluvíme o počasí, mluvíme o klasickém moderování.
2: Jo, já teda to smekám a děkuju za to, protože za mě ten přenos je jako nesnesitelně dlouhej. Jo. Je to tak, že prostě já si myslím, že jak jsem starší generace už, tak za mě dobrý, pěkný, kvalitní, přímý přenos do 22 hodin a pak jdem přemej Písová nebo Moulin, že jo? To by mělo být to jako schéma toho pátečního nebo sobotního večera, ale doby se změnily, já tomu rozumím, navíc je to komerční televize, takže reklamní breaky a o to těžší to je, jo? Já vždycky říkám, my to chystáme poměrně dlouho, už teď si s Ondrou píšeme jako nějaké věci, které nás třeba zaujmou a pak to v těch konverzacích zpětně hledáme a na podzim si to tam vždycky jako dohodíme. Strašně toho odpadne, vlastně v ten den se zkouší od rána, zkouší se už den předem, přesně v 5 hodin večer, kdy máte po té generálce.
1: Tak je člověk nejunavenější?
2: Tak je člověk jako nejunavenější a říká si, jako teď bych si tak jako dal dvojku bílýho, řekl si, super to bylo, díky a šel bych jako domů. A to je ta chvíle, kdy se musíte zmobilizovat a připravit se na ten přenos, který v 8 hodin a 20 minut vypukne. No, je to jako, nebudu říkat, že to je jednoduchý, ale mám to rád. Jsem divnej, mám rád ten adrenalin přímýho přenosu.
1: Ale na druhou stranu, tak my to máme při každém živě moderovaném počasí. Jednou je to venku a už s tím stejně nic nenadělám.
2: Je na tom totiž to nejlepší, jo, že když člověk točí ty zábavný pořady, tak ten režisér říká, teda to bylo perfektní, kluci, vám se to povedlo, to bylo super, co? Tak to dáme, pojďte to dát ještě jedno. A říkám, a proč? No ne, tak prosím, kde to máme. A to se právě u toho živého vysílání nikdy neuděje. Takže proto to mám rád.

0: Mám tisíce otázek, které se do dnešních záletů s mým hostem Alešem Hámou bez pochyby nevejdou. Možná nějaké zůstanou nezodpovězené a možná to bude důvod pro to, abychom se setkali kdekoliv jindy, ano, mimo Český rozhlas. Ale přesto, vždycky se potkáme doma. Kde má Aleš Háma domov svůj?
1: To je, to vždycky říkal můj kamarád z Limoš, z Francie, který žije už asi 7 let v Čechách, říká, ví Česí, se i v hymně ptáte, kde bydlíte, jo, a to je jako zajímavý. No, kde mám já domov? Samozřejmě doma, kde je moje žena, kde jsou moje děti, kde je můj brácha, kde je můj táta, což už jsou najednou 3 místa, brácha žije v Ústí nad Labem, táta pořád v Karlových Varech, v Krušných horách mám chalupu a Krušní hory, zvláštní kraj, Sudety, velmi specifický díky tomu, jak se v Sudetech žilo, a teď se nebavím jenom o těch západních. Sudety strašně dostali na frak tou historií a je to tam pořád znát, ať chcete nebo ne, prostě na mezilidských vztazích, na tom vykořenění, je to jinak než ve zbytku republiky. Já vždycky říkám ideální jako příklad Svitavy a Litomyšl. Zatímco Svitavy byly sudetský, tak Litomyšl byla v protektorátu a do dneška to na těch městech je zvá, jak jsou každý úplně jiný. A je to drsný kraj, to Krušnohoří, nic tam neroste. Lidi si tam vlastně musí naučit pomáhat a je to podobný asi, proč to mám rád třeba na Yukonu a na Aljašce, protože tam, když se člověk zastaví, že se vyčůrá u silnice, tak vždycky zastaví to auto, který jede okolo a ptá se, jestli jste v pohodě. A tak to má být, ty lidi mají žít pro sebe, jeden pro druhýho, byť mají samozřejmě právo a nárok na svoje soukromí životy, tak bez toho okolí se stejně neobejdou. Takže doma je tam, kde si lidi umějí pomáhat a kde mám lidi, který rád vidím.
0: Bylo to určitou dobu i San Francisco?
1: Bylo to určitě pro dobu 2 let San Francisco. Vlastně od té doby jsem tam byl 2x a už strašně dlouho jsem tam nebyl. A je pravda, že se to město strašně jako proměnilo, nebo celá ta severní nebo střední Kalifornie. Trošku ta extrémní, já jenom pro boha chraň Bůh, jako nejsem jako pravicový, úplně jako extrémně pravicový, tak jakože neschvaluju úplně to, co se v té Americe děje, ale ta extrémní levicová politika, která clomá tou Kalifornii, ta taky nenese úplně ovoce a to se tam trošku propisuje. Nicméně kraj je to nádherný, je tam dobrý povětří, prší tam a před zimu a na jaře je tam prostě zeleno, je tam krásně svěže, jenom tam moc lidí, je tam prostě 40 milionů lidí v celé Kalifornii a to je hrozně moc, takže já radši ty místa, kde těch lidí moc není, což se dá vzhledem k mý práci jako pochopit. No.
0: Naprosto tomu rozumím, krásně Aleš Háma zahrál na moji meteorologickou strunku.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát se vlakem vydáme do Hlinska. Železnice protíná město od roku 1871, i když původně měla dráha vést přes Trhovou Kamenici. Jak se místní rodák Karel Adámek zasloužil o to, že koleje nakonec vedou Hlinskem? A jak se po rekonstrukci promění Hlinecké nádraží? To vše vám přiblíží Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Aleš Háma. Netřeba představovat jeho práci, jeho profesi. Ale zajímají mě detaily k některým názvům článků, rozhovorů nebo témat, která byla o Aleši Hámovi zpracována.
2: Takže,
1: jakému atletu svědčil Aleš Háma na svatbě? Je-li to pravda?
2: Ano, Kudličkovi, Kudlovi s Jiřinkou Ptáčníkovou, což jsou naši skokani o tyči, vynikající, tuším, že stále oba držitelé českého rekordu, pokud se tak nestalo na Czech Indoor Gala nedávno a nějak se to jako nezměnilo, nesleduju úplně atletické dění v zimě, to mám úplně jiný starosti, ale bylo to super, to byla krásná svatba, myslím, že jsme si to tam hodně jako užili, hlavně s Kubou Vadlejchem a s jeho paní.
1: Holinkama netopím.
2: No, holinkama netopím. To jako fakt považuji za strašidelnou prasárnu. Já měl vzdáleného příbuzného, který byl učitel chemie na střední škole a vyráběl si v Jizerských horách svoje vlastní brikety. Jako za totáč, nebo jako těsně po revoluci. A vyráběli tak, že zvětej olej se smíchal s pilinama a dalo se to do uřízlých PET lahví. A to byly jako to... A tím se topilo v kotli, jo.
1: Tak,
2: no, jasně, tak ale by to prostě před 30 lety takhle bylo. Jako zaplat pánbu za to, že už když člověk sjíždí do těch vesniček u nás v Krušnohoří nebo i na Jihuček, že už nevidí ty hnědouhelný dýmy, jako tak často. Ne úplně, ale ne tak často.
1: Další tvrzení, které se objevuje v jednom z titulků. Karla Kadlece jsem kradl v hospodě i na honu.
2: To je pravda. Já jako vlastně to mám hrozně rád, najít si nějaký archetypy, který se k té roli dají jako použít. Já dokonce i pro roli takového notorického lháře, který ho hraju v Komorním divadle Kalich ve hře Můj nejlepší kamarád, což je mimochodem taky postava velmi záporná, kterou ale diváci na konci většinou jako milují a držejí palce.
1: Jako Karlovi.
2: To je jako Karlovi. Tak jsem měl svůj předobraz, nebo mám i předobraz pro tohohle záletníka. Ale není to vždycky jako jeden člověk. Jo. To je jako, ale já vlastně mám hrozně rád ten čas, který strávím s chlapama v Maringoce u řeky, když jsem na rybách, nebo zrovna na těch honech. Je to kontakt s úplně jako normálním bytím, s normálníma lidma, s životem. Neodděluje mě to na toho Pražáka, který prostě chodí do televize točit soutěž a jako zbytek republiky. Jako já mám rád kontakt s reálným životem a podle toho jakoby tam najdu velmi často předobrazy svých postav.
1: Kontakt s normálním životem bude i další název článku Manželství je dřina. Nebudu mladým lidem lhát, že za vším stojí láska.
2: Jako...
1: Existuje na to nějaká diplomatická nebo diplomatické rozvinutí téhle myšlenky?
2: No jo, jasně, já vždycky říkám, že to je to tak, že když je člověk mladý, tak by tu parní lokomotivu jako měl rozfedrovat úplně jako na co nejvíc v tom vztahu tu lásku jako a čím větší zamilování, tím jako lepší samozřejmě, protože to je jako investice, kterou, nebo jako velká brikata, kterou dáte do těch kamen toho vztahu. Ale ona jako, ať bude sebevětší, tak nebude hořet jako furt a člověk musí prostě přikládat a musí tu manželku jako překvapovat a myslet na ní a dělat jí radost a tak trochu samozřejmě jako očekává, jako že to samý bude dělat i ten druhej. Je blbý, když to není v obou strany, pak to jako nefunguje samozřejmě, ale je to, hele, je to druhý povolání, vždycky říkám, je to jako normální druhá práce, ale i tak jako nám naše práce dělá radost, tak i ta druhá práce může dělat radost, když se daří.
1: Teď je to čistá náhoda, že navazuju dalším tématem. I hovado touží být dobrým člověkem.
2: Jasně, jako i to, i hovado, i úplnej debil a já bych teďka měl jako na jazyku fůru jako lidí, o kterých se teď hodně mluví v médiích a jako mohl bych je jako zmínit, tak si myslí, že dělají to nejlepší a chovají se jako nejlíp, jak umějí. A to je to jako smutnější. Samozřejmě potom, když to tak není, no tak nejste sami sebou a máte jako velký problém s přijetím sama sebe a vůbec jako s fungováním na tomhle tom božím světě. Ale jako opravdu i ten nejprostší člověk se snaží žít co nejlepší život.
1: Ale Žáma, posloucháte Zálety.

0: S Alešem Hámou dnes moc ráda mluvím v Záletech. O jakém tématu by Aleš Háma rád mluvil, kdyby mluvil o sobě? Jinými slovy, jak by se třeba jmenoval dokument, který by Aleš Háma bral jako ten, který dobře popisuje jeho život? Jak by se mohl jmenovat? Pokud už tady nějaký nevznikl a nepřehlédla jsem.
1: No, to zatím nevím. Nevím, ale je pravda, že já mám jednu písničku na první desce, ta se jmenuje Stigma kreténa. Nás to tenkrát hrozně pobavilo s Ondrou Brouskem, že to zní jako Carmina Burana, jo? Že uvádí oratorium Stigma kreténa. A já jsem na základě toho napsal písničku a je to vlastně o tom, že člověk jakoby, tak jak se zapsal jako mladý těma scénkama na Nově a v Český, tak prostě fůra lidí mě má za toho jako za toho smíška a samozřejmě já se tomu nebráním, mě to vůbec nějak neuráží, nevadí mi to, prostě s tím tak jako žiju, ale myslím si, že to je to, proč asi nikdy nebudu předávat ceny paměti národa jako moderátor, jo, když člověk nikdy neví, ale...
0: A dává je Daniela Písařovicová?
1: Dává, no.
0: No, tak to by šlo nějak
1: dopovědné. Tak je s Dančou, jo, s Dančou, dokonce my máme s Dančou i duet na té druhé desce, takže bychom to tam mohli zaspívat.
0: No, mě na rozhovorech vždycky baví, když se to hemží tématy, na které mám 1000 otázek, které bych chtěla na odpověď tomu, kdo mi v Záletech na otázky odpovídá dát. To prostě nejde. To se tak větví, ten náš rozhovor, stejně tak, jako se větví vzpomínky na lidi, kteří se prolnuli jakýmkoliv způsobem našimi životy. Teď si dovolím třeba připomenout jméno Pavly Charvátové.
1: No jo, to jasně. To byla moje první kolegyně ve Snídani s Novou. My jsme se znali jako leta předtím, jsme se potkávali na konzervatoři, ona tam chodila s Jirkou Strachem.
0: Chodila tam s Jirkou Strachem.
1: No, já už si nepamatuju, jestli spolu chodili nebo je tam jenom chodili, ale to nebudu se v tom do toho zabředávat. My jsme spolu jako pracovali a měli jsme se jako hrozně rádi, ale moc nám to jako spolu nešlo. Já nevím, jestli to znáte, mně se to stalo párkrát ještě potom v životě, že jako lidsky to funguje, ale profesně to na jako ty zoubky jako v těch dvou koleček jako nezapadnou. A pak třeba ale se stane, a to jsem taky nevyložil, že jde, že s tím člověkem úplně nemám jako intimní vztah a nezdílím s ním jako...
0: Ale na place to funguje.
1: Ale na place to jako najednou jako funguje. Ten člověk dává, umí se jako nacítit zvláštní, jako profesně, no. Takže jo, ano, myslím, že jsme se navzájem dost obohatili.
0: Budeme pozorovat svoje okolí, když budeme mít jakoukoliv společnou práci s kýmkoliv jiným. Na závěr Záletu vždycky přichází otázka od umělé inteligence.
1: Ajajajaj.
0: Umělá inteligence na odlehčené téma nabízí tuto otázku. Háma styl. Kdybyste měl dát jednu radu mladému moderátorovi, co rozhodně nemá říkat do živého vysílání, jak by zněla?
1: To je zrovna... Nedávno jsem to říkal mýmu synovi, který se odstl ve zpravodajství na Nově a dělá tam reportéra, což je ta poslední věc, kterou bych do něj řekl. A myslím si teď snad soudně říkám, že si myslím, že mu to zaplať mám docela dé, jo. A hlavně ho to baví, to mě jako na tom nejvíc těší. Aby neříkal my jsme, protože to je takovej zlozvyk, který dělají, nás to odnaučili hned v prváku na konzervatoři. Já jsem, my jsme, já jsem, se říká, a tak by to mělo určitě být, ale těch rad by nebylo moc, protože ono vlastně jsou k ničemu. Ten člověk si to musí odmluvit, všecko si to musí odžvanit a odchybovat sám. Myslím si, že existuje rada a to mi ty určitě potvrdíš, že vlastně člověk by měl víc jako poslouchat, než mluvit u toho moderování. Byť se to zdá nelogický, tak to vlastně je.
0: A já se vždycky ve vysílání Záletu uvědomuji ještě jednu radu, kterou s oblibou říkala Stáňa Lekešová. Vzpomínáme na ní od tohoto modrého stolu a rozhlasového mikrofonu. Ptej se jednoduše.
1: Jo.
0: A vždycky, když bloudím v otázce, tak vidím tu Stáňu, která říká, ptej se jednoduše.
1: Jo, to bylo vždycky, to je vždycky největší utrpení, když otázka je delší než odpověď. Jo?
0: Dneska to tak snad nebylo. Možná u dvou otázek, se kterými si Zdeněk Novák při střihu našeho pořadu jistě rád poradí. No, učila jsem se, jako vždycky, když v Záletech potkám profíka. Tak děkuji za přítomnost v rozhlasovém studiu.
1: Děkuji, úplně červený odchází. Mějte se krásně, děkuji za pozvání.
0: Hezkou neděli přejeme oba vám všem.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Moravská Třebová má první hřiště pro volný pohyb psů. Fotbalisté Pardubic v lize remizovali s Mladou Boleslaví. A počasí v kraji dnes čekejte většinou polojasno až oblačno a teploty do 33 stupňů. Dobré nedělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Projekt jejího rozšíření získal od krajského úřadu souhlasné environmentální stanovisko. Kapacita se zvýší o 67 300 metrů krychlových, téměř na 200 000 metrů krychlových. Dalším krokem bude změna integrovaného povolení a úprava projektu rekultivace skládky, řekl ČTK starosta Jan Neudrt z KDU-ČSL, který je zároveň jednatelem technických služeb města Bystré. Moravská Třebová zřídila na Dukelské ulici nové psí hřiště. Jde o první místo ve městě, kde se mohou psi volně pohybovat a socializovat bez vodítka, říká mluvčí města Lucie Krčmářová.
3: V současné chvíli jde pouze o oplocenou travnatou plochu. Hřiště se bude ale postupně ještě dovybavovat. V nejbližší době se doplní lavička, odpadkový koš a přibudou také tréninkové překážky. O celkovou údržbu se budou pravidelně starat technické služby města.
2: Cestující na železnici mezi Hradcem Králové a Týništěm na Torlicí dnes musí počítat s komplikacemi. Platí do 16.15. Důvodem je triatlonový závod Ironman. Dopravce zajistil náhradní autobusovou dopravu.
4: Spoje linky Z jezdí mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Nestaví ale na stanici Hradec Králové zastávka. Stanice na Slezském předměstí je zase přemístěna na zastávku městské hromadné dopravy Háječek. Spoje linky R nikde nestaví a zajišťují návaznost na spěšné vlaky. Cestující musí také počítat s tím, že v autobusech je omezená přeprava jízdních kol. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Bývalý velvyslanec v Libanonu Jiří Doležel žaluje ministerstvo zahraničí. Podle dokumentu, který má k dispozici server i rozhlas.cz, se brání proti ukončení své diplomatické služby ze strany ministerstva. Rezort ho propustil po dvou výtkách. Týkat se měly údajně neoprávněného prodeje služebního auta a nesprávného nákupu letenek pro ambasádu v Bejrútu. Doležel se teď ohrazuje proti vypovězení služby i proti tomu, že úřad vlády zamítl jeho odvolání.
1: Sport.
2: Fotbalisté Pardubic ve čtvrtém ligovém kole remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a získali první bod v sezóně. Východočeský celek ale v zápase dlouho vedl a tak ofenzivní hráč Pardubic Michal Hlavatý nemohl být po utkání spokojený. Tým by měl být v závěrečných fázích duelů podle Hlavatého koncentrovanější.
5: Většina těch zápasů se pro nás zlomila už jako v té pozdější části toho zápasu, takže být pořád musíme být koncentrovaný těch 90-95 minut nebo jak dlouho se hraje celý ten zápas. A by bylo horší, kdyby jsme měli ten jeden bod a vlastně ta hra vypadala špatně, ale myslím si, že je na čem stavit.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, přechodně i zataženo. Později večer se ojedinělé vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 30 až 33 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý během dne mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré, tlak se měnit nebude a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na 640. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. a taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli, a tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtiškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme to už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: Ne, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přiložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kinuté. Kinuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kinuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kinuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačují všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě lívance kinuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám o studu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky je to stoprocentní, občas se může něco nepovést. A doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, jíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem, tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého, vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý. A přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Vypadá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda. Pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený?
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? To tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý. Jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý. To je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a to těsto je tak opravdu měkoučký. Krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětové, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokáže udělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější. I když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, aby měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlépe, když je 3 týdny až měsíc uleželej v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Semcovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýmá, ale...
2: No jo, no, to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Zpálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No a já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si ji trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
2: No, ano.
1: Ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte to nikdo.
1: Už ta představa je hrozná.
2: No. Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, v trubě. A dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: Já vím, že čirina vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček na
2: špařenej. No jo, špíček, no.
1: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No, no,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svého farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský Dobošův dort?
2: Je to, co neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert, dort, prostě takový, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají Doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová, jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Mm-hmm. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bezkrát.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšků, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovirok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovirok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak...

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice kvůli suchu preventivně vyzývají lidi k šetření vodou. V Dětřichově na Svitavsku bude referendum o výstavbě větrných elektráren. Premiér Babiš potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 33 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní dopoledne. Lidé na Pardubicku by měli kvůli suchu šetřit vodou. Doporučuje to magistrát kvůli dlouhodobému nedostatku srážek a nízkému průtoku řeky Chrudimky v Nemošicích. Opatření se týká Pardubic a okolních obcí. Lidé mohou vodu dál běžně používat, město je ale žádá, aby s ní zbytečně neplýtvali.
2: Lidé by podle magistrátu měli omezit třeba zalévání trávníků, napouštění bazénů nebo mytí aut pitnou vodou. Město doporučuje také co nejvíc využívat zachycenou dešťovou vodu. Pokud se sucho bude dál zhoršovat, město přijme další opatření. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: V Dětřichově na Svitavsku bude referendum o výstavbě větrných elektráren. Obyvatelé rozhodnou, jestli obec umožní společnosti ČES jejich stavbu na svém území. Hlasovat budou 9. a 10. října společně s volbami do obecních zastupitelstev. ČES plánuje v lokalitě Svitavska postavit až 20 větrných elektráren. V Koclířově už lidé jejich výstavbu v referendu odmítli. Záchranná stanice v Lípě nad Orlicích dočasně pečuje o desítky raků. Přivezli je ze stavby obchvatu Solnice a pracovníci stanice jim musí vytvořit co nejlepší podmínky podobné jejich přirozenému prostředí. V nádržích se studenou vodou mají raci úkryty, vodní rostliny a speciální krmení. V záchranné stanici raci zůstanou nejméně do konce srpna, říká její vedoucí Jindra Veselková.
3: Bude to záležet na tom, jak ta stavba pokročí, aby se mohli bezpečně vrátit do revitalizace zpětného vlastně jejich prostředí.
4: A my chceme, aby jim tady bylo fakt jako dobře, aby se vrátili v perfektní kondici a aby hlavně se zachovala ta populace.
0: Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
5: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
0: Hejtmani s rozhodnutím nesouhlasí, kritizují ho hlavně ti z opozičních stran. Sport. Mistryně Evropy na 200 metrů volný způsob Barbora Semanová postoupila na mistrovství Evropy v Paříži do finále i na dvojnásobné trati.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, přechodně i zataženo, později večer se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 30 až 33 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré, tlak se měnit nebude a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Auto hoří na dálnici D11. Se zvýšenou opatrností proto projíždějte za 38. kilometrem ve směru na Hradec Králové. A s novou uzavírkou počítejte ode dneška v Pardubicích. Kvůli pracím na inženýrských sítích neprojedete Spojilskou ulicí. Uzavírka je plánovaná do 21. srpna. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Východočeské výlety.
6: Pěkný den při poslechu východočeských výletů. Tentokrát se společně vydáme do Hlinska a dojedeme tam jak jinak než vlakem. Železnice protíná Hlinsko od konce 19. století hlavně díky významnému rodákovi Karlu Adámkovi. Původně měla ale dráha vést přes Trhovou Kamenici a o trase přes Hlinsko prý rozhodl jediný špendlík v mapě a zároveň jeden menší podvod. Jestli je to pravda a jak to celé bylo, tak to zjistíme v místním muzeu. V něm si také prohlédneme Betlém a unikátní orchestrion. No a na aktuální výstavu v Hlinecké galerii vás pozve místní rodačka, akademická malířka Miroslava Zichová. Vaším průvodcem po Hlinsku bude Vilém Branda a přeju vám pěkný poslech.
1: Východočeské výlety.

0: dnes věnujeme městu Hlinsku, kam jsem právě teď vlakem dojel. Přímo na nástupišti jsem si dal sraz s mým prvním hostem a to je starosta města Miroslav Krčil. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak je tady živo, za chvíli kolem nás, myslím, projede vlak směr Havlíčkův Brod. No a je tady rušno nejenom díky cestujícím, ale taky díky dělníkům. Můžete popsat, co tady probíhá, co se tu děje, jaké práce?
1: V současné době probíhají práce na generální rekonstrukci nádražní budovy, vlastně té historické nádražní budovy, která tady je od počátku, co tady železniční máme. V tuto chvíli ty práce už poměrně pokročily, týkají se jak interiéru budovy, tak exteriéru, takže my se těšíme už tady v Hlinsku, že budeme mít zase pěknou budovu a bude to reprezentativní pro samotné město.
0: Ano, když se na ní dívám, na tu budovu, tak je celá obehnaná lešením. To znamená, říkal jste, interiér i exteriér, dočkají se cestující nějakých nových prostor, čekárny?
1: Nepochybně toto je investice správy i železnic, takže tam se počítá s úpravami, jak jsem řekl, jak v exteriéru, tak v interiéru. Já věřím, že ten komfort se touto investicí zvýší, ale co hlavně, tam jde o to, že my jsme dokázali nějakým způsobem skoordinovat tuto investici i s návaznou investicí města.
0: Máte informaci od správy železnic, kdy bude hotovo, kdy už ta přestavba nebo rekonstrukce nádraží skončí?
1: Měla by být hotová v roce 2026 a právě to souvisí i s tou naší návaznou investicí, kterou teď právě připravujeme.
0: Nádraží tedy prokoukne, i druhé autobusové nádraží je pěkné a moderní. Naopak před nádraží tak úplně reprezentativní není, tak právě ta investice návazná, o které jste mluvil, tak se týká toho prostoru u nádraží.
1: Máte pravdu, ano, týká se prostoru před nádraží. My právě chceme touto investicí jednak zlepšit dopravní podmínky v této oblasti a samozřejmě, když už budeme mít hezkou nádražní budovu, tak samozřejmě chceme mít i ten prostor hezký a hlavně funkční, takže předpokládáme, že bychom tady měli vybudovat více parkovacích míst, měli bychom celkově ten prostor zlepšit a měl by být efektivnější z pohledu dopravy. A máte pravdu, ano, chceme, aby to byla i taková funkční spojka mezi vlakovým nádražím a naším autobusovým terminálem.
0: Máte už představu, kdy začne ta přestavba před nádraží?
1: V tuto chvíli jsme ve stavu, kdy budeme vyhlašovat výběrové řízení na dodavatele. Chceme, abychom všechno, pokud se nestane nic neočekávatelného, tak abychom tu investici zvládli v první polovině příštího roku.
0: Zmínili jsme i nový autobusový terminál a právě k němu se teď jdeme podívat, tak poslouchejte i dál.

0: S východočeskými výlety dnes putujeme Hlinskem. Před chvílí jsme si prohlíželi opravovanou budovu nádraží a teď jsme se přesunuli ještě k jedné dopravní stavbě. Spolu se starostou Miroslavem Krčilem stojíme před novým autobusovým terminálem. Já říkám novým, ale on už vlastně nový úplně není, už pár let slouží.
1: Náš nový dopravní terminál opravdu tak úplně nový není, i když samozřejmě není to nějaká historická stavba. My jsme jej dokončili v roce 2019, takže nový autobusový a dopravní terminál slouží právě od roku 2019. Náš dopravní terminál tvoří jednak terminál autobusový, ta část, a jednak také velkokapacitní parkoviště zhruba pro 80 aut a zároveň jeho součástí jsou i cykloboxy. Takže se nám tady potkávají opravdu všechny druhy dopravy, které tady v tuto chvíli máme.
0: Kolem těch dřevěných cykloboxů jsem šel, jinak terminál je pěkný, moderní, tvoří ho hlavní taková dřevěno-plechová budova, kolem ní jsou zastávky. Osvědčil se po těch několika letech provozu, myslíte?
1: Máme za sebou 5 let provozu, vlastně už 6 let. Myslím si, že se osvědčil, že je využívaný a že plní přesně tu funkci, kterou jsme od tohoto terminálu chtěli. To znamená, zlepšilo se nám tady v té lokalitě přednádraží, nádraží, polikliniky, parkování, zkrátka ten komfort. Myslím si, že i pro samotné provozování autobusových linek, které dříve stály podél jedné tady z komunikací, tak je to opravdu prostor, který odpovídá 21. století, protože na terminálu není jenom samotná zastávka autobusová, ale je tam i občerstvení, jsou tam veřejné toalety, takže to zázemí je komplexní z tohoto pohledu.
0: Zaměřil bych se teď na investice města. My už jsme zmiňovali to, že chystáte úpravu přednádraží, které by se mělo proměnit. Na co dalšího se třeba můžou obyvatelé Hlinska a okolí těšit, na nějaké novinky, které chystáte, plánujete?
1: My jsme v současné době v letošním roce opět zrealizovali investice za zhruba 100 milionů korun ve městě. Takovou největší investicí je generální rekonstrukce sportovního areálu v Olšinkách, která obsahuje rekonstrukci fotbalového stadionu, tenisových kurtů, volejbalových kurtů, zkrátka celého toho sportovního zázemí, těch samotných sportovišť. To je největší akce, která se nám promítne i do příštího roku. No a z těch dopravních záležitostí, tak máme stavební povolení už na novou cyklostezku, která propojí Hlinsko s Jeníkovem. Já to považuji za důležité i z pohledu toho, že vlastně tato cyklostezka nám potom dává možnost propojení dál směrem na Kameničky, na Svratku, na Herálec, a to už je ta oblast, která je turisticky velmi zajímavá, a my takto Hlinsko propojíme s touto částí tohoto našeho krásného kraje.
0: A už za chvíli budeme v prohlídce města Hlinska pokračovat.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Posloucháte pořad východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme stále v Hlinsku a věnujeme se historii železnice, která město od roku 1871 protíná. No a kde jinde získat informace než v místním muzeu, ve kterém mě teď vítá kurátorka Šárka Odehnalová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já se vás zeptám právě na železnici. Pro Hlinsko je dodnes velmi důležitá a její důležitost si zřejmě uvědomovali i místní politici. Můžete přiblížit, kdo se třeba zasadil o to, že železnice protíná právě Hlinsko?
1: Tak je to hlavně Karel Adámek. Jeho první myšlenka byla z roku 1862, kdy on napsal článek do živnostenských listů, později do národních listů, o významu vlastně železnice na Českomoravské vrchovině, kdy byla železnice, která podporovala průmysl na Svitavsku. A na základě toho článku vznikly další podněty, které dávaly jako návrhy do sněmu Českého království a začala celý ten maraton, protože, ať se to nezdá, tak skončil až v roce 1871. Bylo to hodně jednání, hodně průtahů, dalším problémem byly peníze, takže byla vyslána deputace z Hlinska, která jednala s vládou, tím všechno přislíbili, ale válka s Pruskem v roce 1866 vyčistila státní kasu úplně do nuly.
0: To znamená velmi složité jednání. Kdo všechno se zapojil do toho jednání?
1: Když už vlastně bylo jednání uskutečněno, tak se do toho zapojil kníže Ausberg, který měl takový vliv, že se ta trasa začala vyměřovat ne přes Hlinsko, ale do Nasavrk, do Trhové Kamenice, protože on v Nasavrkách měl své majetky, své pozemky, zámek. A to se nelíbilo Karlu Adámkovi samozřejmě, protože v Hlinsku zrůstal průmysl. A doprava po železnici by měla na to obrovský vliv. Tehdejší vlastně koňská doprava byla složitá, pomalá, když to dráha, úžasný. Takže Karel Adámek se do toho vložil, jel do Vídně a začal jednat a dohodli se.
0: Ještě k tomu plánování. Já jsem se dočetl, že o tom, že nakonec tedy koleje povedou opravdu přes Hlinsko a ne přes ty Nasavrky, jak jste zmiňovala, takže rozhodl takový malý podvod.
1: Ano, je to taková pohádka. Bylo rokování, pánové seděli u kalatého stolu, u mapy, kde jednotlivé vlastně stanice byly vytýčeny špendlíčky. Rokování ustalo, pánové zvedli a odešli, někteří šli rokovat dál do místních hospůdek, jiní odešli domů a venku pršelo. Venku pršelo a pan Karel Adámek si zapomněl v té místnosti deštník. Vrátil se pro ten deštník a bylo mu to velmi líto, že to dovede přes Trhovou Kamenici, vzal ten špendlík a přesunul ho na stanici Hlinsko.
0: Do Hlinska. Je to pravda? Je to historický fakt?
1: Určitě ne. Takhle jednoduše to nešlo. Už jsme zmiňovali, že vlastně celý ten proces, než se to povolilo, než se na to získali peníze, trval 9 let.
0: Složitých 9 let a ne jeden špendlík přesunutý v mapě. Chápu. Řekněte mi, kdy přijel do Hlinska první vlak a jaká to byla událost pro město?
1: První vlak byl vypraven z Pardubic do Německého Brodu 16. května 1871 a byla to obrovská událost. Po celé té trati vlastně ho vítali obyvatelé, takže velká událost.
0: Poslouchejte východočeské výlety i dál, protože už za pár minut budeme mluvit o významném rodu Adámků, který už jsme zmínili, a o odkazu tohoto rodu ve městě.

0: Ladíte Český rozhlas Pardubice a pořad Východočeské výlety. Pokud jste někdy procházeli Hlinskem nebo Hlinsko znáte, tak jste určitě narazili na nějakou připomínku rodu Adámků a jedna z nich je i tady v Městském muzeu, ve kterém mě provází kurátorka Šárka Odehnalová. Vy jste mi říkala, že máte velkou výhodu, protože některá města mají vždycky jednu danou osobnost, která je spojená s tím městem a vy máte jako Hlinsko úplně celý rod.
1: Ano, my máme hned 3 generace rodiny Adámků a vlastně začal to jejich tatínek Karla Adámka a to je Jan Adámek, který se věnoval textilní výrobě. Jako jeden z prvních tady vlastně vytvořil textilní výrobu, združil 500 kalců a zaměstnal těch 500 lidí a tady vytvořil tu továrnu. Se svou ženou Viktorií měl několik dětí, z nich asi za zmínku stojí Karel Adámek.
0: O kterém jsme mluvili v souvislosti se železnicí.
1: Ano. A opravdu je to taková postava, která je trošku novou generací nedoceněná. Karel Adámek se stal už jako 25-letý starostou okresu Hlineckého, což je v tak mladém věku docela neobvyklé a jako jediný v Čechách, a já věřím, že už nebude překonán, byl starostou 53 let. Jeho politický vliv byl obrovský a on ho využíval ne ku prospěchu svému, ale ku prospěchu vzkvétajícího města Hlinska. Za doby jeho vlastně starostování zde vznikaly různé spolky, kulturní akce, vznikal průmysl, to město opravdu rostlo a vzkvétalo. Takže žít tady byla asi radost.
0: Koho dalšího byste z toho rodu možná zmínila? Mluvili jsme o Janu Adámkovi, Karlu Adámkovi. Kdo ještě další? Říkala jste 3 generace, tak kdo další měl ještě vliv na tady dění v Hlinsku?
1: Ještě z této generace Karla Adámka stojí za zmínku Bohumil Adámek a to je jeho bratr, který byl básníkem, spisovatelem a členem České akademie. Jeho vlastně drama Saloména bylo hráno jako první činoherní představení při otevření Národního divadla. A 3. generace je syn Karel Václav Adámek, je to syn Karla Adámka, který byl národopiscem, který se věnoval muzejnictví.
0: Dokdy rod Adámků tady v Hlinsku působil?
1: Působil tady vlastně do druhé světové války a to je rok 1944, kdy vlastně zemřel Karel Václav Adámek, který byl bezdětný a neoženil se, takže vlastně ta generace vymřela. Ono se tady o něm říkalo, a to jen taková jakoby poznámečka, že byl takový brůčoun. On nebyl moc jako příjemný, říkal se mu medvěd. Je to zvláštní, on vlastně byl velmi vzdělaný, oni celá ta rodina měla vzdělání, ale on do všeho jakoby rýpal, do všeho, nic se mu nelíbilo, nebylo mu to po chuti. A oni už vlastně na té radnici nevěděli, co by. Protože přece jenom byl to vážený občan se vzděláním, ale tohle jim trošku vadilo. No tak nejlepší je ocenit ho. Takže ho ocenili čestným občanem města Hlinska a pak byl klid.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát se vydáme lodí po Mekongu ve Vietnamu v letní repríze se Zdeňkem Porkertem. Vietnamem na kole, skútru, se stanem 8 dní na lodi po Mekongu. Představíme cihelny jako úly, deltu veletoku a řekneme vám, jak vypadají kuchyně na vodě. V pondělí do Vietnamu jako obvykle po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Východočeské výlety z Hlinska dnes převážně trávím v místním muzeu a galerii. Takovou novinkou, na kterou můžeme posluchače zároveň i pozvat, tak to je aktuální jubilejní výstava s názvem Želví polévka. No a já mám to štěstí, že si tu výstavu můžu prohlédnout s její autorkou, akademickou malířkou Miroslavou Zichovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já musím říct, že mě zaujala výstava hned už tím názvem Želví polévka. Takový neobvyklý název, můžete to vysvětlit, co to znamená vlastně?
1: Želví polévka je převzatá z knihy Alenka v říši divů. Je to vlastně falešná želví polévka, protože už v Anglii asi moc těch želv tenkrát nebylo k dispozici. Lucie Šiklová, která tu výstavu dávala dohromady, mě s tou Alenkou jako nějak ráda propojuje, takže teď se vrhla názvem na tu želví polévku.
0: A pracovníci muzea tady říkali, že a napovídali, že vlastně vy tu želvu svým způsobem něčím připomínáte, nebo spíš vaše tvorba.
1: No hlavně tím, že pracuju pomalu. Ta želva to vyjadřuje vlastně můj způsob práce, že nejsem jako takovej ten rychlomalíř, široký štětce, hustá barva, že pracuju pomalu a pečlivě, takže prostě želvým tempem.
0: Jak vypadá ta tvorba? A možná se zeptám na to taky, kde tvoříte, jestli tady v Hlinsku nebo i jinde?
1: Tady je v Hlinsku, teďka v posledních dosti letech.
0: A když jste říkala, že to tempo máte želví, to znamená, za jak dlouho třeba dokážete zrealizovat takový obraz, na který se tady v galerii díváme?
1: No, je to různý, no. Někteří jsou až 2 roky, jako, nebo z roku na rok. A někteří zase třeba 1-2 měsíce.
0: Teď se díváme na obrazy, na kterých vidíme dětské nafukovací hračky. A mě zajímá zaprvé, z jakého období tyto obrazy pocházejí a jaký je jejich význam, jestli byste mohla přiblížit mě i posluchačům.
1: Tak no, nejdřív, jak jsem k ním přišla, já jsem chtěla prostě na hračky dřevěný, aby měl v ručičkách přírodní materiál. A tam jsem zjistila, že je v Hlinsku třeba plno těch nafukovacích umělohmotných hraček. Tak jsem jako s odporem vylezla z toho oporu, protože to opravdu jsem k tomu nějak vůbec neměla nějaký vztah. Ale pak jsem se vrátila, protože jsem si říkala, no možná, že na tom něco je, jako na těch hračkách. Tak jsem se vrátila do toho krámu a něco jsem si koupila.
0: Nakonec to nebyla jenom umělá hmota, ale možná ještě k tomu významu a tomu dechu.
1: To je jedna z největších hraček, ten salon modrej. To jsme opravdu měřili v obsah toho zvířete. Jaký objem dechu teda vlastně ten slon má. Ten dech vlastně ty hračky oživuje. Obživnou dostanou tvar a charakter lidským dechem. A zrovna tak jsou jako zranitelný, že stačí špička jehly a přijdou o ten život. Že to je vlastně model života.
0: Kromě těch nafukovacích zvířat, o kterých jsme teď mluvili, tak jsem tady viděl například také obraz, kde je knihkupectví. Dozvěděl jsem se, že to knihkupectví je opravdu hlinecké. Ještě mi řekněte, která místa v Hlinsku třeba máte ráda, kam se ráda vracíte, kde se ráda procházíte?
1: No, ten Betlém jako byl jediný jako úžasný místo vždycky pro mě. Když jsem přijížděla z Prahy večer, to byly ještě zimy, že bylo spousta sněhu, tak ten Betlém byl prostě pokrytý těma peřinama sněhovýma, jen takový cestičky mezi těma chaloupkama.
0: Tak to musel být asi velký kontrast, vlastně pokud jste se vrátila z Prahy, z velkoměsta a potom takhle do klidného Hlinska, kde bylo pár chaloupek.
1: To bylo okouzlující místo pro mě.
0: Tak já vám moc děkuju za rozhovor a my budeme v prohlídce muzea i galerie za pár minut pokračovat.

Východočeské výlety dnes věnujeme Hlinsku a pracovníci Městského muzea a galerie mi teď ukážou několik exponátů, které stojí za to si prohlédnout. No a myslím, že ten první posluchače hned zaujme.

0: Právě jsme měli možnost zaposlouchat se do orchestrionu, který tu zprovoznila kurátorka Šárka Odehnalová. Kolik skladeb a melodií umí tenhle nástroj zahrát?
1: Na tom jednom válci je 8 skladeb, jsou to polky, valčíky, třeba známý Kvíteček bílý, a vlastně ten program je i zarámován. Divák by to viděl, je to na boku toho orchestrionu a je to krásně zarámováno a psáno takovým nádherným rukopisem.
0: Ano, přesně tak, jak říkáte, je to zarámované a vlastně ten orchestrion jinak vypadá jako velká ozdobená skříň, taková, kterou bychom asi v obyváku klidně mohli mít.
1: Určitě, jako starožitnost úžasná. Orchestrion je vyroben tak 1900 až 1920, přesnou dataci nemáme, Karlem Čechem, varhanářem v Brně. K nám se dostal v roce 1961 a to prodal ho Hostinský z Filipova pan František Tichý. A orchestrion má 2 válce a funguje na principu závaží, natáčí se klikou. Hází se do něj penízky, je zprovozněn na 5 koruny, nekupe se do něj jako v seriálu. Je to naše chlouba.
0: A je to chlouba teda místního muzea?
1: Určitě, protože tolik hracích elementů v republice zas takto zachovalých není. A většinou prohlídky vlastně muzea vždycky zakončujeme tím, že těm návštěvníkům něco zahrajeme. A málo kdo odmítne, většinou si to natáčí a chtějí to vidět znova.
0: V předvánočním čase se můžou návštěvníci muzea a galerie v Linsku podívat a prohlédnout si taky poměrně unikátní dřevěný betlém, o kterém mi víc řekne kurátor Jan Korbel.
2: Je to betlém výtvarníka Jindřicha Hegera. Byl to malíř, který se věnoval poetickým drobnějším pracem, ale současně působil i jako řezbář, a tohle je betlém, který vlastně vyřezával 15 let od roku 1868 do roku 1983. Podařilo se mu do toho betléma převést oblé tvary, které jinak používal ve svých výtvarných dílech jako v obrazech. A jsou tam, jak to tak bývá u těch regionálních řezbářů, zajímavé figurky ze sousedství. Má tady Nimroda, souseda, který přivolává jeleny, ale i spoustu dalších figurek ze sousedství, kdy sváželi dříví, starali se o zvířata, o mouku a tak podobně. A takže to nejsou jenom jednoduché jesličky, ve kterých by ležel Ježíšek, ale je to taková větší kompozice a samozřejmě zveme všechny diváky nebo návštěvníky, aby se přišli na tenhle přenádherný betlém k nám do Hlinska podívat.
0: No a prohlídkou unikátního betlému dnešní díl východočeských výletů z Hlinska končí. Pěkný den a hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Vilém Branda.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Já

0: Lovecké babí léto 21. a 22. srpna. Přírodní areál za Koupalištěm v Dolním újezdu u Litomyšle. Tak jsme ní. Jiří Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere, Epidemie, For Folk, Tabásek a Partia, Slávek Janoušek s kapelou, Cop, Cichravo, Žalman a spol, Samson a jeho parta, Jiří Pavlica a Hradišťan. 21. a 22. srpna. www.ujeckebabileto.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V České Třebové začala stavba nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby. Premiér Babiš potvrdil, že kraje nedostanou od státu peníze na silnice nižších tříd. Fotbalisté Pardubic v lize remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. A nás čeká většinou oblačno až zataženo, přechodně se vyjasní, teploty vystoupí k 32 stupňům. Zprávy má Petra Beránková. Krásné slunné nedělní poledne z Pardubic. Dělníci zahájili stavbu nové výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby v České Třebové. Základná kromě výjezdů bude sloužit ke skladování zdravotnického materiálu po celý Pardubický kraj a taky ke garážování zásahových vozidel. Práce budou stát asi 70 milionů korun a skončit by měly za rok touto dobou, říká hejtman Martin Netolický z Hnutí 3PK.
3: Byly zahájeny zemní práce a také provizorní nájezd v poměrně komplikovaném místě z hlediska dopravy, protože se jedná o mezi čerpací stanicí pohonných hmot a zároveň novou kruhovou křižovatkou. Tento provizorní sjezd bude potom odstraněn. Budeme pokračovat samozřejmě založením stavby a celou výstavbou.
2: Horská služba má během letošních prázdnin zatím víc práce než loni. Nejvíc práce záchranářům přidělali úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horské služby Marka Friše mírně přibylo výjezdů i v Krkonoších.
4: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakého cyklistu, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava. Takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybových aparátů, to znamená kotníky a takový.
2: České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. O postoji vlády už minulý týden informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Směřovala na rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Na maďarské dálnici se v noci převrátil polský autobus. Zemřelo 12 lidí a dalších 10 je vážně zraněných. Podle předběžných informací maďarské policie řidič autobusu při jízdě usnul. Autobus sjel kolem 1 hodiny ráno do příkopu na dálnici M3 ve směru na město Nyíregyháza na severovýchodě země. Úsek dálnice je pořád zavřený. Maďarský server Telex napsal, že na palubě autobusu bylo 57 cestujících a 2 řidiči.
1: Sport.
2: Fotbalisté Pardubic ve čtvrtém ligovém kole remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a získali první bod v sezóně. Východočeský celek ale v zápase dlouho vedl a tak ofenzivní hráč Pardubic Michal Hlavatý nemohl být po utkání spokojený. Tým by měl být v závěrečných fázích duelů podle Hlavatého koncentrovanější.
5: Většina těch zápasů se pro nás zlomila už jako v té pozdější části toho zápasu, takže musíme být koncentrovaní těch 90-95 minut nebo jak dlouho se hraje celý ten zápas. By bylo horší, kdybychom měli ten jeden bod a vlastně i ta hra vypadala špatně, ale myslím si, že je na čem stavit.
1: Počasí.
2: Nás v Pardubickém kraji čeká oblačno a možná až zataženo, přechodně jasno až polojasno, později večer se vyskytnou už i přehánky. Denní maxima 29 až 32 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný, severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky dnes dobré, tlak se měnit nebude a biotrojka stále vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Jak víte, až do dneška je v Ústí nad Orlicí zavřená ulice 17. listopadu v úseku od úřadu práce po křižovatku s ulicí Na Štěpnici. Asi víte, že to je kvůli pořádání tradiční ústecké staročeské pouti. Ta se koná i dnes, a to taky v přilehlém parku Kocianka a před domovem dětí a mládeže. Ta uzavírka je plánována zhruba do dnešní 21. hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré nedělní poledne vinčujeme z Pardubic, milí posluchači. Tak je to tady hodina, kterou diktujete a řídíte vy po té písničkové stránce. Já si tady zahraju na vašeho tučňáka, takže směle sem s vašimi přáními.
1: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: I moje blues. Modrá od kapely Žlutej pes nám otevřela hodinu písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak a kdo volá jako první? Haló?
2: Ahoj, Ondiku, tady Slávek z Letoraru, Kaťák.
0: Nazdar, Kaťáku, tak co si dáme? Jsem v napětí.
2: Dáme si lesního manekína.
0: Dáme si lesního manekína, dobře, komu to bude?
2: Jsem dobrým lidem a vám do redakce.
0: Tak my mnohokrát děkujeme, píseň zde je. Měj se krásně, naslyšenou. Díky.

0: Si na začátek jako první dnešní nedělní písničkové přání a někdo opět čeká na drátě, tak kdo pak to je? Dobrý den. Haló? Jo, počkejte, tak já to musím udělat takhle. Tak kdo je tam? Dobrý den.
1: Aha, už to je dobrý den.
0: Jo,
1: dobrý
0: já jsem vás přetáhnul na hluché sluchátko.
1: No, bylo to hluché. Jo. Dobrý den.
0: Dobrý
1: pane
0: den.
1: Pane Lamberský, mohl byste mě zahrát, když byli Beatles lavinou, prosím vás.
0: Když byli Beatles, určitě budou lavinou. Tak to
1: děkuji
0: bude jenom
1: vám.
0: Tak pro vás, jo?
1: Ano.
0: Dobře, tak Dalibor je tady, mějte se moc hezky,
1: naslyšenou,
0: tak jedeme.

0: to Slavinou, tak to jsem si hrál ještě v Uhláku na Horníka. No a kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Tady Jirka Pardubice.
0: Jirko, dobrý, zdravíme, dobrý den.
1: Já bych měl jedno takové přání. Dodatečně Haníce ke včerejšímu svátku.
0: Ano.
1: A kdybyste našel dívčí trio, jmenujou se Jdou na boso. A písničku, kterou ta Hanička zpívá, tak se jmenuje V korunách trou.
0: Tak, Duo na boso. No, nemáme, bohužel. Čekejte, já se podívám podle...
1: Jdou.
0: V korunách stromů, tak schválně. No, a nemáme. Není.
1: Není, jo?
0: Ne.
1: To je zajímavý. Vítěz krajského kola Porty tady v Pardubicích.
0: No, no, nemůžeme tady mít všechno, to víte.
1: No, tak na YouTube se to dá najít bez problémů.
0: Tak my zase dále nemůžeme tak hrát to... z YouTube, to bychom to neměli jak autorsky vykázat potom, by chudáci přišli o tantiemi.
1: No jo, jasně. Tak jo, tak tam něco šoukněte.
0: Tak.
1: Je to holka z Pardubic, tak tam dejte kluka
0: z Pardubic. Taky mě to napadlo, ano. Dobře, je.
1: Ještě něco. Dobrý.
0: Tak jo, tak aspoň takováhle náplast. Mějte se hezky.
1: Jasný.
0: Naslyšenou.
1: Dík, taky nápodobně.
0: Tak, kapela Marien.
2: Český rozhlas Pardubice.
3: Zašli jsme na čičák na pivo, lupťák nám nalil do sklenic.

0: Znemanic, já to vím, Znemanic, prosím.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak. Koukneme, jestli nám nebliká telefon, nebliká, zázrak, no nevadí, je to škoda, ale máme tady také vás pisálky, tak co nám pěkného píšete. Dobrý den, prosím o pohodovku od Petra Bendeho a Dariny Rolincové, posílám jí všem pro pěknou neděli, Boženka.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech? Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: Přesně tak, a zase na 5 dní před poslední možnost, tak si nechat zahrát oblíbenou písničku, protože pak zase až do pátku šluz. Ještě samozřejmě budete mít příležitost dnes podvečer mezi 17. a 18. hodinou, ale být vám nenechával bych to na poslední chvíli. Takže telefon 726 464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 90 011 04, tvar zprávy Pardubice, mezera, krátký text vašeho pozdravu. Já už se dívám, co pěkného dál byste chtěli slyšet v našem vysílání. Tentokrát to bude Hanička písnička, píšete dobré poledne, zahrajte prosím písničku Náš dům zní smíchem pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu. Děkuji, Zdena.

To se mají, víte, jejich dům zní pěkně smíchem. Zpívá o něm Hana Zagorová. Za minutu bude půl jedné. Další z vašich pozdravů dorazil do e-mailové schránky. Píšete: dobrý den, přeji krásnou neděli všem posluchačům. S pozdravem a prosím o zahrání písničky Na přivítanou po dovolené pro mamku paní Marii Svobodovou na Legomu. Všechny hodné lidi, že se na ní moc těším. Mějte se krásně a všem dobrou náladu. Děkuji, Klára.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A ještě jedna letní je připravená. David si totiž trošku postresknul, že už je to docela dlouho, co naposledy slyšel v našem vysílání Léto s tebou. Tak Davide, tady je.

Tak my také prožíváme společné léto i ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, kde se objevují letní písničky, jako k tomu každopádně bývá. Každé léto, každoročně o Vánocích zase hrajeme letní, tedy letní, co to povídám, vánoční, ale letní taky, když si o ně napíšete. Tak a dneska vám klidně zahrajeme i vánoční, stačí si o ně napsat nebo zatelefonovat. Šance to ještě je, telefon 726464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04, tvar zprávy Pardubice, mezera, krátký text vašeho pozdravu. A teď jedna SMSka, ve které píšete: zahrajte Jednou to pomine, bude to pro Petru Svobodovou, 188 cm, Karel a Laděnka. Sů. To

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
3: Ano, a ten už někoho vítá. Kdo pak? Dobrý den, je tam.
4: Dobrý den, tady Anička z České Třebové.
3: Zdravíme Českou Třebovo.
4: Musím domluvit těm posluchačům, ať vám taky trochu volají. Vždyť je to takový zpestření života. A dneska jak naschval, a kdyby viděli, jak tam jsou šikovní hoši, tak by volali taky po každý.
3: A dívky taky tady máme šikovné.
4: No, taky, ty tam se všechny hodně šikovní. A nevím, proč vám nevolají ty ženský a ty chlapi.
3: Asi se někde opalujou všichni.
4: No, a nebo mají v obědu rybu, že?
3: Tak, ano.
4: Ale tak, abych to zpestřila, tak nechám zahrát všem synům, který mají rádi maminky, a nějakou hezkou písničku a asi by byl nejlepší lázeňský švihák.
3: No dobře, švihák. Už je tu?
4: No, vždyť ono čekal, až zavolá. Tamhle z Letohradu, Kaťák.
3: Ten už volal, ten už byl,
4: no,
3: Kaťák.
4: No volá hned na začátku, když vás poslouchám.
3: No, vidíte. Tak tady máte šviháka, mějte se moc hezky, naslyšenou.
4: Vítám taky.
0: Český rozhlas Pardubice, písně.

Jiří Schellinger dnes po druhé v této hodině zněl naším vysíláním, tentokrát jako švihák lázeňský, tak písničky od srdce pokračují dál. Dalšími z vašich pozdravů tentokrát píšete: děkuji za každé ráno a všem posílám písničku, aby měli hezkou neděli. Dana, tak Dano, na vaši žádost. Koťák.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A další přání už je na spadnutí. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Je to opět Anna z České Třeboji a prosila bych Jeseníky pro celou moji rybkou rodinu.
1: Dobře, už je tady lovím.
2: Zdraví, ano. A vy taky.
1: Dobře, tak děkujeme, Jeseníky jsou tu. Mějte se moc hezky.
2: A vy taky, děkuji.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak, to jsem teda se trošičku, jak se to říká, no nemluvil pravdu, když jsem říkal, že Jeseníky už jsou tu. Ještě nejsou, už je mám, tady jsou, tak, hurá.

0: a jdeme do finále. Poslední písničkové přání této hodiny. Kdo pak je na telefonu? Dobrý den.
1: Tady Eva z Chruděme, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Všechno jsem na pokyn paní předvolající zahodila a volám tedy.
0: Výborně.
1: Přála bych si písničku od Petra Reska Rozdíly.
0: Ano.
1: A sice pro sebe a svého muže. Hmm. Já jsem buchtu pic nechtěla, on ji chce.
0: Výborně.
1: Takže bych byla ráda, jako kdybyste nám ji zahráli.
0: No máte ji mít.
1: Děkuju moc.
0: Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Pěknou neděli všem.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sklady, dobrý den.
2: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: V Pardubicích se v září otevře nové centrum pro lidi s poruchou autistického spektra. Pokračují práce na propojení ski areálu ve Špindlerově mlýně. Vláda zítra projedná návrh na zrušení tzv. Eurocenter. A nás na východě Čech čeká oblačno až zataženo, přechodně polojasno, teploty do 32 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásné nedělní odpoledne z Pardubic. Nové centrum pro děti i dospělé s autismem se v září otevře v Pardubicích. Ve čtvrti Lány na Důlku ho vybudovalo rodinné integrační centrum, které pečuje v regionu o lidi s touto neurovývojovou poruchou. Centrum nabídne dvě sociální služby, odlehčovací a domov pro seniory se zdravotním postižením. Celková kapacita bude 7 lůžek.
5: V domově bude trvale bydlet 5 klientů. Dvě další lůžka poslouží ke krátkodobým pobytům. Využijí je například rodiny, které potřebují na několik dnů pomoc s péčí o svého blízkého. Rodinné integrační centrum zrekonstruovalo dům v Lánech na Důlku za více než 40 milionů korun. Část nákladů pokryly evropské dotace. Na dokončení a vybavení ale centru stále chybí přes milion korun. Peníze proto schání také od firem a dárců. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Stavbaři ve Špindlerově mlýně v sousedním Královéhradeckém kraji pokračují v montáži podpěr nové 6-sedačkové lanovky Přehradní. Práce souvisí s propojením lyžařských areálů. Příští týden začnou osazovat ocelové konstrukce druhého mostu přes silnici z Vrchlabí do Špindlerova mlýna. Právě tyto kroky mají přiblížit chvíli, kdy se lyžaři mezi oběma částmi střediska dostanou plynule bez skibusu nebo auta.
6: Stavba se netýká jen samotné lanovky a mostů. Pokračuje také budování technické infrastruktury. Zasněžovací systém bude nově rozveden po celé trase sjezdovky lesní, která povede z Medvědína až k terminálu P1. Terminál P1 se má stát výchozím bodem první etapy propojení obou areálů. Právě odtud budou lyžaři nastupovat na novou lanovku Přehradní. V opačném směru se budou moci z Medvědína dostat po nové sjezdovce lesní přes lyžařský most k nové lanovce a potom dál směrem do svatého Petra. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zítra projedná zrušení tzv. Eurocenter. Jsou v každém krajském městě, dohromady pořádají 1300 akcí ročně a s jednou zásadnější změnou fungují už víc než 20 let. Návrh usnesení neprošel připomínkovým řízením a předložila ho vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. V předkládací zprávě Barta uvádí, že svět se nachází v jiné ekonomické a geopolitické realitě a je potřeba komunikaci o evropských záležitostech modernizovat. Detaily jsou dostupné na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Neděle v Pardubickém kraji bude oblačná až zatažená, přechodně jasná až polojasná, později večer se ojediněle vyskytnou přehánky, odpolední maxima 29 až 32 stupňů Celsia, na horách naměříte 22 až 25 stupňů. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr, rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré, tlak se měnit nebude a biodnes 3, to je vysoká zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Jak asi víte, sousední Hradec Králové se dlouho připravoval na víkendový mezinárodní triatlonový závod Ironman. Do města zamířilo 3,5 tisíce závodníků z 45 zemí světa, ale co je důležité? Největší dopravní komplikace čekají řidiče právě dnes. V neděli 16. odstartoval hlavní závod, uzavřela se velká část centra Hradce Králové. Omezení se dotýká i 14 linek MHD. To všechno najdete na webu města.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Štenberka, krátce Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to je byla velká láska, kde se seznámili je to ten Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. Takže to bylo takový modernější styl a tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali, a ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat, jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílý, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takovej, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli se do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rojicích.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, a teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatný, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75, kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno to dělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem? Tak zkouší Bůh.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši netejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adis Abebě, že jo? A on byl jak takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkal si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8. Jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer. No,
3: no asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afganistán.

0: se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo? Dětem byl ve škole. Tak jsem řekla, tak teď se rozhodněte, co chcete. Zlatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
1: Hlasovala byste pořád stejně?
0: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hilprand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítám. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámek?

0: Italské klíče nositeli?
1: No, je jich hodně, ale v tašce.
0: Máte kabelku a pak tašku na klíče.
1: Ne, kabelku.
0: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
1: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Vlatnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli Vlatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
0: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
1: No, tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
0: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
1: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
0: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
1: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy opovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
0: Poradíte se.
1: Poradit, jo.
0: Přezouváte se na zámku?
1: Ne.
0: Kam byste vzala návštěvu jako první?
1: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
0: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
1: Tři slova? Tak domov. A vzpomínky a starosti.
0: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
1: Nemoc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provázím. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
2: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
0: My jsme v Paruškové chodbě a tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
1: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
0: To byl takový lovec?
1: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Odlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
0: I babička?
1: No, ženy ohromně střílely, jo.
0: Jo.
1: No, všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
0: Co jiného dělat, než střílet?
1: Jenom střílet. Ty chudáky. No
0: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
1: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
0: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
1: Jani. Jani Dvěcíky.
0: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
1: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
0: Ne.
1: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkal, aha, stala se rajče.
2: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
1: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
0: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
1: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
0: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
1: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam pod věží, tam je takový jako pokoj, a protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
0: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
1: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. císařským výnosem z roku 1879, pak byli stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
0: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
1: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
0: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
1: Už jsem ji dala. Už jsem ji dala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
0: Co byste si pro něj přála?
1: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
0: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
1: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky, aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme, a aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zítra do Česka dorazí bouřky, doprovázet je můžou i kroupy. Od 1. září bude v provozu mostní provizorium přes Labe v Pardubicích, které dočasně nahradí most kapitána Bartoše. Ochránci přírody pojmenovali rok 2026 jako rok hořců. A zítra bude tedy oblačno až zataženo, na většině území déšť, přehánky a teploty do 25 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Klidné nedělní odpoledne z Pardubic. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí výstrahu před silnými bouřkami. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou kromě východní části země i jihočeský kraj.
2: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
0: Meteorologové zároveň varují i před vysokými teplotami, ty dnes můžou na východě země vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Po celé republice zároveň až do odvolání platí výstraha před rizikem vzniku požáru. Doprava z mostu kapitána Bartoše v Pardubicích se od 1. září přesune na provizorní most. Řidiči po něm budou stále jezdit kyvadlově jedním pruhem. Na trasu se ale vrátí běžné autobusy a trolejbusy, které kvůli omezené nosnosti starého mostu nahradili vozy menší, říká ředitel dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.
3: Pro nás a hlavně pro cestující to znamená návrat linek 2, 6 a 18 zpátky přes most tady na ulici kapitána Bartoše. Je noční provoz, který tudy projíždí, takže někdy pár minut po půl noci 1. září hned začne městská hromadná doprava tudy jezdit.
0: Po otevření provizorního přemostění začnou stavbaři s výstavbou nového mostu kapitána Bartoše, na něm bude provoz pak už obousměrný. Město Přelouč plánuje na střechu školní jídelny a základní umělecké školy umístit fotovoltaické elektrárny. Dodavatele zakázky už vybírá. Od solárních elektráren si slibuje provozní úspory v budovách. Český svaz ochránců přírody vyhlásil letošní rok jako rok hořců. Ochránci tak chtějí upozornit na nutnost ochrany těchto barevných rostlin. Hořce a jejich příbuzné hořečky u nás patří mezi vzácné a ohrožené druhy, připomíná Eliška Prouzová z Českého svazu ochránců přírody.
4: Jejich ohrožení způsobilo několik faktorů. Hlavním důvodem jsou zejména změny v obhospodařování krajiny, zarůstání lokalit nebo přímá likvidace biotopů. Ohroženy však můžou být i trhání, protože se bohužel pro ně jedná o velmi krásné rostliny, které mají spoustu barev. V současné době se ale díky existenci záchranných programů daří jejich populace udržet anebo dokonce zvyšovat.
0: Výkon české vědy se meziročně zhoršil, vyplývá to z hodnocení Evropské komise, která analyzuje výkonnost výzkumu a inovací. V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie skončilo Česko na 19. místě. To je stejně jako loni. V jednotlivých hodnotách ale vychází hůř. Podobně jako například Itálie, Portugalsko, Řecko nebo Maďarsko se tak Česko řadí do druhé nejnižší skupiny zemí, označované jako mírní inovátoři.
1: Sport.
0: Barbora Sémanová a Jan Čejka budou poslední den mistrovství Evropy v plavání bojovat o medaile. Sémanová postoupila v Paříži do finále na 400 metrů kraul, které ji čeká v 19 hodin a 12 minut. Čejka se půl hodiny předtím představí v závodu na 200 metrů polohově. Na téhle trati výrazně posunul svůj český rekord a rád by ho vylepšil i ve finále.
5: Budu asi zasnažit jenom jako bojovat, udržet tu první půlku asi tak nějak stejně, ty prsa zase zkusit zabojovat a zmáčknout se prostě, co to půjde v kraulu, vyjíždím a z toho úplně všechno, takže uvidíme, co z toho bude, když bys to stlačil ten čas ještě trošku, budu strašně nadšenej a umístění prostě uvidíme, jaký z toho bude.
0: Tereza Hrochová doběhla 9. v maratonu na mistrovství Evropy atletiky v Birminghamu, zvítězila Finka Vajnová a mezi muži triumfoval Němec Petros, oba v rekordech šampionátu.
1: Počasí.
0: Noc na pondělí čeká nás velká oblačnost, od západu tedy s deštěm bude oblačno a zataženo, místy se vyskytne déšť a přehánky, noční teploty klesnou k 18 až 15 stupňům, na horách naměříte 15 až 12. Vítr slabý, srážky do 10 mm. Zítra v pondělí tedy ochlazení a velká oblačnost s deštěm, bude oblačno a zataženo, na většině území déšť, přehánky, místy bouřky a ty můžou být tedy, jak už jste slyšeli, i silné. Později večer budou srážky od západu zvolna ubíhat a protrhávat se oblačnost. Denní maxima zítra ochladí se rapidně 22 až 25 stupňů. stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, v bouřkách zesílí, silné bouřky můžou být ojediněle doprovázené kroupami do 2 cm, nárazy větru až 65 km za hodinu a příbalovými srážkami. Rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění, biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jezdíte bez nehod, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Cihel na 2026 v Králíkách nabídla jiný pohled na začátek druhé světové války. Přiblížíme ho už za malou chvíli a nabídneme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Haničku písničku, na Martina Maxu, taky na Vabyho Daňka a nebo na kapelu Činasky.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

do očí a najde sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Měli jsme dva hrníčky.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné

slyšeli ve zprávách náznak toho, že příští týden by se po vládě tropů měl ochladit a také by mělo být celkem deštivo, tak už víme, že v pondělí tady bude obloha oblačná až zatažená, na většině území s deštěm, s přeháňkami a nebo s bouřkami, které výjimečně mohou být i silné, s teplotami od 22 do 25 stupňů Celsia, a bude to vlastně taková předzvěst toho, co nás čeká po zbytek týdne, protože v úterý na tom budeme podobně, oblačno až zataženo, sem tam polojasno, ojediněle déšť, teploty do 23 stupňů Celsia. Ve středu by mělo být oblačno až polojasno, sem tam také s přeháňkami, s bouřkami a nebo s deštěm. Teploty už ale budou o trochu vyšší, budou se pohybovat kolem 26 stupňů. Ve čtvrtek rovněž teploty kolem 26 stupňů, ale mělo by, zatím to vypadá, být oblačno až polojasno, sem tam s přeháňkami a nebo s drobným deštěm. A po zbytek příštího týdne, tedy ještě v pátek, v sobotu a v neděli, by taktéž mělo být oblačno až zataženo, s přeháňkami, sem tam s bouřkami a s teplotami do 24 stupňů. A zatím, co se tady tak dívám na ten výhled, tak by podobný ráz počasí měl pokračovat i přes další víkend. Tak uvidíme.

0: prostý.
1: Zpíval Martin Maxa v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Fiktivní boj o Československo, nejmodernější vojenské stroje i historické vybavení. Ukázky práce policistů, záchranářů, hasičů, celníků a nebo vězenské služby. To a mnohé další nabídl letošní ročník vojensko-historické akce Cihelna v Králíkách na Orlicko-Ústecku. Scénář letošní hlavní bitvy pracoval s možností, že by Československo nepřistoupilo v roce 1938 na Mnichovskou dohodu a začalo se bránit. Celý souboj sledovala redaktorka Barbora Soukupová.
2: Na základě mobilizační vyhlášky se povolávají celé oblasti Československé republiky do činné vojenské služby. Všichni důstojníci, rotmistři a mužstvo v záloze.
3: Začátek historické ukázky, kterou připravilo Vojenské muzeum Králíky z kluby vojenské historie, v podstatě kopíruje události v září a říjnu 1938. Němci si nárokují české příhraničí a československé vojsko, přestože je mobilizované, po příkazu vlády a na základě Mnichovské dohody ustupuje.
4: A teďka nám dovolte, abychom vám předvedli fikci. To znamená, že od toho 30. září 1938 se to začíná vyvíjet trošku jinak.
3: Prezident Edvard Beneš se obrací na Radu společnosti národů, aby situaci řešila. Začíná politické vyjednávání, zatímco československá i německá armáda navyšuje síly. Německo na jaře 1939 napadne Československo, které se brání. Je zatlačováno směrem na Moravu, vyhazuje do povětří Vranovskou přehradu, získává čas.
4: Německé armády je silný, takže naše jednotky ustupují.
3: Politická vyjednávání ale pokračují a na pomoc přicházejí spojenci z Rumunska a zapojí se i Francie. Fiktivní bitva končí vyvěšením bílé vlajky Německa a dalším vyjednáváním s velkým otazníkem.
5: Hele, bylo to docela dobrý, jakože líbilo se mi to, bylo to zajímavě jako udělaný. I celkově, jak to bylo prostě zahraný, ta střelba a všechno takhle.
3: Komentuje vojenské vystoupení jeden z návštěvníků Honza.
5: Je to jako zajímavý, já si bych to jako nechtěl zažít, takže doopravdy.
3: Další dynamické ukázky zachycovaly napadení zásobovacího konvoje armády, vzpouru na Vězeňském dvoře nebo bránění napadené policejní eskorty. Vězeňská služba zároveň připravila stanoviště se simulací cely a s věcmi zabavenými od vězňů.
6: Ponorné vařiče, takzvané ponorky. Dále tady máme tetovačky, že se odsuzení se nám tetují. Je to zakázané, je to proto, aby se nám neroznášela další infekce mezi odsuzenými a pak různé bodné zbraně. Oni samozřejmě mají i příbory klasické, takže si ho vybrousí, ale dokonce jsou i tak šikovní, že si nám udělají normálně jakoby na podobinu nože.
3: Jsem tady s vedoucím stráže věznice Mírov Robertem Čadou. Asi nejzajímavější předmět je lano Jiřího Kájinka.
6: Ano, je to vlastně po dokonaném útěku Jiřího Kájinka, takže tady máme lano, kterým se nám vlastně spouštěl z věznice mimo objekt. Použitý provázky u nás se dělali žaluzie, vyráběli a potom je to zpevněno z prostěradla.
3: Tamhle nějaký kovový hák?
6: Ano, ta spěra z postele, to vlastně potom fungovalo jako by kotva.
3: Svou práci i vybavení na Cihelně představili také hasiči, záchranáři, celníci a další. Z Králík Barbora Soukupová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vám Daněk, Marta Kubišová a nebo Činasky se postarají za chvíli o další písničky, které nestárnou v našem nedělním odpoledním playlistu, ale ještě předtím je připravená moderátorka Marie Tomsová a dnes si trochu postěžuje na dnešní komunikaci.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Bývávalo to jednoduché, když jsme se někoho zeptali, jestli s někým jiným už mluvil, zpravidla následovala odpověď, už ano, nebo ještě ne. Dnes už můžeme na tuhle prvobytně pospolnou dobu vzpomínat jen se slzou v oku. Chceme být přece světoví, takže už tahle otázka nemůže být primitivní, proto se s náležitou důležitostí a patřičně zachmuřeným výrazem ptáme, už si to s ním komunikoval? A co jste vynegociovali? V prvním obrazu 60 let staré hry Václava Havla Vyrozumění zní dotaz v umělém úředním jazyku Ptidepe. Jehož vynálezcem byl Havlův bratr Ivan ještě úderněji. Rako, hutu, d, dekotu, eli, trebomu, emusohe, vdegar, it, stro, renu, er, grik, kendi, alif, zvide, dezu, kvindal, fer, tekinu, seli? Na to se samozřejmě nedalo odpovědět jinak než dekto il tre entvester, kilek kh, orka epil i bodur deptidepe emete a vida. Zdá se, že se v jazyku Ptidepe zhlédla i současná česká politická scéna. Pokud průměrný občan jako já vydrží sledovat televizní debatu nebo vyslechnout projev politika, zjistí, že politici zhusta mluví řečí, která se úmyslně míjí s přirozeným způsobem vyjadřování. Přejít k normálnímu jazyku většina politiků nemůže, protože neprůhlednost, kterou pomocí Ptidepe vytváří, jim přichází vhod především v případech, kdy jsou podezřelí z nějakého více nebo méně kalého jednání. Úředníci navíc můžou formou Ptidepe snadno předstírat, že v systému zodpovědnost neexistuje a viníkem tedy rozhodně nejsou oni. A tak se od nich znovu dozvídáme, že máme nemalé rezervy, které se naší komplexní připravenosti daří využívat, samozřejmě díky našim bohatým zkušenostem a překonávání složitých podmínek. Teprve potom výsledky, kterých bylo dosaženo, vytvářejí předpoklady pro cíle, které chceme dosáhnout, a půdu pro jednání, která samozřejmě budou uskutečňována. Stejně tak zboží v obchodech nezlevní, ale budou k dostání ve výhodných cenových relacích, to ovšem za předpokladu, že budete mít dostatek finančních prostředků, tedy peněz. To pak každý rychle pochopí, že rekonstrukce kolejové trasy může trvat měsíce, zatímco oprava kolejí by byla hotová za několik dní. Sněhová kalamita zní naléhavěji než obyčejné sněžení a velkokapacitní kravín se nedá s velkým kravínem srovnat, protože je mezi nimi podobný rozdíl jako mezi Saturninovým ševcem a majitelem výrobny obuvi. Používání obecných obsahově chudých výrazů je snad nejvýraznějším rysem přičinlivého vyznavače soudobého Ptidepe, který by se rozhodně nesnížil k vulgárnímu vyjádření, že vlak stojí před nádražím, když se může souprava nacházet před budovou Českých drah. Špičkou výrazových prostředků z této oblasti jsou slova kapacita, realizace a opatření. Pojem kapacita, definovaný přesně ve fyzice, byl kreativně rozšířen na schopnost produkovat určité množství výrobků. A tak hrdé konstatování byly vybudovány kapacity může ve skutečnosti značit, že byl postaven prasečí chlívek, otevřena prodejna potravin nebo zavedena nová autobusová linka. Slovo realizace mělo znamenat převedení do reality něčeho, co dosud realitou nebylo. Původně se tedy dal realizovat plán, úmysl nebo nápad. Teď se ale dá realizovat skoro všechno, včetně úvěru, kdejakého opatření nebo těch nešťastných kapacit. Pokud dřív někdo něco nebo na něco zapomněl, dalo se na něj ukázat prstem, teď ale zpravidla dochází k opomenutí a bác ho. Odpovědnost konkrétní osoby mizí jak pára nad hrncem a jev může klidně nabít charakteru přírodní katastrofy. A tak se ve školních jídelnách nejí, ale probíhá stravování a na firemních poradách, mítincích, dochází k přehodnocování a postupnému soustřeďování všeho možného, což je ovšem třeba patřičně navnímat. Ale je léto, a tak končím optimisticky v naději, že se brzy na místo věty babička měla syna a dvě dcery, nedočkám vysvětlení, že k realizaci rodinné reprodukce došlo prostřednictvím většího počtu descendentů. Vaše MT.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriozní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však

0: tak pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností pyskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

Kapela Činasky, písnička Můj svět, a když se teď podíváte z okna, tak možná u vás také prší. Tady u nás v Pardubicích z okny Českého rozhlasu Pardubice, ano, a to je dobrá zpráva po těch horkých, suchých dnech, že se také trošku svlažíme, nejenom my, ale hlavně vyschlá, vyprahlá příroda. Tak my vlastně u přírody tak trochu ještě zůstaneme, budeme si povídat o cestování na lehko. Možná si říkáte, co to znamená, že vyrazím jenom tak, bez ničeho. Ne úplně, nemusí to totiž znamenat, že budete muset se obejít bez věcí, které opravdu potřebujete. Naopak, tyhle věci je potřeba si brát sebou, ale je také potřeba si dobře rozmyslet, co si sebou vlastně vezmete. Ono, to víc vám k tomu poví Vítek Hruška, odborník na outdoorové vybavení a zkušený cestovatel, který vám poradí, jak přemýšlet právě nad výbavou minimalisticky a co si skutečně zabalit na cesty. Bude o tom povídat zítřejší radioporadně ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, tak si ji poslechněte opět v pravidelném čase mezi 11. a 12. hodinou. No a poslechněte si i ještě jednu písničku, která nestárne v playlistu Českého rozhlasu Pardubice, tedy tu, která zbývá do zpráv Petry Beránkové v 15 hodin. Tady je princezna československého popu Iveta Bartošová, Víš lásko.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Újezdské babí léto 21. a 22. srpna. Přírodní areál za Koupalištěm v Dolním Újezdu u Litomyšle. Tak jsme ní. Jiří Vondráček, Petr Kocman a Voko Bere, Epidemie, For Folk, Tabásek a Partia, Slávek Janoušek s kapelou, Cop, Cichravo, Žalman a spol, Samson a jeho parta, Jiří Pavlica a Hradišťan. 21. a 22. srpna. www.újezdskebabíléto.cz.
0: Hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích vznikla petice proti plánované výstavbě bytových domů na sídlišti Závodu míru. V Pardubickém kraji v červenci přibylo lidí bez práce. Basketbalisté Beksy mají týden přípravy za sebou. Cizinci se připojí příští týden. A na východě Čech se zítra ochladí. Bude oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky a teploty do 25 stupňů. Krásné už v tuto chvíli i lehce deštivé odpoledne z Pardubic u zpráv s Petrou Berankovou. V Pardubicích vznikla petice proti plánované výstavbě v ulici K Polabinám na sídlišti Závodu míru. Město tam chce postavit dva bytové domy se 114 cenově dostupnými nájemními a družstevními byty. Autorům petice vadí zastavění jednoho z posledních volných prostorů v lokalitě, úbytek zeleně i očekávaný nárůst dopravy. Vedení města odpor k projektu překvapil. Příprava záměru totiž trvá už několik let, jak říká náměstek primátora Jakub Rychtecký z hnutí Žijeme Pardubice.
6: Ta lokalita od samého počátku je jako stavební parcela, to znamená, jestli někdo dneska argumentuje tím, že je to park, tak já bych řekl, že to je torzo parku s několika stromy, kde ten stav třeba té pěší části je dezolátní a je potřeba s tou lokalitou něco udělat.
0: V Chrudimi budou pokračovat zásahy proti potkanům. Počet problematických lokalit se sice podařilo výrazně zredukovat, pořád ale zůstává přes 20 míst, kde se hlodavci opakovaně vyskytují. Většinou to jsou velká sídliště. Radnice se s deratizační firmou dohodla, že se tam budou zásahy pravidelně opakovat každé 2 až 3 týdny. Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji v červenci vzrostl. Nezaměstnanost se zvýšila na 4%. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Na konci měsíce bylo bez zaměstnání víc než 14 000 lidí. Meziročně je pak nezaměstnanost vyšší o 0,5% bodu. Podle zastupujícího ředitele krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslava Blaťáka je letní nárůst nezaměstnanosti běžný.
7: Na tomto vývoji se tradičně podílí zejména vyšší počet nově evidovaných uchazečů, včetně absolventů škol a současně nižší intenzita náboru v období letních dovolených. Na vývoj trhu práce má během letních prázdnin vliv také péče o děti. Část rodičů proto odkládá nástup do zaměstnání až na začátek nového školního roku.
0: Chorvatská policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž města Zadar. V jeho blízkosti v pátek a v sobotu hořely křovinaté oblasti borové lesy a olivové háje. Čtveřici podezřelých policisti zadrželi potom, co je místní nahlásili pro podezřelé chování. Chorvatský trestní zákoník stanovuje za úmyslné založení požáru, který ohrožuje osoby nebo majetek, trest od 6 měsíců do 5 let vězení. Chorvaté taky dál vyšetřují, jestli byl požár úmyslně založený i ve známé turistické oblasti daleko Omiše.
5: Sport.
0: Basketbalisté Pardubic za sebou mají první týden přípravy na novou sezonu. Zatím tým ale ještě není kompletní. Cizinci se připojí příští týden. Proč měli zahraniční hráči delší volno, vysvětluje předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara.
8: Pracují na individuálních plánech a podobně, takže asi by to dopadlo stejně, kdyby se nehrála Liga mistrů, že jsme zvolili ten individuální plány, tu důvěru v tom, že na sobě kluci pracují individuálně a mají možnost se věnovat rodina, můžou si trošku volna a připravit se na opravdu těžkou a náročnou sezónu.
0: Nový ročník domácí ligy začne v polovině září.
5: Počasí.
0: noci nás čeká velká oblačnost, od západu s deštěm bude oblačno a zataženo, od západu tedy se vyskytne déšť a přehánky. Noční teploty klesnou k 18 až 15 stupňům, nejnižší teploty na horách 15 až 12 stupňů Celsia. Vítr v noci slabý, srážky do 10 mm. Zítra ochlazení, bude oblačno a zataženo, na většině území se vyskytne déšť a přehánky, místy bouřky výjimečně můžou být i silné. Později večer budou srážky od západu svolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Denní maxima zítra rapidně se ochladí, 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, silné bouřky můžou být ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm, nárazy větru nad 65 km za hodinu a přívalovými srážkami kolem 30 mm. Rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění, biozítra konečně jednička a to bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Od dneška až do 21. srpna platí omezení v ulici Spojilská v Pardubicích. Pracují tam na sítích, je tam úplná uzavírka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Čtyři káňata a 10 poštolech vzlétli poblíž Kunitické hory u Pardubic zpátky do volné přírody. Byli jsme u toho, tak vám nabídneme ohlédnutí a reportáž a také písničky, které nestárnou. V této hodině Marie Rotrová, Petr Habka, Madonna anebo Pavel Bobek.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

Měli jsme se potkat dřív, litovala Marie Rotrová v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice, tak dnes rozhodně není takové teplo jako v roce 1868. Tak dlouho nebyl překonán teplotní rekord pro 16. srpen, který má hodnotu 34,5 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1908, to bylo jenom 8,8 stupně. Mimochodem, pranostika pro dnešek říká o svatém rochu brambor jen trochu, tak s nimi šetřete, jestli jste měli k obědu, tak večeři už s nimi rozhodně nepočítejte, aby se vám ta pranostika vyplnila. A pojďme se podívat také na významné události. Třeba v roce 1976 to byla v Přelouči v ulici 28. října otevřena nová pošta a třeba ještě v roce 1629 v den svatého Rocha se stalo v Pardubicích mezi 17. a 19. hodinou hrozné a strašlivé dopuštění boží, veliké hřímání, hrom do kostela svatého Jana Křtitele uhodil a kurky vedle štítu od hůry až dolů odrazil. Krov uvnitř potřískal, však ale nezapálil. Tak, alespoň to v tom roce 1629 dobře dopadlo.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

0: Za 10 minut bude 15:30 a nabídneme Madonu, Radka Tomáška nebo Pavla Bobka, postarají se o další písničky, které nestárnou. 14 dravců dostalo druhou šanci na život ve volné přírodě. Na louce poblíž Kunitické hory u Pardubic je do přírody vypustili ochránci ze záchranné stanice Pasíčka. Do přírody se vrátili poštolky a káňata po zranění i mláďata odchovaná ve stanici. Ochránci všechny ptáky nejprve okroužkovali a pak už se rozletěli do okolí. Na jejich návrat do přírody se přišlo podívat hned několik desítek lidí a reportérka Anna Svobodová byla u toho.
1: Tak já jsem teďka dostala poštolku taky na vypuštění, držím ji v rukavici, tak jenom tak vyhodit teda, jo? Krásně odletěla.
2: Tak máme velký prostory rehabilitační, rozletový. Vlastně jakmile už jsou samostatní, jsou v kondici, to se rozpozná moc dobře. Jo, když už je zbytečný je držet dál, když už můžou jít dávno ven. Hlavní ošetřovatel Milan Opa.
1: Ještě bych se zeptala, jakou mají šanci vlastně na přežití.
2: Vlastně tím, že to jsou zvířata zvenčí a u nás jsou tu dobu pouze nezbytnou, jo, takže krátkodobě, takže vlastně ta šance je vysoká.
1: Tak teď jdou teda na řadu káňata.
2: Tak, ty jsou samostatně, protože jsou větší, tak aby měli i lepší prostor. Teď, ty už se těšíš.
3: Ty zvířata tam byly vlastně s různými zraněními, něco bylo od mláďat vlastně, takže ty tam byly poměrně díl, když vlastně vypadly třeba, nedali se vrátit zpátky do hnízd, tak máme tam skupiny adoptivních rodičů, handicapovaných poštolek, ty vlastně dokrmějí a oni se tam u nás vlastně rozlítají.
1: Vedoucí záchranné stanice Pasíčka Josef Cach.
3: A pak tam byly vlastně další zvířata, které měly nějaké zranění, to znamená po nějakých nárazech byly, tam jedno káně mělo vřetenovou zlomeninu, tak se to hřebovalo. Tam samozřejmě se to hojí rychleji než u lidí naštěstí, takže za 3 neděle to je vždycky většinou srostlý, pak se tam řepindá, pak to zvíře se vlastně u nás rehabilituje, lítá tam 14 dní, 3 neděle, jak je potřeba a pak může jít zpátky do volné přírody. A snažíme se vlastně ty zvířata vždycky vlastně do těch původních lokalit, takže ty poštolky a káně jsou odsaď, tak sem jdou zpátky.
1: Jak vlastně zvířata, nejenom ptactvo, ale i ostatní, o které se ve vaší záchranné stanici staráte, zvládají teď ta současná vedra?
3: Tak samozřejmě s tím byl velký problém, protože ty tepla tak rozpály střechy a třeba rýsy nebo vlašťovky, to začalo vyskakovat z hnízd. Před měsícem ten týden byl strašný, my jsme vlastně měli intenzivní péče a chodby obložený krabicema, ve kterém byly mláďata a zvířata, které vyskákala, nemohly tam vlastně být. Měli jsme takovýhle problémy tuším před 3 lety, ale ne v takovém rozsahu jak teď, takže to byl strašný mazec.
1: Příště budou ochránci do volné přírody navracet uzdravené orly a luňáky. Z Kunitické hory Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 16. srpna. Svátek má ten, který bude Bohem povýšen. Tak zní význam původem hebrejského jména Jáchym. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Američan George Cormack s manželkou Kate a dvěma švagery chytali před 130 lety v roce 1896 na řece Klondike lososy. Jejich úlovek nebyl tak chutný, byl mnohem větší. U Králičího potoka našli zlato. Zpráva se rychle rozšířila a za pár týdnů už na Yukon proudili tisíce zlatokopů. Zlatá horečka na Klondajku právě začala. Legendární zakarpatský loupežník Nikola Šuhaj byl zabit přesně před 105 lety v roce 1921. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 3000 korun, což byly tenkrát závratné peníze. A tak ho zradili jeho vlastní kumpáni. Nejdřív ho opili a i s bratrem Jurajem ubili. Pak zavolali četníky. Jako Interbank byla před 60 lety v roce 1966 založena pozdější Mastercard. Multifunkční bankovní společnost, která se specializuje hlavně na platby svými kartami, založili Raymond Tannenhaus a Stanley Benovic. Společnost od té doby sídlí v New Yorku.
2: Vyplit to slepejš, dělej!
1: Před 20 lety složil tehdy premiér Jiří Paroubek do rukou prezidenta demisi své vlády.
3: Já myslím, že se to zase časem spraví.
1: ČSSD skončila ve volbách druhá za ODS. Novým premiérem se stal o pár dní později, 4. září, Mirek Topolánek.
4: Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice.
1: Kulatou šedesátku má dneska herec a dabér Jan Vondráček.
5: Kubánské náměstí. Příští zastávka Slavia, nádraží Eden.
1: 3 roky je také hlasem pražské integrované dopravy. Já přeju hezkou neděli.

0: doby, jak žil bych rád.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a včera jsme se v odpoledním vysílání vydali do Holic, do Afrického muzea Emila Holuba. Slyšeli jste příběh o šimpanzovi Pitovi, který slavného cestovatele jeho manželku doprovázel na jeho druhé cestě do Afriky a stal se tak jejich oblíbeným mazlíčkem. Dnes vám ale přiblížíme autentické předměty, které si Holubovi se

0: Často se nás návštěvníci ptají, proč tu vystavujeme boty, které jsou tak prokousané od myší. A my uvádíme na pravou míru, že ty díry do bot neprokousaly myši, ale vyřezali si je tam sami manželé Holubovi. Já ještě upřesním, že tady vidíme nejen boty doktora Emila Holuba, ale také dámské boty, které patřily jeho manželce. A opravdu vypadají, že v nich jsou díry vykousané od myší, ale ty díry si tam vyřezali manželé Holubovi sami, protože když se vraceli po boji u Galulongy z území kmene Mašukulumbu směrem k jihu, tak to byla velmi rychlá a strastiplná cesta a oni měli tak odřené a zubožené nohy, že nemohli je obout do bot tak, jak byly, a proto si v nich vyřezávali ty otvory, aby aspoň trochu si ty nohy chránili a mohli v nich zůstat. A já bych ještě upozornila tady na ten plechový hrnek, který tu máme, protože to je opravdu jedna z mála věcí, která se zachránila a kterou manželé Holubovi přivezli právě po boji u Galulongy. A možná jim zachránil život, když jim nabírali vodu a pili.
1: Člověk, když se dívá na ty boty, tak si tak reálně představuje třeba ty okamžiky z Afriky, protože ty boty jsou opravdu značně používané, obnošené, a možná Růžena Holubová, které mimochodem v té době bylo pouhých 18 let, stála právě v těchto botách v okamžiku a držela tu pušku, na kterou se díváme, protože ona svého manžela před tím divokým kmenem Mašukulumbu vlastně zachránila. Povídá se to.
0: Povídá se to, traduje se to. Bylo to 2. srpna roku 1886, kdy tábor celé výpravy přepadl kmen Mašukulumbu pod vedením krále Ňamby. A Růžena Holubová ducha přítomně vzala pravděpodobně tuto pušku a několikrát vystřelila do vzduchu. A Mašukulumbové neznali zbraně, nevěděli, co se děje, takže se dali na částečný ústup a to byl moment, kdy se celá výprava, doktor Holub se zbytkem svých průvodců, mohl vlastně uchýlit do bezpečí. Ale i v téhle chvíli jediné, na co myslel, byla záchrana jeho deníků a záchrana co největšího počtu sbírkových předmětů. Takže i v téhle chvíli on se ještě vlastně vydával směrem k Mašukulumbům, sbíral svoje deníky, aby je zachránil a co nejvíc poznání přivezl domů do Evropy.
1: Ty deníky můžou návštěvníci taky vidět tady u vás v muzeu?
0: Tady u nás ne, deníky jsou součástí sbírek Náprstkova muzea v Praze.
1: Ale nicméně tu ikonickou tropickou přilbu doktora Emila Holuba, tu pravou, kterou měl v Africe, tak tu tady máte.
0: Tu tady máme a návštěvníci naleznou vlastně v jeho pokoji stylizovaném, který tu je. Doktor Holub, jak vidíme, tu sedí za stolem i se svou manželkou Růženkou a ikonická tropická přilba odpočívá na jeho nočním stolku.
1: Z africké výpravy je tu ještě víc originálních věcí, a to třeba kožený kufr, já doufám, že je to kůže, že to není dřevo?
0: Je to opravdu kůže a návštěvníci si ho opotěžkat nemohou, ale my, když ho ošetřujeme a čistíme, tak si často říkáme, jak s takhle těžkým kufrem bychom dnes cestovat nechtěli. Já bych vás vzala ještě tady vedle do pokoje paní Holubové, protože i ona měla na hlavě tropickou přilbu. Byla trošku jiná, byla taková pletená, měla v sobě drobné otvory a s touhle přilbou ona po Africe cestovala. Přilba leží na skleníku, takové vitríně s nádobím, a na druhé straně té vitríny je velice zajímavý košík. Je pletený z palmových kořínků a paní Holubová ho dostala jako výraz díků od jednoho z domorodých náčelníků.
1: Existují nějaké autentické fotografie třeba i v těch tropických přilbách přímo z Afriky?
0: Přímo z Afriky ne, protože doktor Holub v Africe pořizoval pouze kresby, všechno zakresloval, zapisoval, musím říct, že velice přesně a autenticky, ale nefotil, protože dneska si neumíme už ani představit, že tehdy fotoaparát byla taková obrovská dřevěná krabice a fotilo se na skleněné desky, takže technicky pro něj v podstatě bylo nemožné ten fotoaparát sebou vozit a fotit. Máme pouze fotografie tady z Evropy, z fotografických salonů, takže odtamtud pochází taková ta ikonická fotografie doktora Holuba, co by cestovatele. A on sám sebe vlastně v Africe moc nekreslil, jenom v takových těch skicách, ale v detailech se nezachycoval. Takže návštěvníci mohou na jeho obrázcích vidět, jak třeba loví, a mohou tam zahlédnout i ten jeho ikonický klobouk, ale sám sebe on v detailu tam nezobrazil.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

umělce a herečka Uršula Kruková. Zítra oslaví 85. narozeniny a to už je velký důvod nejenom k soukromé nebo rodinné oslavě, ale také k oslavě ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, a to konkrétně v Humoriádě, tedy respektive v Hvězdných návratech, dnes mezi 16. a 17. hodinou. A do té doby, co se má stát, to se stane. Tak jak o tom bude zpívat Dalibor Janda, stane se to, že tuhle písničku právě teď slyšíte a hned po ní ještě Kylie Minogue.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V pondělí do Česka dorazí bouřky, doprovázet je můžou i velmi silné kroupy. Pardubická nemocnice uzavřela spodní vrátnici, vjezd vede z ulici Komenského u Svítání. A nás zítra čeká ochlazení, velká oblačnost, déšť a teploty do 25 stupňů. Ochladí se. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí, tedy na zítřek, výstrahu před silnými bouřkami. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou kromě východní části země i jihočeský kraj.
2: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
0: Meteorologové zároveň varují i před vysokými teplotami. Ty dnes můžou na východě země vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Po celé republice zároveň až do odvolání platí stále výstraha před rizikem vzniku požáru. Řidiči se nedostanou do areálu Pardubické nemocnice přes hlavní vrátnici. Pouze zadním vchodem z ulice Komenského. Spodní vrátnice je dočasně zavřená kvůli opravě parkoviště. Omezení potrvá do konce listopadu. Změna platí taky pro výjezd z nemocnice. Dočasně vede pod nemocniční lékárnou směrem na Kyjevskou ulici, řekla nám mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová.
3: Pozor bude třeba dávat i při samotném výjezdu z nemocnice. Pokud budou řidiči pokračovat ve směru Pardubičky či Nemošice, vyjedou vpravo standardní cestou. Pokud míří do centra Pardubic přes nadjezd, navede je objízdná trasa kolem bývalé telegrafie a Penny Marketu na výjezd od nákupního střediska.
0: V hradeckých ulicích přibude zítra dalších 16 kamenů zmizelých, takzvaných Stolpersteinů. Připomenou obyvatele města, jejichž osudy ovlivnil holokaust. Kameny budou postupně umístěné na 7 adresách. Pokládka začne zítra v 9 u bývalé židovské synagogy na Pospíšilově třídě v centru města. Informovali o tom zástupci Muzea východních Čech, které na akci spolupracuje s hradeckým magistrátem a státním oblastním archivem Hradec Králové. Ve městě tak bude dohromady 630 malých mosazných pomníčků. V příměstských vlacích City Elephant v Praze a středních Čechách nově budou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a kraje středočeského. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražského příměstského železničního cestování. Kamery v nich mají podle středočeského krajského radního pro veřejnou dopravu Petra Bureckého z hnutí STAN zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
4: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené. Kamery jsou prostě dalším krokem v našem boji proti vandalismu a navazují na projekt Společně na čisté vlaky, kde se nám už díky bezpečnostním hlídkám podařilo zadržet několik pachatelů přímo před činu.
1: Počasí.
0: Jaká bude noc? Velmi oblačná od západu s deštěm. Čekáme tady oblačno a je zataženo, teploty 18 až 15 stupňů. Nejnižší teploty na horách klesnou k 15 až 12 stupňům Celsia. Vítr slabý, srážky do 10 mm. Pondělí, velké ochlazení, bude oblačno a je zataženo, na většině území se vyskytne déšť a přehánky místy bouřky, ty můžou být i silné. Později večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Denní maxima zítra rapidně nižší než ta dnešní, 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr nejdřív slabý, v bouřkách může zesílit, mít nárazy větru až 65 km za hodinu a přívalové srážky kolem 30 mm. Silné bouřky můžou být ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm. Rozptylové podmínky zítra dobré, tlak se měnit nebude a BIOS trojky klesne na jedničku, což bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V Pardubickém kraji o nehodách nevíme, komplikace ale v sousedním Královéhradeckém. Cestující na železnici mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí dneska počítali s komplikacemi. Ty platí ještě do 16 hodin 15 minut. Důvodem je triatlonový závod Ironman. Dopravce tam zajistil náhradní autobusy. No a v Trutnově končí rokový festival. Kapely sice budou hrát až do noci, většina účastníků ale začne areál opouštět právě teď v odpoledních hodinách. Policie bude dohlížet na plynulost dopravy a namátkově řidiče kontrolovat, jestli neřídí pod vlivem alkoholu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé ji prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršel a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to, ale to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do ty hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě. Venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej do ten koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucovala. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. Naopak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V závěrečném 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. Rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
5: Ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmary a oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z hor šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
7: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem
6: budeme muset rozloučiti.
4: Moment, moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
4: No tak naschledanou, naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku, ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo. A zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů, Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I sporo, Žiro. Mluvím pravdu, Ronáče?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo.
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano.
4: Ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano. Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenik je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normálních okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity, ale tvrdošivý to on není, to ne, to znáte, to starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: No, jistě, to jsou všem takové všeobecné úvahy, že pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas. Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, Ronalde.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak. Já tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barrandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne.
6: Jo, plakal. A říkal, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: Jo, vyhodili, no ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Počkej, pán Bůh nebyl doma, jako jo.
6: Ne, protože po tom, co následovalo, že jo. Tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet. Těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom... Potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teď já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny. No, ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo,
7: paš Jirku.
6: Ne, že vypadne, že jsi tam zůstaneš.
8: Jo, jo. Na furt,
6: že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo.
8: Já myslím,
6: no,
8: že se
6: necháte. Tak jsem se těšila trošku. A, no a ty, jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do novýho bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, o to znám.
7: No. Je někdo, s kým si nebydlel?
6: Tak je, těch je.
8: Už tady manželky sedějí obě opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala. Mm-hmm. Je to
9: aha,
6: pravda?
9: To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Na cestách s Petrem Voldánem. Tentokrát se vydáme lodí po Mekongu ve Vietnamu v letní repríze se Zdeňkem Porkertem. Vietnamem na kole, skútru, se stanem 8 dní na lodí po Mekongu. Představíme cihelny jako úly, deltu veletoku a řekneme vám, jak vypadají kuchyně na vodě. V pondělí do Vietnamu jako obvykle po 18. hodině.
10: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásky nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyší a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě, babo, nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili

0: než znárodněný majetek, ale i než Mlynářova lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
1: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
0: No jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
1: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
0: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
1: No nevšiml.
0: To přece není možný, jste kolem mě běhal a kroužil nabídky.
1: No, myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka od váhy.
0: No, to určitě,
1: o tom nebudem mluvit.
0: Bobříka od váhy, nevykládejte. No. Vy jste si mě namlouval.
1: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
0: To bylo kolečko? Vypadalo to jinak.
1: Dejte, držte se textu.
0: Jo. Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
1: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
0: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolja mi daroval odznáček Lenina. A já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolja neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To sedí chlápek a teď už pí asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr. Tak se na něj koukne a povídá, tak kamarád,

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález, jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, no, no, jdu dál a teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový ovlák, kolik to jsou, 2000, no co pak, jsem blázen, já mu dám auto, oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já neděděla, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, že je to?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já tu byla první. Když jsem si na tu lavičku sedala, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: Víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A než to by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá.
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: I osvětlením. Aha. Vlnobytím.
3: Ano, ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale až pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tamhle jde farář,
7: ale
6: otče.
7: Rychle, rychle spěchám na fan. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Ještě.
5: Nějak se mi nechce dolů.
3: Ale to já počkám. Takže šupi to, tak a mám.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polibkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
5: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
7: Dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát a tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
5: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
7: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
7: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No Marto?
5: No Karle?
3: To je podvod!
7: Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampula, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
5: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak sprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu, jo. A jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou a víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela vypláznutá a teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko, já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude. Och, och, pan doktor, mám přestat. Chvíli se nic nedělo a zase och, och, pan doktor, já přestanu. Najednou výkřik. A pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V pondělí do Česka dorazí bouřky, doprovázet je můžou i kroupy. V Pardubicích se v září otevře nové centrum pro lidi s poruchou autistického spektra. Vláda zítra projedná návrh na zrušení tzv. Eurocenter a nás čeká ochlazení a velká oblačnost s deštěm. Teploty zítra jen do 25 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné nedělní odpoledne z Pardubic. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí výstrahu před silnými bouřkami. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou kromě východní části země i jihočeský kraj.
2: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
0: Meteorologové zároveň varují i před vysokými teplotami. Ty dnes můžou na východě země vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Po celé republice zároveň až do odvolání platí výstraha před rizikem vzniku požáru. Nové centrum pro děti i dospělé s autismem se v září otevře v Pardubicích. Ve čtvrti Lány na Důlku ho vybudovalo rodinné integrační centrum, které pečuje v regionu o lidi s touto neurovývojovou poruchou. Centrum nabídne dvě sociální služby, odlehčovací a domov pro osoby se zdravotním postižením. Celková kapacita bude 7 lůžek.
3: V domově bude trvale bydlet 5 klientů. Dvě další lůžka poslouží ke krátkodobým pobytům. Využijí je například rodiny, které potřebují na několik dnů pomoc s péčí o svého blízkého. Rodinné integrační centrum zrekonstruovalo dům v Lánech na Důlku za více než 40 milionů korun. Část nákladů pokryly evropské dotace. Na dokončení a vybavení ale centru stále chybí přes milion korun. Peníze proto schání také od firem a dárců. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Stavbaři ve Špindlerově mlýně pokračují v montáži podpěr nové šestisedačkové lanovky Přehradní. Práce souvisí s propojením lyžařských areálů. Příští týden začnou osazovat ocelové konstrukce druhého mostu přes silnici z Vrchlabí do Špindlerova mlýna. Právě tyto kroky mají přiblížit chvíli, kdy se lyžaři mezi oběma částmi střediska dostanou plynule bez skibusu nebo auta.
4: Stavba se netýká jen samotné lanovky a mostů. Pokračuje také budování technické infrastruktury. Zasněžovací systém bude nově rozveden po celé trase sjezdovky lesní, která povede z Medvědína až k terminálu P1. Terminál P1 se má stát výchozím bodem první etapy propojení obou areálů. Právě odtud budou lyžaři nastupovat na novou lanovku Přehradní. V opačném směru se budou moci z Medvědína dostat po nové sjezdovce lesní přes lyžařský most k nové lanovce a potom dál směrem do svatého Petra. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Policie v sousedním Hradci Králové prověřuje sérii 9 krádeží vozů Toyota RAV 4, které pachatelé ukradli za poslední 3 dny. 8 vozidel převezli do Polska, škoda je asi 8 milionů korun. Pachatelé podle policie dokážou do vozu vniknout skoro neslyšně a následně rychle vyřadit jeho tovární zabezpečení. Policisté proto majitelům těchto aut doporučují, ať si pořídí například vlastní alarm. Podle nich za krádežemi stojí patrně zahraniční organizovaná skupina. Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zítra projedná zrušení tzv. Eurocenter. Jsou v každém krajském městě, dohromady pořádají 13 akcí ročně a s jednou zásadnější změnou fungují už víc než 20 let. Návrh usnesení neprošel připomínkovým řízením a předložila ho vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. V předkládací zprávě Bárta uvádí, že svět se nachází v jiné ekonomice a geopolitické realitě a je potřeba komunikaci o evropských záležitostech modernizovat. Detaily jsou dostupné na zpravodajském serveru iRozhlad. Při dvou požárech, které dnes vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Athén, zahynuli 2 lidé. S odkazem na místní hasiče o tom informovala agentura AFP.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačná noc, oblačná až zatažená, od západu se vyskytnou déšť a přehánky, noční teploty 18 až 15 stupňů, zítra ochlazení a velká oblačnost. Oblačno až zataženo, na většině území tedy déšť, přehánky a bouřky. Denní maxima zítra 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, v bouřkách může zesílit, srážky do 30 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude a biojednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 17 hodin k tomu 5 minut, tak začínáme právě teď zase plnit pro tento týden a na dalších 5 dnů naposledy vaše písničková přání. Tak se čiňte.
1: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: to byla kapela Elán a před námi už vlastně 52 minut muziky podle vás. Telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A čím začneme? Haló?
2: No ahoj Honzo, tady Jarda z Dubiny.
0: Nazdar Jardo.
2: Jak se daří, jsi měl včera volno asi,
0: ano,
2: jo?
0: Ano.
2: Jsem si říkal, jestli nemáš celý víkend.
0: Ne.
2: No, už se nám trošku ochladilo, ano. Je to lepší, no jsme měli tento týden to zatmění, takže my jsme zkusili, já nevím, jestli to dramáte od Kamelotu zatmění.
0: Já se zkusím podívat, mimochodem díval ses.
2: No díval, dával jsem mi fotky na pardubický web.
0: No výborně, tak Kamelot, zatmění nemáme, člověče, já se zkusím podívat, jestli to tam není od, přímo od Romana jenom.
2: Horký, ano, jasně.
0: No taky ne, tak nemáme
2: taky
0: zatmění.
2: Taky ne, no to je škoda. No, no tak bychom se teda měla nějak teďka narozeniny Maduna. Mhm. Takže my jsme si ochladili a dali si Frozen, to byste mohli mít.
0: No to máme 100%.
2: Tak se aspoň trošku ochladíme, když už nemáme zatmění. No.
0: Tak Frozen je připraveno, písničku posíláme, měj se hezky.
2: Takže děkuju a zase pro všechny, kdo mají rádi Madonu a pro vás do rádia, zase někdy naslyšenou.
0: Děkujeme, naslyšenou.

0: Madonna, je mi líto, celých 5 minut jí nemůžeme nechat hrát a dáme taky přednost a příležitost někomu dalšímu na telefonu. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Žamberk.
0: Zdravíme Žamberk. Jak máte v Žamberku, Tondo?
1: No tak v Žamberku teďka zase začalo svítit sluníčko. No je tady 26, je to lepší než
0: to. Máte krásně.
1: A tak já jsem chtěl poprosit, už jsem dlouho neslyšel, zpěvačku s krásným hlubokým hlasem Amandu Lear na písničku Follow Me, jestli jsem to teda řekl dobře.
0: Tak, řekl jste to naprosto, naprosto úžasně a Follow Me je připravená.
1: Děkuju moc.
0: Rádo se stalo, mějte se hezky v Žamberku, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak a další z adeptů čekající na písničkové přání a splnění je na drátě. Kdo to je tentokrát? Dobrý den.
2: Vím, tady Sváťa.
1: Tak Sváťo, povídejte.
2: Tak jsem rád, že tam jste. A prosil bych zase nějakého pána s hlubokým hlasem, Petra Spáleného, jestli máte písničku Blaník.
1: Nad Blaníkem... Tak, jasně.
2: Jo.
1: Tak, ona je to trošku reklama na konkurenční rádio, ale...
2: Ne, tak to jsem to nemyslel.
1: Tak, a víte co, my ho nemáme.
2: Nemáte.
1: Ne. Počkejte, ono se to možná jmenuje jinak. Nad Blaníkem svítá. Já tu písničku znám, ale my ji opravdu nemáme.
2: To je škoda, je jsem to si na ní vzpomněl, že pěkná.
1: No, jasně, no.
2: A máte švihadlo?
1: Švihadlo, tak já se mrknu.
2: A pás?
1: Jo, skupina švihadlo, já.
2: Skupina švihadlo
1: od Petra Spáleného. Tak, švihadlo, schválně, švihadlo máme a jste říkal tváří v tvář.
2: No
1: jo, Safristy, to je to jediné, co nemáme. Máme Iluzi od švihadla, je to v pořádku, pak máme Pohodu a všechno je to Babylon.
2: Já vás tady trápím.
1: No, tak už si vyberte od toho švihadla.
2: Máte ten Babylon, no.
1: Tak dáme Babylon, dobře. Čekejte, všechno je to Babylon. Tak je připravená. Komu to bude?
2: Tak díky, mějte se fakt, díky.
1: Tak, dobře, mějte se, naschle.

Všechno je tu Babylon, kapela Švihadlo, v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. No vidíte, co všechno se dá objevit v našem hudebním audioarchívu. Tak, pojďme teď zase si zahrát písničku z e-mailu, aby na vaše e-mailová a SMSková přání taky došlo v téhle hodině. Píšete: dobrý den, zahrajte prosím pro Marii písničku Krásné je žít od Milana Chladila a Ivety Simonové. Je to její oblíbená, děkuji moc, píšete nám.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Je to tak a ne jinak a také další volající, kdo je na drátě. Haló?
2: Haló, Honzíku, tady Slavoj Zetora, Lukačák.
1: Nazdar, tak co to bude?
2: Dáme si Runcajze.
1: Ano, Runcajz miloval Manku, tak je to připraveno. Měj se moc hezky, naslyšenou. Tak, tedy kapela Kabát a pořádný Big Beat teď. Ne, ale no tak, pánové, z divokého byla. Chvilenku ještě vydržíme, nepředbíháme. A nejdřív Kabáti mají přednost. Na vás se dostane za chvíli.

0: že tahle hodina bude pěkně nabitá prasknutí. Dobře, protože přesně takhle mají vypadat písničky na přání, písničky od srdce. Takže ještě telefonní linka, pár volných políček tady máme do konce hodiny, tak 726 46 48 48, kdyby někdo chtěl právě teď, jakože někomu se chce, dobře, tak komu se chce do éteru, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Milada z České Třebové.
0: Milado, zdravíme do České Třebové, co pro vás můžeme udělat?
1: Kdybyste mě mohli zahrát Sekáči jdou od paní Pilarový a bylo by to pro Aničku, Perlíkovu a všechny Českotřebováky.
0: Dobře, tak je to připraveno, mějte se moc hezky.
1: Vy taky, naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak. A než splníme další písničkové přání, tak prozradíme, že na téměř čtvrtině meteorologických stanic v Česku měřících přes 30 let dnes opět padaly teplotní rekordy. Představte si to, že nejtepleji bylo ve Strážnici. A to 37,6 stupně Celsia, pánečku. No tak zdravíme do Strážnice. A teď už konečně, ano, pánové z Divokého Byla se dostanou ke slovu. Píšete, zahrajte prosím čmeláka pro Honzu Kašku z Letohradu k narozeninám a čerstvému tatínkovi. To přeje táta a sestra. Zahrajte písničku. Aha, tak to je něco jiného. Tak to přijde na řadu za chvíli. Tak teď čmelák.

0: zmilák od kapely Divokej byl v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Další z vašich pozdravů je připravený. Tak, tentokrát nám píšete, že byste chtěli zahrát Sladké mámení Kamile Nárožné a Editě Vozábalové pro dobrou náladu, radost a pro pohodu od Majerových a Hotařových.
1: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak a také další z vašich pozdravů. Tentokrát byste chtěli zahrát Malou Chajdu. Dlouho jsem ji neslyšela, píše Věra z Pardubic. Tak

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A také další SMSka na čísle 90 011 04. Píšete: dobrý den, našli byste Toreador se nesmí bát od Petra Nováka? Jestli ano, moc za ní děkuji. Karel, našli, Karle. Je mi ctí, že ji máme.

jsem tuhle písničku objevil na desce Petra Nováka, která se jmenuje 12 dny. A je pravda, že tu desku jsem doma na gramofonu točil hodně často. A hlavně tuhle, Toreador se nesmí bát. A měli jsme doma i desky kapely Olympic, třeba i s touhle skladbou Proč zrovna ty. Ale nehraju si ji pro sebe, hraju ji proto, že mi píšete. Zahraj, ahoj Honzo, do Kutné Hory, manželce Pétě k svátku. A ještě tady je jeden vzkaz, který rád vyřídím. Petře, ano, ideální bude, když si mě najdeš někde na Facebooku, nebo mi pak napíšeš na rozhlasový e-mail jan.vambersky@rozhlas.cz. Rád přijedu do Kutné Hory.

0: přemýšlím nad tím předešlým vzkazem od mého bývalého spolužáka ze základní školy, tak já jsem vlastně ještě na žádném srazu svých spolužáků nebyl. Ani z jedné základky a vlastně ani ze střední, takže to pro mě bude fakt velká premiéra. Doufám, že to bude co nejdřív, milí spolužáci. Z bývalé základní školy Gotwaldova na sídlišti Kutná Hora Šipší. A i Kamenná stezka by se mohla ozvat, tam jsem chodil na druhé pololetí.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak, ale dost mého osobního vzpomínání, pojďme plnit další písničkové přání. Dobrý den, prosím o písničku Popelář od Botoxu. Já jsem si to tady zase přehodil, tak já to musím takhle prohodit, když už jsem toho ty popeláře načal. Je to pro syny Vykouška a Mikyho, jenom tak pro radost, jsou teď u babičky Alenky na Koudelce. Moc děkuji, Alča.

Přátelé, blíží se rekord. Tohle, co nás teď čekalo, to byla 13. písnička na přání, ještě dvě jsou před námi, ty stihneme. Tak pojďme na to pěkně po pořadě. Já si nepamatuju, kdyby jsme stihli zahrát 15 písniček na přání za hodinu. Výborně, tak pojďme si společně pogratulovat a taky zahrát písničku od Karla a Ladiny ze Svitav, konkrétně pro Kristýnu Svěrákovou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A ještě Standa s Péťou na závěr pro tříletou vnučku Madlenku, už to vidím, které dnes končí prázdniny, tak aby se jí zítra pěkně vstávalo do školičky. Mohly by to být holky z naší školky, píše Jiřina. Tak určitě, tady jsou holky z naší školky a Jan Vomberský bude zpět zase zítra ve 12.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Od 1. září bude v provozu mostní provizorium přes Labe v Pardubicích, které dočasně nahradí most kapitána Bartoše. Na Českých horách přibylo úrazů, u kterých zasahovala horská služba. Hokejista Robert Kousal nastoupil poprvé za hradecký tým. A na téměř čtvrtině meteorologických stanic v Česku měřících přes 30 let nespadaly teplotní rekordy. Zítra se však ochladí. Bude oblačno až zataženo, teploty do 25 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Doprava z mostu kapitána Bartoše v Pardubicích se od 1. září přesune na provizorní most. Řidiči po něm budou stále jezdit kyvadlově jedním pruhem. Na trasu se ale vrátí běžné autobusy a trolejbusy, které kvůli omezené nosnosti starého mostu nahradily menší vozy. Řekl nám ředitel dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.
2: Pro nás a hlavně pro cestující to znamená návrat linek 2, 6 a 18 zpátky přes most tady na ulici kapitána Bartoše. Je noční provoz, který tudy projíždí, takže někdy pár minut po půlnoci 1. září hned začne městská hromadná doprava tudy jezdit.
0: Po otevření provizorního přemostění začnou stavbaři s výstavbou mostu nového kapitána Bartoše. Na něm bude provoz zase obousměrný. Horská služba má během letošních prázdnin zatím víc práce než loni. Nejvíc práce záchranářům přidělali úrazy cyklistů v bikeparcích a na některých horách. Podle mluvčího horské služby Marka Friše mírně přibylo výjezdů i v Krkonoších.
3: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakou cyklistů, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava. Takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový a aparátu, to znamená kotníky a takový.
0: Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Objednali si je a zaplatí je společně Středočeský kraj a Praha. Dají za ně 88 milionů korun. České dráhy zatím kamery nainstalovaly do 6 z plánovaných 55 souprav. Ve všech budou do podzimu příštího roku. Pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
4: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy a odstavit ze jen pouze jednu soupravu, protože City Elephanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
0: Na skoro čtvrtině meteorologických stanic v Česku měřících přes 30 let dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia.
1: Sport.
0: První utkání po přestupu z Pardubic odehrál v královéhradeckém dresu Robert Kousal. V přípravném duelu na novou extraligovou sezonu pomohl vítězným gólem k výhře nad rakouským Salzburgem 2-1 po nájezdech. Samotné utkání pro něj ale bylo hodně náročné, pokračuje Kousal.
5: Pro mě hodně těžký, ale já jsem to čekal trošku. Ty první zápasy bývají těžký nohy, puchy skáčou, timing je tam jiný. Ještě jsem v tom úplně nebyl, ale samozřejmě o toho jsou ty přípraváky a já si myslím, že se to bude jenom zlepšit.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačná noc, od západu s deštěm bude oblačno až zataženo, noční teploty klesnou k 18 až 15 stupňům, na horách klesnou až k 15 a 12 stupňům Celsia. Zítra ochlazení, bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne déšť a přehánky místy bouřky, výjimečně i hodně silné. Později večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Denní maxima zítra 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, v bouřkách může zesílit a mít nárazy až 65 km za hodinu. Srážky do 30 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a bio zítra jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4 minuty po 18. O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý večer. Co obnášela rozhlasová práce v proměnlivých 60. letech? Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové. Pošetilost je kniha inspirovaná vlastními zkušenostmi a postupně vás zavede i do zákulisí rozhlasového vysílání v době dramatických dnů srpna roku 1968.

18 a nechtěla jsem do smrti dělat v rádiu holku pro všechno. Svěřila jsem se Říďovi. Chci být konečně redaktorkou. Nekrást chvíli na mikrofon z času pro obsluhu dálnopisu a zapisování došlé pošty. Zlatko, ty bys byla výborná redaktorka, ale co pak mi na kávě schválí nějakou píšovou? Dceru faráře, dokud se nevdáš a nezměníš jméno, tak nemáš šanci. Chceš dobrou radu za hubičku? Vdej se. Vdám se. Kolegyně Kytka, protřelá žába z rodiny vlivného aparátčíka z okresního města, moje rozhodnutí schválila. Hned začala probírat nejbližší možné zboží. Koukni se do krajských novin. Tam jsou jména kádrově zajímavých soudruhů. Usměrňovala moje hledání na půl žertem. Fešní hoši se najdou i v rádiu. Ti zkušenější krouží v mé blízkosti jak vosy kolem nazdobeného dortu. Bzučí, dolézají. Ti odvážní byli však o mnoho let starší a navíc ženatí. Nabízel se Janáček, svobodný technik, po vojně, s domkem na vesnici, kandidát strany, celkem přijatelná partie. Koukal po mně jak zahradník po rostoucí dýni. I tak blbá holka, jako jsem byla ve vztahu k mužům já, pozná, že se někomu líbí. Lojzíkovi Janáčkovi jsem se líbila. Byl předsedou mládežnické organizace a protože nás mladých bylo v rádiu pomálu, byl pověřen dohledem nad námi. Jak mohl přispět k našemu uvědomění? Třeba tím, že jsme se společně pustili do přípravy prvního rozhlasového plesu. Snobárna jako prase, snobárna pro honoraci krajského města. Ale krásná snobárna. Na rozhlasáckém bále nescházel nikdo, kdo ve městě něco znamenal. Parket lemovali stoly obsazené lékaři, prověřenými soudruhy z OV a KV. Stolky pod balkónem patřily hercům, architektům, sportovcům, ale i místním učitelkám, které dorazily na čumendu se svými zákonnými manželi. Navoněný začátek akce, zdobený vytříbeným předtančením, odlehčilo vystoupení známých pražských zpěváků a předpůlnoční tombola uvolnila šněrovačku maloměstské etikety a zvýšila konzumaci rozlévaného alkoholu. Po půlnoci už se všichni uvolněně chichotali, tančili ty nejodvážnější figury a my s Lojzíkem seděli v zákulisí a objímali se, že se nám svazácká akce vydařila. Však nám zítra na poradě vysloví Řík.

Čest, soudružko, máš tady psaní. Vítal mě jednoho rána vrátný Jedlička a z jeho šibalevské grimasy bylo zjevné, že si o úřednosti této zásilky myslí své. Studentík se ozval. Měla bych se na toho kluka kouknout kytčinýma očima. Nesmělý, plavovlasý, kudrnatý andílek s hlavou plnou ampérů a ohmů se z nového úhlu pohledu může změnit v charismatického člověka ne nepodobného Jeanu Maré, idolu mojí generace. Konkurovat mu mohli jen jeden jediný, Gérard Philippe. Fanfána tulipána nešlo vidět jednou, katedrála kultury jedné generace, ošuntělé kino, střelnice. Tady jsme na rozvrzených dřevěných sklápěcích sedadlech hltali nejen Eskimo za padesátník, ale i hrbáče, zvoníka, železnou masku, římanku či vrchol kinematografie té doby, horalku. Za kulturou jsme utíkali nejen do kamenných stánků, ale váleli jsme se na dekách postráních lemujících letní kino. Festival pracujících s filmovými novinkami, delegace socialistických filmových hvězdiček, to byl svátek mých vrstevníků. Večery na břehu Orlice plné filmových zážitků, milostných doteků a tváří poštípaných od komárů. Možná to byla generace umouněná budovatelským nadšením, ale rozhodně to nebyla generace tupá. Kluci a holky přemýšleli o filmech, lovili písničky na světových vlnách Laxenberku a toužili po krajkové podprsence i vlastním bytě. Ti nejodvážnější i po novém Spartaku. Snění patří k mládí, jen se musí žít pro sen a ne ve snu. I za našeho jara se ze snu muselo občas slevit. Čekat na kluka s vlastním autem byl holý nesmysl.

Seděla jsem u dálnopisu a vyťukávala už druhou hodinu písmenka do stroje. Bylo úžasné vědět, že právě v tuhle chvíli je kdesi v Košicích u podobného přístroje Slovák Ferko, se kterým jsem se seznámila v NDR a hned na moje myšlenky reaguje. Dálnopis byl zázrak. Vždyť na telefonické spojení se čekalo hodiny a my jsme si s Ferkem díky této spojové technice bezprostředně povídali. Byl to právě on, kdo mi svěřil, že moje Braniborská brána už nebude přístupná takovým třeštiprdlům, jako jsme byli my. Západní Berlín oddělují dráty. Nevím, kde k té informaci přišel, ale oficiálně jsme se o tom dozvěděli až o pár dnů později. Soudruhy to vzrušilo. Já zůstala klidná. Věci, které dopředu víme, už v nás silné emoce nerozdmíchávají. Víc než stavba berlínské zdi mnou otřásl nečekaný průšvih. Máš průser, varovala mě Kytka. Předvolali mě na stranický výbor. Pro boha, proč mě? Nechápala jsem. Soudružko, byla jsi na reportáži v Krkonoších? Hloupější otázku neznám. Existoval cestovní příkaz, výkaz výjezdu přenosové techniky. Dělali jsme přímou reportáž z pobytu dětí na škole v přírodě. Vždyť to víš, že jsem vysílala reportáž? Ohradila jsem se. Vím, nevím, já tam s tebou nebyl. Bylo nás tam 5, jak v té Poláčkově knížce. Já a můj starší kolega, režisér, technik a řidič. Něco se stalo? Chci se dostat do obrazu. Pohledy členů stranického výboru byly tak pichlavé, že by je ospravedlňovalo pouze konstatování, že jsem zapálila Petrovu boudu. Stranická organizace dostala hlášení od třídní učitelky. Uvádí, že si nespala ve své posteli. Celou noc si byla s kolegou Tupým mimo budovu. Jak nám to vysvětlíš? Vím, o co se hraje. Kdyby atmosféra nebyla tak napjatá, musela bych se smát. Soudruzi však čekali na moji odpověď. Byla si celou noc mimo Petrovy boudy? Ano. Vrátila se až ráno? Ano. Byla si se soudruhem Tupým? Ano. Není soudruzi co řešit. Pozveme soudružku Tupou a oznámíme jí, jak se otec jejich dětí zachoval. Zapomněl na morální kodex budovatele komunismu? Požádáme KV o spolupráci a soudruha přeřadíme. Zlatu přeřadíme Klojzovi do techniky. Amen, pravím vám. Ježíš byl Pilátovým rozhodnutím odsouzen k ukřižování, my byli předhozeni davu. Kolegům a kolegyním, kteří hřešili 3x denně bez uzardění, zatímco my seděli celou noc na posedu na kraji lesa a povídali si. Honza Tupý byl pro mě velký vzor. Přišel do stanice jako dělnický kádr po prověrkách v 58. Jeho rodina zahynula v koncentráku a on, sirotek, se vyučil tiskařem. Koukala jsem na něj jako na svatý obrázek, i přesto, že měl do pohledného chlapa hodně daleko. Na posedu mi vyprávěl o rodičích, jejichž pozemské putování se proměnilo v dým z komínů táborových pecí. A vzpomínal na mladší sestru. V okamžiku, kdy jsme slezli z posedu, byla už Petrova bouda zamčená. Před budovou stál přenosový vůz. Honza otevřel dveře a v 2:30 ráno jsem spočinula na zadním sedadle a usnula spánkem spravedlivých, zatímco on klimbal na sedadle pro řidiče. Cítili jsme se mezi mixážním pultem a velkými nahrávacími Janzeny v bezpečí. Neřvi, konejšila mě Kytka a utírala ostrými chlupy svého angorského svetru moje řinoucí se slzy. Od takových hajzlů nemůžeš nic jiného čekat, překvapil mě její odsudek. Krajská rozhlasová stanice nevěřila pohádce o zamčených dveřích horské chalupy. Stali jsme se s Honzou Tupým odstrašujícím příkladem narušovatelů socialistické morálky. Jako mávnutím kouzelného proutku se chování kolegu změnilo. Měla jsem cejch mrchy. Naráz bylo Kainovo znamení viditelnější a významnější než můj původ.

rozedranou duší jsem od prvního nastoupila do techniky. Lojzík Janáček mě znovu schovývavě vysvětloval rozdíl mezi anodou a katodou, nechával mě z fonotéky nosit krabice s magnetofonovými pásky a pod jeho vedením jsem se učila ovládat přenosné magnetofony i mixážní pult. Už jsem nelaškovala svrátným jedličkou, nevítala posluchače a netřídila došlou poštu. Soudruzi vymýšleli pro Honzu stranickou důdku, byli i tací, kteří za morální poklesek žádali jeho vyloučení ze strany. Od Kytky jsem měla čerstvé informace, protože bez ní se stranické porady neobešly. Měla výstižné heslo. Proti straně dívčí zbraně. Jeden granát mě donutila vytáhnout. Mám pro výbor zdravotní zprávu. Špitla jsem s pocitem studu, který mě doprovázel, když jsem poprvé v životě vstoupila do ordinace gynekologa. Lékař byl Kytčin kamarád a takové potvrzení psal ve své lékařské praxi také poprvé. Čerstvá zpráva skončila v rukách malého stranického funkcionáře. Zabouchla jsem dveře a utíkala se zašít do suterénu vily na své nové pracoviště. Byla to bomba. V pondělí se vrátka ještě ani nezabouchla a vrátného hlava už volala na uvítanou. Čest práci, soudružko, dobré ráno, krásný den. Ty jsi prý ještě pana. Poslední slova jen nesměle spolkl. 3 vteřiny překvapení, pak uvědomění si reality, že v tomhle studiu se docela nic neutají a břitká odpověď. Nevěřte všemu, soudruhu. Kdo si chytřejší než já tvrdil, že svět chce být klamán. Očividně ho potěšilo, že jsem jeho dotěrnost přešla s úsměvem. Nic jiného mi nezbývalo. Dcera faráře nemá lhát. Lhaní bylo opravdu to poslední, co bych chtěla praktikovat. Moc jsem však toužila, aby mě někdo vyslechl a bral konečně vážně.

tupému jsme křivdili, přiznal Řídě. To víš, soudruzi znají život, tak se nediv, že měli jasný názor. Bože, on hovoří, jako by jeho názor byl diametrálně odlišný. Vždyť seděl v komisi. Měl si mě věřit, soudruhu řediteli. Slabě jsem se ohradila. Vrátíš se zpátky do redakce. Budeš redaktorkou. Nebesa se otevřela. To, po čem jsem měsíce toužila, to, k čemu směřovalo moje vzdělávání, to, co mi urvali z dosahu, jak psovi kost, se přiblížilo. Můj milovaný taťka má pravdu. Všechno zlé je pro něco dobré a cesty k cíli mohou být sebekrkolomnější, stejně tě nakonec dovedou tam, kam mají. Bedřiška měla svoji vstupní kukaň patřičně navoněnou a rozdávala úsměvy na všechny strany. Nemohla jsem kolem ní projít, aniž by zaperlila. Ty jsi jim to s tím Honzou pěkně natřela, holka nepolíbená. Brala život z té lepší stránky a dokázala se smát, i když se s ní osud příliš nemazlil. Honza to vzdává, jde do okresních novin. Byla první, kdo mi tu zprávu sdělil. Mrzelo mě to, ale svého guru jsem chápala. Kdybych měla 1000 dokladů o své neposkvrněnosti, kdybych 100krát opakovala, že jsme si jen povídali, zůstal pro lidi ve stanici zjevně pocákaný pomluvou a žil tu s cejchem svůdce. Konečně, na každém šprochu pravdy trochu. Nebylo to se mnou, ale mohlo to být přece s některou jinou.

Krajská divadelní scéna i nově založené loutkové divadlo se staly mým druhým domovem. Herci byli mými kamarády, dramaturgyně exotického vzezření mojí učitelkou. Věhlasný režisér poslouchal v dráťáku moje recenze. Dny se košatily novými zážitky. Žádnou chvilku jsem nepromarnila. Nescházela jsem na žádné premiéře. Student Libor mě často doprovázel. Divadlo ho bytostně neoslovovalo, on byl milovník relátek, kondenzátorů a dalších radiosoučástek. Ale když jsme se přesunuli po představení do divadelního klubu a rozpovídali se, pak rozhodně nebyl nudným společníkem. Pokaždé se ho ujala nějaká mladá elévka, pro niž byl neokoukaným a zajímavým objektem. Studentíkův lehký flirt s dosud nezářícími hvězdičkami mi nedělal dvakrát dobře. Čím častěji jsme do klubu chodili, tím více příznivkyň mého inženýrka obletovalo. Chtěla jsem bláhově udělat svodům přítrž. Tak jsem si Liborka vzala. V rádiu jásali, Řídě mi blahopřál a předával svatební dar od pracovního kolektivu. Kávový servis, hrnečky s bruselským dezénem. Tiskl mi ruku, nescházel polibek na tvář a ještě mi stačil špitnout. Teď máš kariéru před sebou. Stala jsem se Zlatuškou Zlatuškovou. Se jménem jsem navíc vyfasovala krásný kádrový posudek. Tchán prověřený ředitel školy, tchýně dělnice v nejznámější továrně. Podepsaná přihláška do bytového družstva a složená sumička peněz dávala naději, že do roka a do dne budeme bydlet ve vlastním. Konečně stojím na startovní čáře poprvé v životě s čistým štítem, nezatížená kádrovými kaňkami svých předků. Čistý štít mi otevřel dveře na Karlovu univerzitu a můj pracovní týden byl každých 14 dnů o 2 dny kratší. S požehnáním stranických i odborových orgánů jsem se zakousla do 5letého studia. Rádio v kraji a umělecké dění v Praze mi ležely u nohou.

0: Slyšeli jste třetí část z autobiografické knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Rozhlasovou úpravu připravila Lucie Němečková. V režii Pavla Krejčího vystupovala Lenka Loubalová. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Leoš Sedláček a dramaturgyně Tereza Mičiaková. Hudební doprovod tvořili orchestrální nahrávky a písně vzniklé v 60. letech ve studiu Československého rozhlasu Hradec Králové. Další část příběhu uslyšíte příští neděli po 18. hodině.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Bývávalo to jednoduché, když jsme se někoho zeptali, jestli s někým jiným už mluvil, zpravidla následovala odpověď už ano, nebo ještě ne. Dnes už můžeme na tuhle prvobytně pospolnou dobu vzpomínat jen se slzou v oku. Chceme být přece světoví, takže už tahle otázka nemůže být primitivní, proto se s náležitou důležitostí a patřičně zachmuřeným výrazem ptáme, už si to s ním komunikoval? A co jste vynegociovali? V prvním obrazu 60 let staré hry Václava Havla Vyrozumění zní dotaz v umělém úředním jazyku Ptydepe. Jehož vynálezcem byl Havlův bratr Ivan ještě úderněji. Rako, Hutu, D, Dekotu, Eli, Trebomu, Emusohe, Vdegar, It, Stro, Renu, R, Grik, Kendi, Alif, Zvide, Dezu, Kvindal, Fer, Tekinu, Seli. Na to se samozřejmě nedalo odpovědět jinak než Dekto Iltre Entvester, Kilek Kh, Orka Epil I, Bodur, Deptidepe, Emete a Vida. Zdá se, že se v jazyku Ptydepe zhlédla i současná česká politická scéna. Pokud průměrný občan jako já vydrží sledovat televizní debatu nebo vyslechnout projev politika, zjistí, že politici zhusta mluví řečí, která se úmyslně míjí s přirozeným způsobem vyjadřování. Přejít k normálnímu jazyku většina politiků nemůže, protože neprůhlednost, kterou pomocí Ptydepe vytváří, jim přichází vhod především v případech, kdy jsou podezřelí z nějakého více nebo méně kalého jednání. Úředníci navíc můžou formou Ptydepe snadno předstírat, že v systému zodpovědnost neexistuje a viníkem tedy rozhodně nejsou oni. A tak se od nich znovu dozvídáme, že máme nemalé rezervy, které se naší komplexní připravenosti daří využívat, samozřejmě díky našim bohatým zkušenostem a překonávání složitých podmínek. Teprve potom výsledky, kterých bylo dosaženo, vytvářejí předpoklady pro cíle, které chceme dosáhnout, a půdu pro jednání, která samozřejmě budou uskutečňována. Stejně tak zboží v obchodech nezlevní, ale budou k dostání ve výhodných cenových relacích, to ovšem za předpokladu, že budete mít dostatek finančních prostředků, tedy peněz. To pak každý rychle pochopí, že rekonstrukce kolejové trasy může trvat měsíce, zatímco oprava kolejí by byla hotová za několik dní. Sněhová kalamita zní naléhavěji než obyčejné sněžení a velkokapacitní kravín se nedá s velkým kravínem srovnat, protože je mezi nimi podobný rozdíl jako mezi Saturninovým ševcem a majitelem výrobny obuvi. Používání obecných obsahově chudých výrazů je snad nejvýraznějším rysem přičinlivého vyznavače soudobého Ptydepe, který by se rozhodně nesnížil k vulgárnímu vyjádření, že vlak stojí před nádražím, když se může souprava nacházet před budovou Českých drah. Špičkou výrazových prostředků z této oblasti jsou slova kapacita, realizace a opatření. Pojem kapacita, definovaný přesně ve fyzice, byl kreativně rozšířen na schopnost produkovat určité množství výrobků. A tak hrdé konstatování byly vybudovány kapacity může ve skutečnosti značit, že byl postaven prasečí chlívek, otevřena prodejna potravin nebo zavedena nová autobusová linka. Slovo realizace mělo znamenat převedení do reality něčeho, co dosud realitou nebylo. Původně se tedy dal realizovat plán, úmysl nebo nápad. Teď se ale dá realizovat skoro všechno, včetně úvěru, kdejakého opatření nebo těch nešťastných kapacit. Pokud dřív někdo něco nebo na něco zapomněl, dalo se na něj ukázat prstem, teď ale zpravidla dochází k opomenutí a bác ho. Odpovědnost konkrétní osoby mizí jak pára nad hrncem a jev může klidně nabít charakteru přírodní katastrofy. A tak se ve školních jídelnách nejí, ale probíhá stravování a na firemních poradách, mítincích, dochází k přehodnocování a postupnému soustřeďování všeho možného, což je ovšem třeba patřičně navnímat. Ale je léto, a tak končím optimisticky v naději, že se brzy na místo věty babička měla syna a dvě dcery, nedočkám vysvětlení.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Anglicky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou.
1: Česko je výjimečné v kvalitě dabingu. Hodně filmy dabujeme, ale někdy se tam chyby vyskytnou.
2: Ku podivu jsou i chyby v těch filmech z dob, kdy ten dabing byl opravdu těžce profesionální. A pak jsou takové hodně populární, ty současné, kdy už se to dělá trochu narychlo.
1: Rychlo kvaška.
2: Tak.
1: Dejme nějaký příklad z té dřívější doby. Co jste objevila za chybu v dabingu?
2: Mluvilo se o tom na fóru překladatelů, což bylo hrozně zajímavé. A ku podivu to byly filmy francouzské. A asi každý zná ten film Něžné kuře s Annie Girardotovou. A právě na něm tam ukazovali neznalost vlastně, protože francouzský výraz poulet znamená sice kuře, ale je to i slangové označení policajta, fízla, poldy. A takže vlastně se ten film měl jmenovat Něžná policajtka, aby to trošku souviselo s realitou.
1: A jmenoval se Něžné kuře.
2: Jmenoval se Něžné kuře, co člověk úplně nepochopil.
1: Takže už v názvu byla chyba.
2: Přesně. A ještě jeden název tam byl, taky francouzského filmu. A to bylo hodně vtipné, protože film v češtině se jmenuje Rvačka v Panamě. A ten film se odehrává na mnoha různých místech i kontinentech, ale jediné, co tam opravdu není, je ta Panama. No a tady jsem se na tom fóru překladatelském dozvěděla, že Paname, psáno s E na konci, je slangové označení Paříže. A ta Paříž v tom filmu byla.
1: Takže se to mělo jmenovat Rvačka v Paříži.
2: Přesně.
1: A jak je tam nahoře zima?
2: To je opravdu hodně populární. Tenhle dubbing, respektive překlad toho filmu vznikl ještě dávno před tou aplikací WhatsApp. Takže nějaký šikula přeložil konverzaci WhatsApp cool, tedy jak to jde, pohoda, dobrý, přesně tak, jak jste řekl, jak je tam nahoře, zima. A když jsem to teď říkala dceři, tak se smála asi půl hodiny.
0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Do Česka zítra dorazí bouřky, doprovázet je můžou i kroupy. Vesnicí roku v Pardubickém kraji je Vraclav. Premiér Babiš potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. A nás čeká zítra ochlazení a velká oblačnost s deštěm. Na východě Čech maxima do 25 stupňů. Zprávy a Petra Beránková. Dobré pozdní odpoledne. V Česku i dnes padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Přes 35 stupňů bylo taky v Kroměříži nebo ve Štemberku na Olomoucku. Český hydrometeorologický ústav vydal na zítřek výstrahu před silnými bouřkami. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou kromě východní části země i jihočeský kraj.
4: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
3: Po celé republice zároveň až do odvolání platí výstraha před rizikem vzniku požáru. Vítězem krajského kola 30. ročníku soutěže Vesnice roku 2026 v Pardubickém kraji se dnes stala Vraclav na Orlicku Ústecku. Obec získala zlatou stuhu a finanční odměnu 2,25 milionu korun. V krajském kole soutěžilo 23 obcí, uvedl to kraj v tiskové zprávě. Porota ve Vraclavi ocenila dlouhodobý rozvoj obce, zapojování obyvatel, péči o historické dědictví a krajinu a taky spolkový život. Žáci a studenti se v prvním zářijovém týdnu dočkají otevření nové tělocvičny střední průmyslové školy v Letohradu. V Ústí nad Orlicí se zároveň otevře i areál Perly umělecko-průmyslové školy Ústí nad Orlicí. Informovalo o tom pardubické hejtmanství s tím, že opravy obou škol dohromady stály přes 300 milionů.
5: Ve školství aktuálně pokračují i další stavební zakázky. Desítky milionů korun jdou na budování přístavby speciální školy v Poličce, rekonstrukci historické budovy zahradnické školy v Litomyšli a na opravu obchodní akademie v Pardubicích. Studenti střední školy gastronomické a technické v Žamberku se po prázdninách dočkají vylepšených odborných učeben a dílen. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
6: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice, takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
2: Počasí.
3: Noc bude oblačná, polojasná, noční teploty 18 až 15 stupňů, na horách 15 až 12. Zítra ochlazení a velká oblačnost s deštěm, oblačno až zataženo, na většině území tedy déšť, přehánky, bouřky můžou být i silné. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách zítra 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý v bouřkách může zesílit a mít nárazy větru až 65 km za hodinu, přívalové srážky kolem 30 mm a taky kroupy. Rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění, bio zítra jednička, konečně mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, je to otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: Určitě
1: jak je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzična a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluvíme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění je typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznak jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal, v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, ale v okamžiku, kdy se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takovej zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli se postoupila věda někam dál. A primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesorovi Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolní ten nos, to znamená odstranit ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostávají až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takový trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém. A ani v té druhé fázi, kdy jsem byl, jako řekněme, plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekty léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření. Je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů. Je to to, že má poruchu čichu, která se měří, a je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme, a je to to, že je astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může jí mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové. A myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci, a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila, jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné, a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. You got it!

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Brně brzy začne Štetlfest. Filmová Odysea vyvolává zájem i v židovském světě. A jakou roli sehrála po 21. srpnu 1968 Gertruda Sekaninová-Čakrtová? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Na největší kulturní akci letošního roku se připravuje město Brno. Poslední srpnový týden se v něm už po páté bude konat mezinárodní multižánrový festival židovské kultury Štetlfest. Jeho tématem jsou návraty. Znovu také ožije velká synagoga a my už jsme ve spojení s vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barborou Dočkalovou. Dobrý večer. Letošní téma Štetlfestu jsou návraty. Proč? Co si pod tím můžeme představit?
2: My jsme to téma návraty zvolili proto, že se dají chápat mnoha různými způsoby. Jsou to v první řadě samozřejmě návraty lidí, potomků židovských rodin, kteří museli Brno nebo Československo opustit z nejrůznějších důvodů dějinných okolností, ať už to byl nacismus nebo později třeba komunistický režim. Ale jsou to taky návraty příběhů, které byly hodně dlouho zapomenuté. A v našem případě se to letos týká i míst, protože takovým velkým motivem letošního ročníku Štetlfestu je návrat zaniklé brněnské velké synagogy, kde připravujeme spoustu festivalových programů, od koncertů přes divadlo, po různé videoprojekce, které tu synagogu aspoň symbolicky nějakým způsobem vrátí do dnešní podoby města Brna. No a potom jsou to samozřejmě taky návraty návštěvníků, protože z předchozích let máme zkušenost a máme velkou radost, že se k nám řada lidí vrací každý rok.
1: Vy už jste to trošku naťukla. Jedním návratem letošního roku bude to, že přivítáte potomky hned 5 významných židovských rodin spjatých s Brnem. O koho se jedná?
2: My jsme tuto dramaturgickou linii návraty do Brna měli v každém festivalovém ročníku, ale teď při tom pátém se nám opravdu povedlo, že se do Brna přijedou podívat potomci opravdu 5 významných zásadních rodin židovského původu. Přijedou potomci rodiny Plaček, rodiny Levber, Šťastný, Kohn a taky Furmanovi. Jsou to všechno rodiny, které výrazně ovlivnily podobu Brna, ať už jako podnikatelé, především v textilním průmyslu, nebo mecenáši, vědci nebo třeba i rabíni. Jejich potomci žijí v dnešní době roztroušení po všech možných kontinentech a po celém světě a někteří z nich se do Brna vrací úplně poprvé. A je pro nás hrozně důležité, že nepřijíždějí jenom jako hosté festivalu, ale že se nám podařilo s nimi navázat blízkou spolupráci a že se třeba aktivně zapojí do programu, sdílejí s námi nejrůznější rodinné vzpomínky a taky, že se potkají s veřejností. A myslím si, že právě tyhle ty osobní setkání patří k takovým hodně silným emotivním momentům festivalu.
1: Vy v rámci Štetlfestu také vyhlásíte výsledky soutěže pro děti a mládež. Byl o ní zájem?
2: Ano, o tu soutěž byl veliký zájem a máme z toho obrovskou radost. Soutěž se jmenuje Stroj času místa paměti. Letos poprvé měli za úkol ti mladí tvůrci vytvořit film, vytvořit video. A šlo o to, že jsme se nějakým způsobem vztáhli

0: k příběhu té brněnské velké synagogy zaniklé. Ale chtěli jsme upozornit na to, že vlastně podobná místa, která kdysi byla významná a byla místem setkávání, ať už třeba duchovního nebo nějakého společenského a podobně, tak jsou po celé České republice. Právě jsme vyzvali ty mladé tvůrce, aby o tom natočili krátký film. A přišlo nám do soutěže 46 krátkých filmů z více než 30 různých škol, základních, středních, základních, uměleckých a podobně z celé České republiky, ale i třeba od jednotlivců. A ty výsledky jsou neuvěřitelné, každý ten film je jiný. Přihlásili se nám filmy třeba animované, dokumentární, experimentální, hrané. A je to opravdu fascinující, jak je každý z nich jiný a jakým způsobem k tomu ti mladí lidé přistoupili. A naším cílem bylo ukázat, že paměť není jenom něco, nebo historie není něco, co leží v učebnicích, ale že ji může každý z nás aktivně najít a vyprávět vlastním způsobem a interpretovat.
1: Říká vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barbora Dočkalová. Děkuju moc a hezký večer.
0: Vám taky děkuju.
1: Izrael věří Bohu, svému pomocníku a štítu. Na text 115. žalmu zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: Nejúspěšnějším filmem posledních týdnů je nepochybně Odyssea režiséra Christophera Nolana. Skutečnost, že takovou pozornost vyvolává starověký literární text, zaujala i mnoho židovských autorů, hovoří Jan Fingerland.
1: Homer se ve Středomoří četl už od starověku a s jeho vlivem i s myšlenkami, na kterých byl postaven, se museli vyrovnat i židovští myslitelé a vzdělanci. Včetně mnoha z těch, kdo před 2000 lety přijali řečtinu jako každodenní jazyk nebo jazyk, ve kterém psali literární díla, která se zase stala součástí židovského kánonu. Jeden proud židovského přemýšlení o Homérovi zdůrazňuje vzájemné ovlivňování starořecké a hebrejské kultury. Homer žil přibližně ve stejné době jako někteří bibličtí proroci a obě kultury geograficky sousedily a myšlenky nebo představy mezi nimi putovaly. Odyssea i biblické texty jako třeba Genesis nebo Exodus zpracovávají podobná témata, putování hlavního hrdiny, otázku domova, identity a samozřejmě i různá morální dilemata a roli božského působení v lidském světě. Jiný proud zdůrazňuje odlišnost řeckého myšlenkového světa nebo i jeho nebezpečnost pro židovské myšlení. V Talmudu lze najít debatu o tom, zda je správné číst řecké texty nebo se vůbec jen učit řecky. I novodobí židovští myslitelé jako Leo Strauss uvažovali o Jeruzalému a Aténách jako dvou klíčových způsobech uvažování v západní myšlení, které se někdy doplňují, jindy jsou v konfliktu. Literární historik Erich Auerbach použil srovnání Odysseji a biblické Abrahamovo obětování Izáka jako příklady dvou základních typů západní literatury. Homerovský svět kyklopů, sirén a svárlivých bohů se od toho biblického, který se bez fantastických bytostí většinou obešel, velmi lišil. Přece jen ale čtenáře Bible nemůže nenapadnout například srovnání lstivého Odyssea s postavem jako byl Jákob, také příležitostně lstivý člověk. Nebo také David, energický král a postava také morálně nejednoznačná. Proti Odysseovi se v židovské reflexi často staví Abraham. Ten se vydává na cestu do neznáma, zatímco řecký hrdina se vrací domů. Jiné je srovnání s Mojžíšem, který se také vrací domů, a to velmi dlouho. Mojžíš je pokorný člověk, který podřizuje svou vůli vyššímu příkazu a snaží se doprovodit na cestě do zaslíbené země co nejvíce lidí. Odysseus je dobrodruh, který rád riskuje a jedná hlavně sám za sebe. Z Troji vyrazí s 12 loděmi, do Ithaky dorazí sám. Jak ale někteří židovští recenzenti s překvapením konstatují, Nolanův filmový Odysseus se od toho homerovského liší. Je to pochybující a zranitelný hrdina, vlastně tak trochu biblický.
0: Požehnej nám, náš Otče, světlem své tváře. Také tento verš z ranní modlitby zpívá rabín Šlomo Karleba.

0: Schátralá vila na kraji Havlíčkova Brodu připomíná židovskou historii města. Bydlela v ní rodina Šťastných. Teď v areálu vyrábějí z železničních vagónů montované domky. Významnou členku rodiny Šťastných Gertrudu Sekaninovou Čakrtovou připomene ve svém příspěvku Kateřina Havránková.
1: Dojeli jsme na kraj Havlíčkova Brodu do průmyslového areálu. Kdysi dávno se tady usadila židovská rodina Šťastných a poví mi o tom historička z místního muzea, ředitelka Alena Jindrová.
2: Rodina Šťastných sem přišla z Humpolce na konci 19. století a v tomto místě zakoupila papírny, které přebudovala na továrnu na výrobu sukna.
1: Ta vila je vidět, že už neslouží svému účelu, rozhodně v ní asi nikdo nebydlí. Jak ta rodina byla významná?
2: Rodina byla významná nejen kvůli zapojení se do industrializace města, ale především poslední potomci té rodiny nebývalým způsobem zasáhli i do dějin naší země. Především bych zde zmínila jednu velmi výraznou osobnost, již byla Gertruda Sekaninová Čakrtová. Ostatně výročí jejího úmrtí si letos připomínáme, zemřela v roce 1986.
1: To jméno může někomu připadat povědomé, byla to známá právnička, chartistka.
2: Gertruda Sekaninová Čakrtová, teda tehdy Šťastná, se už ve 30. letech přiklonila ke komunismu. Vzala si tehdy významného komunistického právníka Ivana Sekaninu. Ivan Sekanina byl zatčen při březnové okupaci roku 1939, odvezen do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, kde byl umučen k smrti. Gertruda a celá rodina Šťastných byla deportována do koncentračních táborů. Gertruda byla jediná, která z celé rodiny přežila.
1: Bydlela tady třeba po návratu z koncentračního tábora?
2: Gertruda sem zajížděla na prázdniny vlastně před válkou, nebo měla tady k tomu místu vřelý vztah, ale po válce bydlela v Praze a působila na ministerstvu zahraničních věcí. Události 50. a 60. let rozhodně měly však velký vliv na postoje Gertrudy Sekaninové Čakrtové a v 68. se zařadila mezi významné postavy reformního komunismu.
1: Ona tehdy byla i členkou parlamentu?
2: Ano, byla zvolena jako poslankyně, byla členkou právního výboru a z této pozice napadla po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy smlouvu o dočasném pobytu vojska na našem území.
1: Když tuto smlouvu schvaloval československý parlament, tak ona tedy byla jednou z těch, která s ní nesouhlasila?
2: Ano, byla jednou ze čtyř, která dokonce zvedla ruku proti této smlouvě.
1: Tak to asi s ní nedopadlo úplně dobře?
2: Byla odsunuta samozřejmě z politického života, ale jenom toho oficiálního. Pak se zapojila spolu s dalšími do disidentského hnutí a byla jednou ze zakládajících členek výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných. Pohnuté osudy této ženy jsou určitě výrazným odkazem židovské komunity zde v Havlíčkově Brodě a proto se jí i na jména snažíme neustále připomínat.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Holokaust. Co Němci věděli? Tak se jmenuje výstava v berlínském dokumentačním centru Topografie teroru. Ukazuje, jak se v nacistickém Německu šířily přímé i nepřímé informace o vraždění evropských Židů a Romů mimo okruh jejich pachatelů. V zámecké konírně Muzea Vysočiny Třebíč je možno navštívit výstavu Magen David třebičské židovské rodiny v paměti potomků. Prostřednictvím fotografií, dokumentů a osobních předmětů připomíná osudy sedmi rodin, jejich někdejší význam pro město i tragické důsledky nacistické persekuce. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš řekl, že kraje nedostanou od státu peníze na opravy silnic. Na mnoha místech Moravy dnes opět padaly teplotní rekordy a počasí v České republice zítra postupně od západu velká oblačnost, k tomu déšť i bouřky mohou být silné, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kraje v Česku příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to dnes potvrdil ve videu na sociálních sítích.
3: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru, 37 miliard na dálnice, takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
2: Pravidelnou podporu dostávaly regiony každým rokem od roku 2015, a to ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V České republice také dnes padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je téměř čtvrtina všech stanic, které fungují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo dnes odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37 stupňů a 6 desetin. Více než 35 stupňů Celsia bylo například v Kroměříži nebo také ve Šternberku na Olomoucku. Zítra by se už mělo v celé republice výrazně ochladit. Horská služba v Česku má letos v létě zatím více práce než loni. Nejčastěji záchranáři řešili úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horských záchranářů Marka Friše mírně přibylo výjezdu také v Krkonoších.
4: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakou cyklistů, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava. Takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybového aparátu, to znamená nějaký kotníky a takový. Sport.
2: Barbora Semanová skončila dnes večer na evropském šampionátu v Paříži v plavání v závodě na 400 metrů kraul 6. Jan Čejka před chvílí obsadil ve finále závodu na 200 metrů polohově 7. místo.
1: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme od západu přibývání oblačnosti. Mělo by být oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přeháňky nebo bouřky. Ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den většinou oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy ještě polojasno. Na většině území déšť nebo přeháňky místy bouřky. Odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno Praha, pozor za sjezdem na chodce rady, pomalu tam jeďte, na 27. kilometru se dojíždí do kolony. Provoz kromě omezení nově zpomalila také nehoda na kilometru 22. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydejte se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprant z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildprantů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je to semen je Ottenhausen, takže Hildprantové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildprantů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildprantové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildpranty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildprant panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildprantů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerwal ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu. To nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít, tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy z

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Maminku jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený i ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil a řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař?
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo? Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo? Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo? Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo? Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo na vše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinský.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek dnes spravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Dík Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte, takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo. No, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí a já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr a ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adi Savěvě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a Najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkal si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj nakoukla, odešla jsem v obchodu a on běžel za mnou a říkal, slyšte, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak jsem říkal, že jste si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl, kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo? Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítám. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně?

0: Knihovně, já myslím.
1: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
0: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. Ta loďie, ten nádherný. Už jste tam byli?
1: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
0: Tam musíte, musíte.
1: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
0: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
1: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
0: No, je jich hodně, ale v tašce.
1: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
0: Ne, kabelku.
1: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
0: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
1: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo někomu se tady něco stalo?
0: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
1: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
0: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
1: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
0: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy opovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
1: Poradíte se.
0: Poradit, jo.
1: Přezouváte se na zámku?
0: Ne.
1: Kam byste vzala návštěvu jako první?
0: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
1: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
0: Tři slova? Tak domov. A vzpomínky a starosti.
1: Paní Barunko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
0: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádě. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
2: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
1: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
0: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
1: To byl takový lovec?
0: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte.

0: Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
1: I babička.
0: No ženy ohromně střílely, jo.
1: Jo.
0: No všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: No, co jiného dělat než střílet?
0: Jenom střílet. Ty chudáky. No,
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
0: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
0: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
0: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
0: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahrabávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahrabala. Říkala, aha, stala se rajče.
3: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
0: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
0: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
0: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to vyčet někde, tak našel tam pod věží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
0: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
3: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
0: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše? Starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
0: Už jsem jí dala. Už jsem jí dala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má, začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
0: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali, a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
0: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky, aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme, a aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Jinský.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do Česka zítra zamíří silné bouřky. Výstraha platí hlavně pro jihovýchod republiky. V Děčíně dokončili výstavbu domova pro zdravotně nebo mentálně postižené dospělé. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě republiky až 27. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Český hydrometeorologický ústav dnes vydal výstrahu před silnými bouřkami. Varování platí pro zítřek a týká se velké části České republiky. Upřesní meteorolog František Šopko.
3: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
2: A v celé republice navíc až do odvolání nadále platí výstraha před vysokým rizikem vzniku a šíření požárů. V Děčíně už velmi brzy začne sloužit nový domov pro klienty s mentálním a zdravotním postižením v Boleticích. Novostavba ve tvaru písmene L má kapacitu téměř 20 klientů. Město za výstavbu zaplatilo 99 milionů korun. 80 milionů pak dostalo na stavbu z dotačního programu Národního plánu obnovy.
4: V objektu jsou 4 bytové jednotky. Přestěhují se do něj klienti z bývalé budovy Domino, kde byla tahle služba centrem sociálních služeb doposud provozovaná. Prostory ale byly nevyhovující. Teď je ještě podle náměstkyně primátora Anny Lehké z Volby pro Děčín potřeba vybavit domov nábytkem a dalším zařízením. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: V Ostravě Vítkovicích stihli stavbaři dokončit celkovou opravu mateřské školy v Erbenově ulici ještě před začátkem nového školního roku. Po mnoha desítkách let v původním stavu tak děti čeká budova podle současných standardů. Radnice do oprav investovala 16 milionů korun.
5: Stavbaři renovovali kotelnu, podlahy, omítky i koberce. Učitelky už taky nebudou muset nosit jídlo po schodech. Do historické stavby se podařilo umístit i výtah na potraviny. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Sara Bejlek uspěla také ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v americkém Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole turnaje 7-6 a 6-4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové z úvodu turnaje.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den převážně oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku ještě polojasno, na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky, odpoledne hlavně na jihovýchodě republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy je od sjezdu na Poděbrady z kilometru 38 dlouhá kolona, na 35. kilometru je omezení a zdržení je aktuálně přes 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
6: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme to už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám 3 kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přeložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kynuté. Kynuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kynuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačí všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě lívance kynuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to 100%, občas se může něco nepovést. A doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, jíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem. Tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého. Vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk, vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo, poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý. A přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Vypadá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? To tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý. Jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý. To je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a ten těsto je tak opravdu měkoučký. Krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem o Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm lecos zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce, Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chuťemi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokážou dělat neskutečné zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější. I když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvý, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlépe, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku roláda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, je dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám v šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Sencovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no, to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Zpálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No a já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si ji trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku.
2: No, ano.
1: Ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte to nikdo.
1: Už ta představa je hrozná.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, v trubě. A dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: Já vím, že čirina vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček na
2: špařenej. No jo, špíček, no.
1: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale nevím, jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský Dobošův dort?
2: Je to, co neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert, dort, prostě takový, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají Doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Sencová, jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Mm-hmm. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bezkrát.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Sencová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMSku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéf-kuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Zlínský kraj stále trápí velké sucho. Situaci by měly výrazně vylepšit přeháňky na začátku nového týdne. Silničáři zítra ráno začnou bourat most přes Sázavu v Kamenném přívozu. Fotbalisté Liberce ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže remizovali s pražskou Slávií. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě až 27. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Výraznější ochlazení a také dešťové přeháňky by měly na začátku nového týdne dorazit také na území Zlínského kraje. Vychází to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Jak to ovlivní aktuální situaci právě v tomto regionu, upřesnil Miroslav Trnka z projektu Intersucho.
2: Bohužel zatím ty předpovědní modely se úplně nezhodují na tom, jak výrazně to pomůže. Podle toho pravděpodobnějšího scénáře by se celkově situace měla ve Zlínském kraji zlepšit. Nicméně sucho by asi nemělo úplně pominout. Bohužel to nebude stačit na doplnění zásob podzemní vody, ale minimálně v té povrchové vrstvě by mělo dojít ke zmírnění aktuálního sucha.
0: Motoristé od zítřejšího rána neprojedou Kamenným přívozem u Prahy. Silničáři totiž začnou bourat most přes Sázavu, který je už ve velmi špatném stavu, a také stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Práce ovlivní i provoz autobusů, upřesní Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi Kamenným přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
0: V Děčíně nadále budou pokračovat úpravy prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Město už začalo v oblasti s úpravou zeleně a opravami popraskané dlažby. Řemeslníci se budou v tomto místě pohybovat až do příštího roku. Kvůli pracím je ale potřeba přesunout několik parkovacích míst.
4: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila se přesunou parkovací místa z dlažby před bývalým hotelem Grant na asfaltovou plochu. Vydlážděné místo nebude po celou dobu prací přístupné. Město plánuje celkovou proměnu prostoru před hlavním nádražím, vymění mobiliář, dlažbu i osvětlení. Daniela Pilařová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava porazili dnes odpoledne ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže brněnský Artis 1-0. Ve večerním souboji pak Liberec hostil Slávii. Utkání na severu Čech nakonec skončilo nerozhodně 1-1.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přeháňky nebo bouřky, ranní minima většinou mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku i polojasno. Na většině území postupně déšť nebo přeháňky, místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra na severozápadě Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na silnici číslo 11 z Havířova do Českého Těšína u Těrlické přehrady. Omezují tam průjezd, následky nehody, projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
5: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Napněte uši, zesilte si rádio, už přichází.
6: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
5: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
6: Nevím.
5: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
6: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
5: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
6: To či ono?
5: No, tak co?
6: Nevím, opravdu nevím.
5: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
6: To je od vás falešné, opravdu.
5: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr Ma...
6: Neotravujte mě pořád.
5: Petr Martinák nás bude bavit.
6: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Petr Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase, v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je top. Ptáček, Felix Slováček, no jo, já ho znám, rozumíš. No, a víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usně, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedli na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeniny, nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: nie pozwoli. No i o.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i přimíchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano,
2: protože
4: ano.
2: Korn a těm, návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Je. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v Šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: tam dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudí dam, tudí dam, tudí da da di dom,
2: tudí dam, tudí da da di da di dom. Hotel Ritz je světový, to se ví, že svět to ví. Společenský standard má a tak krásná apartma. Vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dále, tap, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karola Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. No. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Jo. Je, pane prezidente, co vy tady? Ale... Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holiči? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem, jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím,
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak, pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No, to je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě holickej, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to... To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země a na blbečka.
3: Pane prezidente, a nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, holičkej, to si mě budou lidi plesleninem. No, zase. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
3: Ano.
2: Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat. Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidní, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný.
3: A propos, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, No. To já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo. Loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione. No.
3: A musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Mm. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, ano? Že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pioníra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mi běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jak si restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takový to latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. Já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa. Je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on. Ježišmarja, to jste ví, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta.
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to ví, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halína Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no jo, no. Tak to je mi jasný hned. No, tak vás neznám. No, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? Je to záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a to je 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: No, tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má ústa.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecná přání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak, to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravdou, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak... To je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. To jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: No, tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obézní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a tak...

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, abych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novém roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulenc. Ne,
0: ne.
2: No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavé, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda, z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat.

0: Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod a najednou čekají den, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gotta znají a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20. A vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není, a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy. Byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, možná už několik měsíců taky. No.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říct, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to...
5: To je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný, takový pejseček, přátelé. Helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: vám tedy někdy musím říct, že jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampo, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
5: Ale prase je taky zvířátko. A taky trpí.
0: A to už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Když se řekne neděle, každému z nás se možná vybaví něco jiného. Někomu vůně vývaru a pečeného masa z kuchyně, jinému cesta do kostela, návštěva u babičky, odpolední procházka, fotbal, dechovka z rádia nebo chvíle, kdy se konečně sešla celá rodina. Neděle bývala dnem, který měl svůj řád a své rituály. Oblékalo se svátečněji, vařilo se lepší oběd, nepracovalo se a na některé činnosti by si člověk možná ani netroufl, protože je přeci neděle. Dnes máme životní rytmus jiný a hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se často stírá. Jak vypadala neděle vašeho dětství? Jak vypadá dnes? Chodilo se tehdy v neděli do kostela, na návštěvu příbuzných nebo na společnou procházku, nebo z kostela na pivo? Byl samozřejmostí slavnostní oběd a celá rodina u jednoho stolu. Co u vás nesmělo chybět? Vývar, hřízek, sváteční oblečení, zákusek z cukrárny nebo odpolední káva? Muselo být všechno v sobotu uklizeno, protože v neděli se opravdu nepracovalo. Svůj příběh zavolejte do studia z Línského studia Českého rozhlasu na telefon 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme neděli 5:23 hodině a neděle je i součástí našeho dnešního tématu. Když se řekne neděle, co k němu má pan Ivan ze Západu Česka, to se dozvíme právě teď na telefonu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím, pan Louhy, doby jsem se dovolal, jinak a to téma mě taky docela zajímá, oslovuje, tak jestli můžu pár slov k němu. Takže když jsem ještě byl doma, takže neexistovala maminka v neděli, musel být zákusek nějaký, jestli to byl i ovocný dort, nebo cokoliv po obědě v neděli musel být něco sladkého, to bylo pravidlem.
0: Uh-huh.
1: A zase, když jsem podvěží do ženatej a syně, když jsem byl na Plzeňsku nebo na takže musel být řízek, zase řízek, no tak na vojně jsem říkal, ne, já jsem znovu na vojně, ne, byla klasika a viděli jsme, že bude k pobydu řízek, proč ne, a když už jsem viděl tady na zpátek, zase vše bůh zajímalo mě, jak v Německu, v Bavorsku, jo, když už byly otevřené hranice, kde jsme a už mohli se taky podívat, tak jsem si zjel ráno v neděli do Bavorska ticho. A jsem tam byl nějak po 7 hodině, 7:30. Teď lidi teprve z kostela potichu zašli, vrzli vrátka, zašli na kapče nebo na pivo do hospody a teprve se začíná pomalinku nedělní život, co nějak u nás, že je moje druhá žena musela pro ní se pracovat v sobotě, neže absolutně ticho, klid, pohoda. To, kdybychom se toho jednou dožili, bylo by fajn.
0: To
1: kam
0: určitě
1: jste se dovolal? Jenom do kterého studia, do kterého města?
0: Do Zlína, zlínské studio.
1: Ježi, tam už jsem byl, teď vám spadnu, tam už jsem dlouho nebyl.
0: No, tak mi řekněte, jak vypadala třeba dnešní neděle, Ivane?
1: Moje? No, byl jsem do Haňkam, jsem nevyrazil, uvažoval jsem, jestli si půjdu zaplavat, máme tady přehradu 3 kilometry od baráku s kalkou, no ale začal poprchávat a takže jsem si dělal trochu, nebo zítra, co mě malinko čeká a odpočíval jsem, koukal jsem na televizi, miluji rádio, mám jich X, takže poslouchám hodně moje nejmilější lásku rádio a v pohodě jsem si neděli užíval.
0: Tak to zní dobře, nic nedělat. Neděle má být právě od tohoto slova nic nedělání.
1: No a bohužel my to neznáme už. A říká moje druhá manželka, musela dělat horko těžko, že byla třeba po měsíci bez práce a horko těžko sehnala ve Varech pro Němce, dělala part umělá průmyslovačka, ale a v soboty neděle musel dělat i noční a dělala za 8 000 korun, byla parťačka a to by Němka za přepočtu 8 000 korun by neotevřela ani oči. Ne, to bez nějaké legrace.
0: Ivane, co jste jako dítě v neděli miloval a dnes už to nezažíváte?
1: No, to jste... No, my jsme neměli, já nevím, no, za první se do 57. bydali v Chebu, potom jsme se přistěhovali za tatínkem do Varů, takže... A muž asi jsme jezdili, když už jsme se mohli na oktávku, takže jsme jezdili na vejlety s rodičema a dost času jsme jezdili za rodinu, za babičkou do Plzence, kde jsem měl dobrý rodinný vztahy a takže se jezdil na vejlety a určitě viděli my a oni rádi nás, takže se jezdilo pohodě na výlety, někam se podívat a užívali jsme si tu neděli tak nějak rodině a v pohodě.
0: Tak to bylo přesně tak, jak by to mělo vypadat. Rodina spolu každou neděli, nebo po každé, když to šlo v neděli. No to zní hezky, jak jste říkal, dnes už se to moc nestává. Ano, ta hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se opravdu úplně stírá, ale i proto je dobré si připomenout, že neděle je opravdu čas odpočinku a že pokud to jde, tak bychom si ho měli najít. Já děkuju, že vy jste si
1: můžu ještě dát, byl mi 80, chci se po třetí oženit a jestli mi vlastně nedovolím dělat v neděli v žádném případě, to, že v neděli jezdí natáčet, tak v neděli nebude smět pracovat.
0: Dobře.
1: Ne, užívat ji podle sebe, jo.
0: Tak by to mělo být.
1: Pro mě vaření není problém, nebo starat se, to je to nejmenší a prej docela dobře chválně. O to ani v neděli nebude smět pracovat.
0: Tak ať vám to vydrží, to předsevzetí. Mějte se krásně, Ivane, moc vás zdravím a někdy příště naslyšenou.
1: Tak se podívám. Mějte se fajn, naschledanou.
0: Neděle bývala dnem, kdy se rodina zastavila a byla spolu. Zastavíte se někdy i dnes a vzpomenete si na to, jak to bývalo. Zavolejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 15 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu. Když se řekne neděle, každý z nás si možná vybaví něco úplně jiného. Co se vybaví vám a jak voněla neděle vašeho dětství, Michale? Zdravíme vás.
1: Já vás také zdravím i posluchače Českého rozhlasu. No, u mě neděle znamenala vůně pečeného kuřete, brambor a k tomu buď zeleninový salát, anebo třešňový kompot. A to byla většinou takováto neděle. A u babičky to byla bramborová buchta, vdolky, štrůdl, třený koláč, prostě něco jiného.
0: No, dobře. Jak vypadal ten den? Chodili jste do kostela v neděli, nebo toto vás minulo?
1: Já jsem chodil zpívat do kostela na kůr, takže ano, 8:30 už na kůru a vlastně doprovázet se mši svým hlasem. Potom vlastně zpátky domů a pokud si dobře pamatuju, tak jsme už v neděli moc jako nepracovali doma a spíš se tedy odpočívalo, nebo když bylo léto, tak jsme jeli někam k vodě prostě a užívali si tu neděli. Ale dneska, můžu potvrdit slova předchozího posluchače, dneska ta doba je úplně jiná a vy jste to vlastně ostatně sama také říkala, že dnes se to spíš už je stírá,
0: no. No, jak dlouho vám vydržely ty ideální neděle? Kostel, oběd, výlet?
1: Tak mě je poměrně málo, mě je 41 let, takže
0: stále?
1: Ne, stále.
0: Chodíte zpívat na kur?
1: Přiznám se, že už velice sporadicky, no, už taky na to není čas, mám vlastní rodinu a už nebydlím tam, kde jsem bydlel, takže ten čas už věnuju té rodině a je teda pravdou, že dnes neděle byla pracovní.
0: A kdo byl u vás duší neděle? Tomu se dřív říkalo ten, kdo neděle dirigoval. Byla to maminka nebo byl to tatínek jako hlava rodiny? Kdo plánoval nedělní odpoledne, jestli budeme doma, pojedeme na návštěvu nebo na výlet?
1: Já si myslím, že to plánovali oba a možná víc asi mamina.
0: A co jste jako dítě nesnášel na neděli? Bylo něco takového?
1: To hodně teďka přemýšlím, ale asi by mi někdo neudělal dobře rybízovým koláčem s drobenkou.
0: Tak. Tak vy jste mluvil o babičce, tam jste řekl spoustu dobrot, voněvých dobrot, takže ti věděli, co máte rád.
1: Ti věděli a bohužel už mezi námi nejsou, ale určitě i ty dobroty byly doprovázeny tou atmosférou, že jo, staré chalupy, kamna na tuhá paliva na dřevo, že jo, s troubou a prostě to jídlo těchto kamen chutnalo jinak, to není jako dneska z elektrické trouby nebo splinové.
0: No, to úplně prostě souhlasím, asi mnozí posluchači. Řekněte mi, vy jste teda mluvil o tom, že dnešní neděle pro vás je pracovní, je to výjimka nebo pravidlo?
1: Spíše už pravidlo.
0: A nešlo by to zařídit, abyste tedy trávil ten čas více doma? Ono některá povolání to nedovolují, veďte.
1: No, některá povolání to opravdu nedovolují, já tedy se snažím, nebo jsem pánem svého času, ale pokud je potřeba tu práci odvést, tak je taky udělám, ale zase vím, že ji třeba nebudu muset dělat zítra a že mám volně. A to je pondělí.
0: Dobře. Pokud teda máte volnou neděli, tak jak vypadá ten den s vaší rodinou? Jak moc se podobá tomu, jaké to bylo dřív? Nebo jak je to odlišné?
1: Tak máme dvě děti, 12 a 7, tak žena už je dopředu, začne oťukávat můj volný čas a na základě toho tedy naplánujeme nějaký ten výlet nebo poznávačku, byli jsme minulý víkend. A to je vlastně pravdou, minulý víkend jsme byli na Karlštejně, koně pruské jeskyně a takové to Velká Amerika a takové to úžasné dominanty České republiky. Tak to bylo takové zážitkové, odpočinkové a tento víkend byl prostě pravdou.
0: Tak pokud se podaří strávit takovou neděli, alespoň jednu, dvě v měsíci, tak je to dobře. Tak je fajn, že na to myslíte. Když to nevyjde, tak je to škoda. Ale je to tak, jak to je, že ta dnešní doba nás trošku žene a trošku sráží na kolena, co se týče těch nedělních odpolední, protože tam bychom opravdu měli nic nedělat a být s rodinou. Děkuju vám, Michale, za milé povídání, tak teď teda jste na cestách, slyším dobře,
1: ano,
0: za vámi.
1: Dobře, jsem na cestách, jsem na Plzni jihu a tady teda je veliká bouřka a hodně prší.
0: A už míříte
1: jedu,
0: domů
1: jedu
0: teda.
1: Jedu k domovu, ano, tak, jedu k domovu.
0: Tak to teda brzy, o 11:30 v neděli.
1: No a já už to mám domů 5 minut, takže už to opravdu se to chýlí.
0: Tak ať je těch posledních 5 minut bezpečných, opatrujte se a zase zavolejte. Mějte se dobře.
1: A vám přeji krásný večer, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo tě má rád? Lucie Vondráčková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 4 minuty je tady 11:30 a s námi je další host. A tím je kdo? Zdravíme vás.
1: Zdraví vás taky. Sedlák z Prahy a Michelina. Michal, ano, je to taky.
0: Možná si neděli pamatujete podle vůně vývaru svátečního oblečení nebo návštěvy u babičky. Co je pro vás dodnes takovým typickým znamením neděle, Michale?
1: Tak já si na neděle vzpomínám, jakožto malý dítě jsme s rodičema trávili na chatě. Hezký neděle, byly to nádherný neděle, kdy jsme s tátou vždycky ráno vyjížděli tady z Myšlína do Mnichovic do obchodu pro takzvané rohlíčky, obyčejný pečivo. My tu máme v kraji takovou vyhlasnou pekárnu, která peče velmi výborný rohlíky, tak na to si pamatuju velmi dobře. Vždycky jsme si je dávali s maslem. No a odpoledne jsme pekli tradiční české buchty. Tak tu chuť si pamatuju do dneška a ještě nedávno jsem si je připomněl a s tátou jsme je udělali. Dalo to hroznou práci, šílenou práci to dalo. Takže už bych to chtěl asi zopakovat, ale ty vzpomínky jsou nádherný. Vzpomínky jsou nádherný a neděle je vlastně poslední den týdne a já mám takovou, jak bych to řekl, asociaci a nebo takový spojení, že prostě to je poslední, to je konec něčeho, něco končí a další den to začne. Takže jsem vždycky odpoledne, v neděli odpoledne mýval takový zvláštní pocity smutku. Nevím, jak to nazvat. No, odjížděli jsme do Prahy. Možná jsem se netěšil na pondělí, protože jsem musel jako školou povinnej zasednout do školních lavic. No, tak to si vybavuju takhle. No, jinak já jsem neděle sám třeba trávil, protože to mi bylo kolik, nevím, to bylo ještě před pubertou na tu dobu. V té době, na kterou já si pamatuju, tak já jsem studoval hodně jazyky, já jsem v tomhle tom byl takový hodně zvláštní, tak v té době jsem studoval finštinu a já si pamatuju, že jsem se jednou učil takovou dětskou říkanku, a ta říkanka vlastně vyprávěla o tom, že v pondělí se dělají klobásy, v úterý se dělají bochánky chleba, ve středu se jí polévka, ve čtvrtek palačinky, v pátek brambory na pánvi, v sobotu kávu do remosky. A jsme měli, nebo měli ti, kdo prostě ve Finsku žili, že ano, tam to vzniklo a v neděli si všichni mohou pochutnat na koláči a buchtě. A já si to, tu poslední větu pamatuju a aby v noční lince taky jednou a možná naposled zazněla finština, tak já to zkusím říct ve finštině. Sunnuntai na kaikkisa kakua ja pulla maiskuta. Tak tím bych to asi zakončil.
0: Michale, vy jste dobrý, vy to máte vždycky nachystané, tak zajímavě od A do Z a dnes jste ještě to přidal teda.
1: Nemám nachystané, to si pamatuju, ale je pravda, že já jsem si to předtím vyhledal, abych si to trošku připomněl, no a já jsem původně vůbec nevěděl, o čem budu povídat, já jsem totiž hrozně rád, že jsem se vůbec dovolal a zase jsem se dovolal. Já mám vždycky takový vlny, nebo je to ve vlnách, kdy třeba jeden týden to několik dnů zkouším a potom třeba půl roku dám pokoj.
0: No, to nemusíte, zkoušejte to, když se to podaří, budeme rádi. Jsem ráda, že jste se k nám dovolal, že jste si s námi povídala, doufám, že vás potěším písničkou od Elánu. Královna bije Lichtenisek právě teď i pro vás, Michale. Děkuju za telefon.
1: To mě moc těší, tak se s vámi loučím a budu se těšit opět naslyšeno.
0: Byla u vás doma neděle opravdu svátečním dnem? Na to se vás ptáme dnes v noční lince. A co jste v neděli dělali vždycky, ať bylo léto nebo zima?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Volá k nám Sofia. Vítám vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý den.
0: Pamatujete si neděle svého dětství? Možná byly obyčejné, ale právě proto se na ně dnes dobře vzpomíná. Podle toho pozdravu máte hlas mladší, tak nevím, jak daleko budeme šáhat do vzpomínek. Povídejte.
1: Vzpomínky jsou docela daleko, nebo aspoň pocitově určitě. A no, jsou to hezký vzpomínky všechny. Jezdili jsme k babičce, vždycky tam byly buchty a jídlo navařeno. A často jsme se starali o slepice a kydali jsme hnůj králíkům. Takže takový jako venkovský život jednou za čas.
0: Takže u vás nemuselo být v sobotu všechno hotové, uklizené, aby se v neděli nepracovalo?
1: No, je to možný, ale já jsem to moc jako dítě nevnímala. Já jsem lítala hlavou v oblacích.
0: A byl nějaký nedělní zvyk u vás v rodině běžný, který si dodnes pamatujete?
1: Určitě. Děda se vždycky musel dívat ráno na specifický program v televizi a vždycky musel být tříchodový oběd.
0: Tříchodový oběd, takže?
1: Je tomu tak. Takže polívka, hlavní jídlo a buchty.
0: Mm-hmm. A co se dělo potom? Poslouchali jste pravidelně společně třeba rozhlasovou pohádku?
1: To ne. Spíš v tomhle tom souhlasím s panem Michalem, který říkal, že přišel takovej ten zvláštní odpolední nedělní pocit. Jo, takže taková ta prázdnota, kde se člověk vrací do toho města, pryč od těch králíků a slepic a no a prostě to všechno začíná znova, no. Takovej cyklus, jako.
0: Sofie, ale to je báječné, že jste to neměla za trest, protože většina dětí se právě netěšili na tu práci, ale je pravda, že zase tady to bylo spojeno s tou návštěvou rodiny, takže ano. Jinak teda, co zatím psali všichni na e-mail noční linky, tak se nikdo netěšil na práci, což mě překvapilo, protože přece v neděli se nepracuje. Možná proto už je tak obtížné pracovat, že ten sedmý den je člověk opravdu unavený a to tělo ten odpočinek potřebuje. Takže když ho nemá, tak je dvojnásobně nerado, když musí něco dělat. A kdo u vás doma vařil nedělní oběd?
1: Tak u nás to bylo tradiční, řekněme, takže všechny ženy v domácnosti vařily a muži, nevím, hrabali listí, řekněme.
0: A kdo u vás vaří nedělní obědy teď?
1: No tak já bohužel už jsem většinou sama v neděli, takže já vařím nedělní oběd. Což je super, protože já umím vařit.
0: Takže vás to maminka dobře naučila. A vaříte podle receptu, které vám dala, nebo od oka, jak se říká?
1: Jako v něčem se určitě inspiruju. Ty matky jako zanechávají něco v dítěti vždycky. Takže to, co jíte, tak se vás to drží, ale odstoupila jsem od tradičních jídel, řekněme, víte, tak já jsem, že jo, mladá, teď ty mladý vaří spíš jako ty mezinárodní jídla, takže ta česká kuchyně už mi není tak blízká, což byla velká součástí neděle. Takže vlastně to je taková změna.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Dobře, Sofie, no tak dnes jste třeba trávila neděli jak, tak nám to pověste.
1: No to je zajímavé. Tam je velký kontrast vlastně. Teďkon, já jak jsem student, tak ta jako ta čára, která odděluje ten týden od víkendu, zmizela, řekněme. Teďkon je ta práce rozprostřená všude po tom týdnu a ten relax přijde vlastně v ten moment, co se ho člověk zvolí. Takže dneska jsem třídila dřevo a vozila jsem látky.
0: Plátky?
1: Látky. A látky. No, my děláme festival a spoustu práce.
0: Spoustu práce. Tak ano, ten kontrast je velký, ale on je to asi jenom takový milník mezi tím, než se to potom promění, jak budete mít svoji vlastní rodinu. Tak pak se možná budete moci vrátit do nějakých tradic, ono to tak bývá. Tak ať je ten mezičas co nejpříjemnější, vám přeji. Jsem ráda, že jste si s námi povídala a zavolejte zase příště. Budeme tady, jsme tu každý den od 23. do 1 hodiny. Noční linka.
1: Děkuju. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To bylo fajn, co říkáte. Teď kapela Šalom.

0: Neděle měla kdysi svoje pravidla. Svátečnější oblečení, slavnostnější oběd a hlavně žádná práce. Co z toho si pamatujete ze svého dětství? Ptám se paní Věrky z Náchoda, která volá noční linku Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás hlavně, paní moderátorko. A

A já bych teda chtěla o tom trošku povypravovat. Tatínek každou neděli chodil hrát do kostela, do Československého v Červeném kostelci. Byl to zasloužilý varhaní, který tam hrál 35 let a byl úplně proto zapálený a hrozně to miloval. A každou tu neděli ty 3 kilometry pěšky do kostelce, my jsme bydleli jako na straně takhle za Čermákem, za Rybníkem, a takže on pěšky, nikdy jsem neslyšela, že by třeba huboval, že to byl, že byl to kus cesty, nebo že prostě byla zima, kdy všelijak bylo, kdy se tenkrát to bylo sněhu a ta zima byla úplně jiná, než třeba je teďka. A on vždycky přišel domů a tak šťastný, že mu šli dobře varhany a spokojený. Tak to je o tatínkovi. A maminka, to prostě byla kuchařka, která si od rána hleděla nedělního oběda. Uměla vařit všecko a výborně. A pravidelně u nás byla hovězí polévka s nudlema. To do dneška nepochopím, jak to všecko zvládla. Ona dávala všecko ráno teprv vařit, nudle dělala domácí, toto jen slyštilo pod tím nožem, jak to teda krájela, já jsem to všecko okukovala a fakt jsem se docela jako divila ty šikovnosti a ty rychlosti a teďka třeba knedlík vařila, řízek, zelí, my jsme měli rádi ten pavlišov nebo svíčkovou, prostě se to tak střídalo. Ale že ona prostě pořídila ten celý oběd za ty dvě, tři hodiny udělat, to já si to už dneska musím třeba kolikrát, nebo už taky jsem teda stará, tak si to musím kolikrát už třeba předvařit, nebo bych to ani nestihla. Ale dobrý, tak tohle to teda, potom teda, když po tom obědě, nebo když jsme se teda naobědovali, tak to muselo být všecko, ona si tak hleděla toho stolu, aby to prostě, aby byl ubrus pěkný, čistý, aby to bylo všecko připravené, bo já jsem jí pomohla ty talíře a to, a už mě k tomu tak vedla a mě to tak hrozně bavilo, že já jsem prostě ušla i sama a už jsem jí pomáhala a pak teda s tím nádobím samozřejmě, že jsem vždycky utírala, ona mila a pak teda po tom obědě, když bylo všecko už uklizené, tak jsem jí nikdy neviděla, že by se válela třeba odpoledne, že by se nějako prostě pogaučit, že by si odpočívala, nikdy ne, ale v tu neděli, to si tak pěkně lehla a ten taťka taky, a to jsme poslouchali tu pohádku z toho rádia, no to prostě bylo něco neuvěřitelného, to se nedá zapomenout a všechny jsme pěkně poslouchali a v létě po pohádce bylo kafe, ale tenkrát se ještě tak moc to kafe netradovalo, ale spíš ten čaj a vždycky teda každou neděli bylo upečeno, ale to bylo ze soboty a to byly vždycky buď to buchty, nebo koláče, nebo koblí, ale nikdy to nechybělo, prostě to vždycky bylo a to už tomu patřilo. A tatínek vždycky povídal, tak já pak bude něco chytrýho, když bylo po pohádce. A já se musím tomu strašně smát, jak on to říkal. A mamka vždycky říká, no samozřejmě, tak jsme si ten čajček nebo něco k tomu, teda to upečený. A v létě to byla každou neděli, když bylo počasí, do lesa na houby. To byly nejkrásnější dny a nejkrásnější odpoledne prostě, který jsem já s těma našima zažila. Maminka míň viděla, tak ona tak nenacházela, ale tatínek ten jen ukazoval holej porad. Tohle tady nenecháme, no tohle tady přece nenecháme, takového krásného křemeňáka. A ona vždycky, kde pak táto, kde pak to je? A chudák vždycky to jenom sbírala a čistila. Já teda jsem taky hodně nacházela, ale tentokrát už teďka už ne, protože jsem ztratila hodně zrak. A tak bych se ráda vrátila na ty místa, kde jsme chodili a nemůžu, protože nemělo by to žádný smysl a taky v tom lese se to všecko změní a už se to prostě, už bych to nezvládla s těma očima. Takže takhle a nevím teda, co bych ještě řekla.

0: prostě nikdy na to nezapomenu a pak nezapomenu taky třeba na sobotní večery, když to jsme měli nejvíc práce, protože my jsme neměli elektriku až od 62. roku a vodu taky ne, že museli jsme chodit do lesa, do studánky, takže to maminka teda vždycky prala po koupání a to se mi pomáhala, jezdila jsem s prádlem máchat na ten rybník, vždycky jsem se vrátila, ona to už vyždímala a zase to prostě pověsila a všecko a to byla fakt pracovní sobota úplně s úklidem, s pečením, s přípravama třeba zase nějakého třeba šití nebo tak, takže tohle, ale ty neděle teda, ty jsem chtěla vzpomenout a potom třeba v zimě zase tatínek strašně rád vzal ty housle do ruky, tak hrál třeba na ty housle a hodně jsme zpívali, já to miluju a já musím brečet.
1: Věruško, to se tak krásně poslouchalo, byli jste opravdu spolu, povídali jste si, někam jste vyrazili. Dnes jsme sice často vedle sebe, ale občas jsme každý někde úplně jinde, třeba v telefonu. Myslím si, že to jsou velké rozdíly oproti té dnešní době a té minulé. A já myslím, že vy jste vděčná za to, co jste prožila, alespoň z vás cítím takovou pokoru i to, že se nechcete třeba vrátit na ta místa do těch lesíků, protože jednak by to bylo pro vás náročné fyzicky, vypadá to tam jinak a ještě by ty vzpomínky možná trošku zabolely, ale to je přirozené, to znamená, že jste měla krásné dětství a je na co vzpomínat. A my jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi.
0: Ten domeček jsme museli opustit a jako nemůžu to prostě jako vydýchat, bolí mě to, jezdím kolem něj a vždycky se otočím na druhou stranu, nechci se dívat, ale stejně se tam vždycky po jednou mlčku podívám a musím si zabulet. Je to tak.
1: Je, a tento pocit znám, vám musím Věruško říct. No, mějte se dobře.
0: Taky všechny zase zdravím. Moc si vzpomenu vždycky na tu paní Aničku, ta je taky tak strašně hovorná a tak ta se s tím svým handicapem tak smířila a já mám zrovna z toho strach, jak se to všecko horší, jestli já bych to takhle zvládla jako ona. A všecky zdravím, já miluju všechny toho pana ze Židlochovic, Františka, a já to ani neumím jmenovat všecko, i toho pana Roberta, ten taky to nemá jednoduchý a všecky zdravím.
1: Děkujeme za srdečné pozdravy, Věruško. Krásnou noc.
0: Moc ráda, že jsem se dovolala. Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince Českého rozhlasu. Za necelou minutu je tady druhá hodina dnešní Noční linky. A i nadále, i když už bude pondělí, si budeme povídat o nedělích. O těch, které jsme prožívali jako děti. Neděle znamenaly být spolu, vyrazit na výlet, navštívit rodinu, jít do kostela, společně zasednout k jednomu stolu. Možná jste tehdy netušili, jak cenné tyto obyčejné chvíle jednou budou. Tak si pojďme ještě jednou zavzpomínat, jaké byly ty vaše neděle a co vám v nich zůstalo v srdcích dodnes. Volejte Jarku Barbosíkovou, 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, je půlnoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl potlesk pro Jaromíra Nohavicu. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje povídáním. S kým? Zdravíme vás.
1: Hezký dobrý večer, nebo dobrou noc.
0: Pan Hynek z Vysočiny, vydržel jste do vysílání, to jsem ráda. Každá rodina měla svou neděli, svoje malé nedělní zvyky, rituály. Jaké byly ty vaše, Hynku?
1: Maličký moment, vypnu rádio.
0: Určitě, a potom se rádi vrátíme do vzpomínek vašeho dětství.
1: Vzpomínám až dlouho do mého mládí, tak každou druhou neděli byla povinnost, protože jsem měl strýce kostelníkem, tak mě angažoval jako ministranta. Takže každou druhou neděli jsem sloužil coby ministrant, to byla moje povinnost.
0: Hynku, a můžu se zeptat, proč každou druhou?
1: Protože tam to byl boční kostel na Loučanech a hlavní byl v náměstí nad Oslavou. A tím pádem tam vše hlavní byla jenom jednou za ty 14 dní. Takže to byl každý druhý týden. No a tak jsem prostě vyrůstal a tak dále. Potom, když jsem začal brát rozum a snažil jsem se něčím vyučit, tak jsem si zvolil povolání číšník. A to mě poznamenalo tak, že jsem zase ty neděle mýval dost často narušené tady tím, že jsem musel do práce.
0: Prací, no.
1: Takže to byla další věc. No a když jsem se vyučil, tak jsem byl zaměstnaný samozřejmě v hospodě a tam to bylo to samé. Takže to byly zase narušené, takže mě to vlastně pronásledovalo celý život, protože když to vezmu na třetí zaměstnání, když jsem se stal hasičem z povolání, tak tam ty sobotní nedělní služby byly taky, takže když na mě padla řada, tak jsem musel do té práce, i když byla třeba ta neděle. No a tady v tom rytmu jsem strávil de facto celý svůj život až do důchodového věku. Takže já jsem měl ty soboty, neděle nějakým způsobem narušené. Ale je to pravda, že bylo to, když bylo volno, tak to bylo krásné, protože můj táta měl ještě dva bratry na Loučanech a to byla neděle, to byla vycházková doba a tady ti tři chlapi vyrazili prostě na procházku přes dědinu, přes do lesa a zase potom zpátky, takže to byla takový parádemarš. A to se mi hrozně líbilo, protože by nás samozřejmě brávali sebou. No a tam pro nás dělávali různé kratochvíle. Pamatuju si, že třeba mě postavil tatínek takový vodní mlýn na potoce. No a tím jsme se bavili. To byla naše nedělní zábava. Takže takhle to bylo. No ale já jsem bohužel tady toto těm mým dětem nepředal, protože přestože jsem já byl zaměstnaný jako hasič, tak ještě k tomu moje manželka byla zaměstnaná v obchodě. No a to už bylo po převratě, takže vlastně potom se zaměstnávalo to tím způsobem, že jsme se snažili získat jakýkoliv zdroj, takže jsme měli i v tu neděli otevřeno a to byl největší nával. Že my jsme měli takový obchod, prostě malý, smíšené zboží, bylo tam všechno a nedalo se prostě vynechat. Ti lidi na nás čekali už potom. Takže i tady toto pořád nás to pronásledovalo, že tady ty soboty, neděle byly zaměstnání. Ale manželka samozřejmě se snažila nám to vynahradit, takže tak, jak říkali tady přede mnou, tak nedělní oběd prostě byl nedělní oběd. Bylo to něco slavnostního, ať už to byly ty slavné řízky, které do dneška nemám rád. A potom byla zůbež, že, takže z toho se vařilo, byli králíci, takže tohle to se připravovalo na různé způsoby, ale vždycky to bylo, i to tam bylo zmíněno, že byla nějaká buchta. Prostě to byl takový závěr toho slavnostního oběda, že jsme si sedli, dali jsme si to kafičko a k tomu tu buchtu. A je to pravda, že my jsme tady toto učili i naše dcery, jsme měli 3 dcery, tak jsme je to učili tady v tom, že prostě cokoliv se řeší, i když byli ještě malí děti, tak vždycky se sedlo okolo stola a i když samozřejmě neměli žádný hlas, všechno už bylo rozhodnuté, ale my jsme je vzali k tomu, že se jako rozhodujeme a ptáme se jich za jejich názor. A můžu vám říct, že do dneška si to děcka pamatují, i když dneska už jsou ve věku 50 let, tak jim to pořád tkví v paměti, že jsme si považovali toho jejich poradního hlasu.
0: Aha, vidíte to, to zní zajímavě. Hinku, tak vypadá to, že i když vám do toho života, do toho nedělního chodu zasahovala práce, tak mám pocit, že o to víc jste si vážil těch společných chvil a že když jste spolu byli, tak jste spolu opravdu byli a spolu plánovali, jak říkáte, i prožívali a to je dobře, tak by to mělo být.
1: Přesně tady to jsem tím chtěl vyjádřit, že jsme si považovali každé té chvilky, kterou jsme mohli strávit spolu. A to byl základ ty naší rodiny a jsem tomu rád, že jsem tady v tom smyslu ty naše 3 holky a následně i jejich manželi nějakým způsobem vychoval a připravil do toho života.
0: A taky jsme rádi, že jste nám o tom vyprávěli. Hinku, měli bychom se rozloučit, takže já vám teď poděkuju, posílám nejenom pozdravy, ale také písničku od Marcely Holanové. Čau, lásko, doufám, že se vám bude líbit.
1: Ještě moment, prosím. Ještě dneska, kdy vlastně už jsem vdovec, tak mám taky, považuji si každé neděle, kdy za mnou přijedou a jezdí často, takže to je ta neděle taková slavnostní, když si děti přijedou. Zrovna tak, jako dneska tady jedna z dcer byla.
0: Tak to má být. Krásný noční čas, Hinku, přejeme a loučíme se.
1: I vám hezký večer a zbytek noci.
0: Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly obyčejné neděle. Na kterou neděli ze svého dětství rádi vzpomínáte vy? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sváteční oběd, babeččin zákusek, kostel, procházka, odpolední návštěva. I tak mohla vypadat obyčejná neděla vašeho dětství. Co z toho patřilo k neděli u vás? Ptám se paní Nory. Ta volá noční linku Českého rozhlasu z Frenštátu pod Radhoštěm.
1: Ano, ano, volám z Frenštátu, kde se naštěstí ochladilo, jenom si právě říkám, viděla jsem předpověď, že by mělo tady na severovýchodní Moravě pršet. No, noc už je a zatím ani kapka nespadla, i když od večera už se nějaká oblačnost přetáhla. Tak málem budu asi prosit svatého Petra, ať nějakou tu vodičku pošle. No, tak jak se to paní Jaruško řekla, tak ono to všecko v tu neděli v mém raném dětství bývalo. To se musím vrátit do doby 40. nebo končících 40. let a 50. let, protože v období války to si tolik nepamatuju, ale potom od toho roku 45-46, to už mám všecko dobře zapsané, ve 48. jsem začala chodit do školy. Takže neděle, tehdy byly ještě soboty pracovní dny. I do školy jsme chodili v sobotu. To trvalo, myslím, až do... Ještě když jsem, no pochopitelně, to jsem byla už po promoci, po 66. roce, kdy se teprve rušily ty pracovní soboty. Takže někdy maminka s náma kdysi dávno, to bylo možná po válce ještě, šla taky dopoledne do kostela. A potom s náma prošla po náměstí takové korzo, tak to bylo pro nás takové, že jsme si mohli prohlížet obchody a co je tam nového. A ona nám o všem vykládala, takže jsme vždycky věděli, kde kdo bydlí, kde jsou jaké obchody. A tak jsme se s tím vším seznámili. Kuchyni tehdy vládla stařenka. A máte pravdu, že býval, ne vždycky, ale často býval ten řízek, brambory a nějaký salát nebo jablečný kompot, protože jsme měli velkou zahradu, ovoce bylo hodně, tak jablečný kompot ten jsme milovali. Ale co jsme měli rádi, v neděli dopoledne staříček s náma někdy chodil do kina. Tehdy, myslím, to bylo v 10 hodin, kino čas, to byly nějaké krátké filmy nebo týdeník a nebo někdy i pohádka. To bylo moc pěkné, to se nám líbilo. Tak to jsme si vždycky se staříčkem něco povykládali o tom a pak, když jsme se z toho kina vrátili, tak už se doma tady v jídelně chystalo ke stolu. Protože já jsem vyrostla v domě, kde jsme žili pohromadě moji rodiče a maminčiní rodiče, čili staříček a stařenka. Takže nás bylo už a můj bratr, o 2 roky mladší, takže nás bylo 6. A to jsme vždycky každý měli své určené místo u stolu, stůl už byl nachystaný a stařenka potom už nosila jídla z kuchyně. To si vzpomínám taky, polévky v tu neděli, bývaly jsem tam i zeleninové, protože já milovala třeba s květákovou, ale hovězí vývar s nudličkama, anebo stařenka udělala takové tenoučké slané palačinky, frigátka, vždycky říkala, udělám frigátka. A frigátka, ta palačinka kulatá, se potom nakrájela na proužky, takové kratší, dalo se to na talířek a každý si potom do té polévky dával tak, jak chtěl. No a po obědě bývalo tehdy něco sladkého. Tehdy se pekly nějaké buchty, když se upekla bábovka, tak to většinou byla mramorová, tu jsme měli velice rádi. A nebo protože bylo hodně jablek, tak jablečný závín. A stařenka ovládala taky tažený jablečný závin. Ten křehoučky z toho křehoučkého těsta, ten byl vynikající. No a potom jsem měla ráda, to jsem pak už jako školní dítě převzala, že jsem dělala ty moučníky já a většinou to bylo něco puding a prokládané kulatými piškotky a někdy nějakým ovocem, nějakým kompotem, co jsme měli doma zavařené, nebo nějakým čemem, který jsme taky doma dělali, tak to a slavnosti se to ozdobilo třeba z nahoře ušlehaným sněhem, který byl oslazený a podle toho, když bylo jaké ovoce na zahradě, tak třeba na ozdobu se tam dal nějaký rybíz nebo angrešt nebo jahoda. Takže tohle mě přetrvalo i potom do mých pozdějších školních let, nebo když jsem byla i na vysoké škole a jezdila jsem domů, tak maminka vždycky říkala, tak nějaký ten moučník po obědě, to už ty nachystáš, a to byla vždycky moje práce. No a když jsem byla na vysoké škole, tak to vzpomínám, protože to tehdy bylo takové v rodině smutné období, protože předtím, než jsem nastoupila na vysokou školu, tak v průběhu těch 3 let předtím zemřel tatínek, stařenka i staříček. Takže maminka s náma zůstala sama. Takže já jsem vždycky z té Olomouce jezdila v sobotu odpoledne, jak mi skončila škola, protože jsme v sobotu dopoledne měli ještě přednášky, sedla na vlak, dojela jsem k večeru do Frenštátu a v neděli večer jsem se potom vracela. Takže to jsme měli zase trošku jiné neděle, protože to jsme byli sami dva s bratrem s maminkou. To už tehdy nemohly být nějaké zvláštní slavnostní obědy, protože to bylo i tehdy po té finanční a sociální stránce velice špatné. Maminka pekla takové nějaké obyčejné buchty na plech, ale nám to vždycky všecko chutnalo. Všecko, co jsme dostali doma, bylo vždycky moc dobré. A když jsem náhodou potřebovala zůstat v Olomouci a zůstala tam na neděli, tak to jsme vždycky zašli si nejdříve na oběd v menze a potom po obědě jsme lehli každá na válendu a poslouchali, tam byl rozhlas po drátě, pohádku. Tak to jsem si připadala skoro jako v dětství, ale to bylo úplně zvykem. Všechny holky na poschodí po obědě v neděli leželi a poslouchali pohádku. Tak to jsou moje takové hlavní vzpomínky.
0: Noro, to celé neděle bylo pro mě pohádka, jak jste o tom vyprávěla. Nádhera. Kaž by se člověk mohl vrátit alespoň jednou zpátky v čase,
1: ano,
0: a prožít tu neděli od začátku do konce. Možná by se na to dívalo úplně jinak než tehdy.
1: To je pravda. I když to bylo takové obyčejné, to tehdy se ještě nevařila káva jako teďka. To se vařila melta, ale nám se pochopitelně s mlékem, takže bílá káva anebo kakao, když byla nějaká ta bábovka, to jsme měli velice rádi, tak to bylo velice hezké. No a chodilo se taky odpoledne ještě na procházky nebo do rodiny na nějakou návštěvu, protože třeba si v rodině měli jsme tady několik příbuzných rodin ve Frenštátě, tak když se odbývaly nějaké svátky nebo narození nebo nějaká rodina oslava, tak se to obyčejně naplánovalo, protože byly ty pracovní soboty, tak za neděli. Tak to bylo taky velice hezké, protože u každé tety to bylo trochu jiné jídlo, trošku jiný moučník a na to jsme se vždycky i jako školní děcka hrozně těšili.
0: Paní Noro, děkujeme za vaše vzpomínky, za telefonáty, za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Děkuju moc, věnujte pozornost teď kapele Krištofa, taky dalším příběhům. Ano?
1: Já hlavně budu věnovat pozornost počasí, protože toužebně si přeju, aby sprchlo nejenom u nás, ale všude. Kéž by nějaká ta vodička přišla. Tak mějme se pěkně a dobrou noc.
0: Naslyšenou, i my ve Zlíně čekáme na déšť.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme minutu po půl dvanácté, po půl jedné, pardon. Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly neděle jeho dětství. Na kterou neděli vzpomínáte ráda vy, paní Aničko? Zdravíme vás ze Zlína do Havířova.
1: Ráda vzpomínám na neděle, kdy už jsem byla na druhém stupni základní školy. A vždycky jednou měsíčně, protože jsem tenkrát bydlela jinde na Valašsku a naše paní učitelka zařídila to, že jsme měli předplatné do Ostravy, do divadla, takže vždycky jednou za měsíc, někdy i dvakrát, vlastně to bylo nějak rozděleno podle skupiny, jako to předplatné. Jsme měli skupinu prostě, která byla v neděli, představení začínalo v 10 hodin, takže vlastně od nás jsme vyjížděli kolem té osmé, abychom tam byli včas a zpátky jsme se vraceli kolem té druhé půl třetí jako odpoledne. A prostě byl v tom vlastně, v tom předplatném byla třeba činohra, byla tam balet, byla tam opera, prostě bylo to nějak tak jako namícháno jako.
0: Mhm.
1: Takže tady na to vzpomínám, protože vlastně jsem jezdila vlastně celý druhý stupeň, celé vlastně 4 roky.
0: Což takže, už je nějaká doba, no.
1: Takže jako to, potom to nějak skončilo, protože paní Štálka vlastně se provdala, předtím byla jako svobodná, potom se provdala, takže už to tam potom na škole skončilo, protože sestra i bratr jsou mladší a potom už to tam jako nebylo.
0: Mm-hmm. Aničko, jak vypadají vaše neděle teď?
1: No tak teď už je to dobré, protože jsem v důchodu, takže si užívám důchodu. Ale když jsem chodila do zaměstnání, tak prostě dělala jsem v obchodě a pravidelně co druhý víkend jsem měla vlastně dlouhé šichty, takže vlastně jsem si užívala vlastně 2 neděle za, nebo 2 víkendy za měsíc, takže vlastně jsem se snažila, abych dohnala práci, kterou třeba jsem přesně nestihla, nebo jsem se tak i věnovala být dětem jako klukům, takže bylo to takové hektičtější a my jsme dělali i svátky, takže bylo to úplně o něčem jiném, než je to poslední jako dobou.
0: Mm-hmm. No a jak jste trávila dnešní neděli, abychom byli ještě konkrétnější?
1: No tak nevím, jak ve Zlíně, ale tady bylo celkem teplo, více jak 30 stupňů, takže jsem víceméně jako odpočívala, protože s věkem už mám nějaké zdravotní potíže, takže se to jako vůbec nedalo, takže jsem víceméně odpočívala a čekala jsem na déšť, který měl přijít, ale stále nepřichází.
0: Doufáme, že se dočkáme i my tady na Moravě. Tak Ani, zdravíme vás ze Zlína směr Havířov, mějte se krásně, užívejte celý nový týden a doufám, že se uslyšíme brzy v Noční lince. Ano?
1: Děkuji a pozdraví všechny linkáři, nasanou.

0: Taková obyčejná neděle může být po letech docela vzácnou vzpomínkou. Co bylo tou vaší nedělí a co vám z ní zůstalo dodnes? V noční lince Českého rozhlasu se ptám paní Nadě z Brna.
1: No takže ty dětský, jako když jsme byli jako děti, tak to jsme chodili s rodičem a vždycky nás maminka nastrojila a šli jsme ke stařečkům, to byli rodiče tatínkovi. No a tam se šlo tak v jednu hodinu na besedu, ze tři hodinky jsme tam poseděli, protože jsme se tam setkali s víc těma tetičkama a bratrancema. No a jsme povyrostli, no tak to už byli jako jiný, tak jako to už jsme měli trošku jiný zábavy. To jsme chodili do kostela, chodili jsme, já jsem pocházím z Násedlovic, a přes pole jsme chodili do Klobouk do Brna, u Brna, teda Klobouky u Brna, tam jsme chodili do kostela. No a to tak bylo jednou za měsíc, jinak byl kostel jako doma. A nejho takový, bylo to teda velice krásný, že vždycky maminka měla nachystaný, ona byla výborná kuchařka, buď to byl králík na smetaně, nebo na, jako na pečený kuřátka, no všecko, co se vypěstovalo doma, tak to se jako používalo. Nejhorší, tak jako bylo přes léto, to bylo pro nás se sestrou nejhorší po válce, když maminka si musela půjčit na měnu, když se měnily peníze, tak musela půjčit si od bratrance peníze, o který by přišel. No ale my jsme potom 3 roky museli chodit celý léto mu pomáhat sbírat okurky. Tak to bylo pro nás, to byla každá neděla teda zabitá. Až potom tatínek to nějak domluvil, že už jsme nechodili. No ale to, když nám bylo takových těch 14-15 roků, tak to jsme všecko udělali doma a pak se šlo korzovat na silnic. A obec byla plná lidí, to jako bylo veselo, tam se sedělo, tam si vykládali babičky. A to bylo takový jako živý na tém venkově. Dnes je to nepotkáte živáčka. Pak až jsme měli děti, no tak jezdili k mamince na každou sobotu, nedělu. Jsme tam pomáhali pracovat, až jsme tam na mince to podělali, no tak zase bývaly soboty. Jednou za měsíc jsem celou rodinu, moje děti, měla jsem 3 a 8 vnoučat, tak jsme je zvali vždycky na oběd. No a taky povykládali jsme si, pospomínali a pamatuju se, že jako dítě, když jsme byli, tak to se nejezdilo na žádný zájezdy, protože maminka s tatínkem měli pole, tatínek byl dost nemocný, ale chodili k nám tetičky a ti maminčiny sestry, nebo tatínkovi sestry a sestřenice, a hrávali se buď karty, anebo Člověče nezlob se. Mm-hmm. A my jsme si tam jako něco se sestrou dělali, buď jsme si šli na panenky, anebo poslouchali pohádku z rádia. A bylo to úplně něco jiného, tak jak je to dnes. No, bylo to takový krásný všechno, jako.
0: Ano, znělo to tak.
1: Jo, bylo to taková idýlka, vždycky to bylo jako, vím, jako dítě, když si pamatuju, to mě bylo takových 5 let, někdy si nás vzal tatínek na fotbal a to bylo na mezi, no tak jsme si tam rozprostřeli kapesníček, no a sedli jsme si jako na ten kapesníček, aby jsme si neumazali šaty a tak jako, bylo to jako takový krásný, zajedno byli jsme mladí a byli jako děti a neměli jsme kemu co závidět. Byli jsme všichni tak jako, tak nějak jsme na tém venkově jsme se tak jako velice rozuměli. Jeden druhý musel pomáhat, ať to bylo cokoliv, pomohl, když jako mohl, tak vždycky pomohl. A bylo to takový jako, ta idylka byla taková jako hezká.
0: A máte
1: moc ráda na to vzpomínám.
0: Fotografii z vašeho dětství, paní Naďo?
1: No mám, teď to přebírám, jenom že já špatně vidím, právě mám jako, vidím to čtení, když čtu, tak to vidím jak rozsypaná rýže, mám přeskákaný ty písmenka přes sebe, ale tak horko, těžko teda teď přebírám fotografie a když jsem uviděla fotky, jako kdy měl můj syn křtiny, no tak ty manželovi sourozenci, on byl nejstarší a byl jich 8, a tak jsem tu fotku našla, tak jsem to švagrové potom dala, říká, pane Bože, to už ani si nepamatuju, že jsme nějaký takový fotky měli. Mám toho strašně moc, jako, ale říkám, co se tehdy dělali takový malinkatý fotečky, že dnes jako to člověk už je to vybledlý, no ale mám tam jako těch fotek hodně, hodně těch bratranců, protože tatínek byl taky z 8 dětí, maminka teda se 4, ale každý měl hromadu dětí, takže jsme to tak jako, ta rodina jsme pořád udržovali jako pospolu. Teď už jako se tak stýkáme akorát jedna sestřenice, která měla 90 a druhou sestřenici, která měla asi 2,80, tak se dali pořád jako si voláme na narozeniny každý den té 90 lety, to jako vždycky zavolám jednou za týden poptat se, jak se jí daří, protože už sestra mě letos zemřela, tak už jsou sama, takže jako, ale děti

0: Já jsem vždycky říkala, bože, když mě bylo těch 15-16 roků, a říkám, no jak mohlo být lepší, ale teď už to říkám 30 let, že za našich mladých let bylo lepší.
1: Ano, určitě no právě nejste sama, to patří k životu.
0: Sama, ale chodím o hůlkách, dom po baráku o hůlkách a ven, jenom jako s vozíkem. A tak vždycky musím počkat, mám 13 schodů do baráku. A tak vždycky čekám, až někdo přijde z těch mojich jako dětiček, aby mě vyvezli. Vždycky říkám, děti, musíte mě vyvenčit.
1: Paní
0: člověk si se musí dělat legraci, ale říkám, ráda na to vzpomínám, když nemůžu usnout, tak se mě to tam v té hlavě probírá od dětství a všecko dokola. Jako. No. Já vám všem a všem přeju moc hezkou dobrou noc, zbytek teda nosí a hodně všem zdravíčka a už, aby nám konečně tady v Brně napršelo, tady nepršelo, myslím, 2 měsíce.
1: Já myslím, paní že už kapička. To bude brzy. Paní Naďo,
0: no,
1: krásnou bydlíme
0: kousek od přehrady, já jsem si vždycky myslela, že to ta přehrada tu vodu sem přitáhne, ale mně to připadá, jak kdyby ji odpuzovala. Mm-hmm. Přijde, všude kolem prší, ale v žabinách nenaprší a nenaprší.
1: Ještě k tomu žabiny, když se to jmenuje. To je milé. Tak naslyšenou. Neděle se možná změnila, ale některé její obrazy v nás zůstávají. Pojďte volat noční linku Českého rozhlasu.

0: My jsme se teď s paní Aničkou popřáli krásný den, ale spíše krásnou noc. Paní Aničko, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Zdravíme do Miroslavy ze Zlína.
1: Zdravím taky, zdravím všechny posluchače. Už jsme ve vysílání.
0: Ano. Jsou dny, které si pamatujeme podle vůně, zvuku nebo úplně obyčejného okamžiku. Jakou vzpomínku máte spojenou s nedělí vy?
1: Tak já jsem měla takové ty neděle velice různorodé. Různorodé, protože na našem konci, kde jsem bydlela tady v Miroslavi jako dítě, tak skoro u každého domu byla lavička postavená. A tam se vždycky v neděli odpoledne, pokud bylo teploučko, sluníčko svítilo, tak každá ta sousedka donesla nějaký ten džbánek toho, protože ti pánové zase dělali, já ty sousedé dělali nějaké víno z rybízu a z malín, jo, a někde měli takové to víno, to bako se tomu říkalo, takové červené, tak donesli, anebo donesla nějakou limonádu citronovou, citrony, a vyndal se u kopečku, pod hrušku se vyndal stůl, lavice a tam se sešly všechny ty sousedky a tam se debatovalo v neděli odpoledne. Dopoledne samozřejmě měli práci, že šli do kostela, potom uvařili, to už měli předvařené, nachystané. No a my jako děti jsme tam pobíhali. No a pokud jsem byla větší, tak jsem chodila na koupaliště v neděli také. A kam jsme chodili, což nikdy ještě nezmínil, že jsme chodili na odpolední představení do kina.
0: Aha.
1: První, druhá řada byla za korunu, promítali se tam pohádky, Sněhurka, takové ty klasické pohádky a to nás velice bavilo. A řeknu vám, že byly ty, hlavně v těch podzimních dnech, byly ty řady plné a bylo to teda moc pěkné. Pak se hrálo se ve dvě, v pěti, v pět hodin odpoledne a hrálo se, to bylo pro tu mládež a večer se hrálo pro dospělé ve 20 hodin. Takže jsme chodili na podzim do kina, no v letě na koupaliště a tady ty sedánky u těch pod těmi stromy. A taky v zimě moje maminka hrávala žolíky se sousedkama a ze sousedy, takže buď to přišli k nám, nebo my jsme šli zase k ním, to se uvařila na kamnech stál hrnec s meltou a byla upečena nějaká buchta, samozřejmě tak se u toho i třeba některý donesl nějaké vínečko, takže se popilo nějaké to vínečko a hrál se korunový a tříhalířový, korunový, tříhalířový a pětihalířový žolík. Žolíky se hrály. A já jsem chodila s maminkou a mně se to velice líbilo, protože já jsem těm sousedkám tam česala vlasy a dělala jsem jim různé účesy, oni měli většinou všechny drdulky, jo, jak to ty babičky měly, ale měly ty vlasy dlouhé, takže se jim to dalo i natočit a byly svolné, abych se jim v těch vlasech hrabala a mně se to velice, velice líbilo. A až jsem byla starší, tak potom už jsem mohla do té koupelny, na koupaliště chodit a taky často, velice často si vzpomínám, moje maminka jezdila s motorkou jezdila za svojí matkou a mě sebou brala, to jsem ještě sedávala, to jsme nepotkali auto, že jo, tehdy sedávala na té nádrži u té motorky a držela jsem se nějak, nebo jsem byla přivázaná, to já nevím. Takže to bylo takový příjemný, k té babičce jsme jezdili, ale babička potom, když mi bylo nějakých 7 roků, tak umřela. No ale vedle bydlel bratr, takže jsme jezdili k tomu jejímu bratrovi dost často na té motorce. Když bylo pěkně takhle z jara v neděli, takže já mám moc pěkné vzpomínky na svá dětská léta. No a z tím vařením. No samozřejmě, že maminka vařila, no ale já se musím přiznat, že já ty tradice celkem dost dodržu, takže my míváme v nedělu buď to ty řízky, ať jsou kuřecí, nebo z vepřového masa, nebo míváme nějaké bifteky taky, z hranolky, takže to. A nesmí teda, já mám takovou zásadu asi přivedenou z toho svého bytí, z toho tvého dětství, že maminka pekla v neděli, někdy v sobotu, když to bylo náročnější, a já peču taky. Já se snažím upéct taky, abychom měli na neděli nějakou buchtu. Říkám tomu buchta, ať už je to nějaký koláč plněný tvarohem povidly, nebo roláda s meruňkovou marmeládou piškotového těsta, anebo z toho olejového a na to nějaká taková ta pudinkovo-meruňková taková nějaká kvedlačka, to stuhne na to šlehačku, super zákusek to je taky. Takže se snažím, no a chodili jsme, a když už jsem byla vdaná a měli jsme děti, tak jsme pravidelně chodívali v neděli na výlet. Tady do okolí Miroslavy, do batušku se dala nějaká ta buchta, nějaké to pití, nějaká limonáda a chodili jsme na výlet. Taky jsme chodili k babičce, k manželovým rodičům jsme chodili jak pěšky, protože to byla dědina vedle, a tak to jsme šli, jak se říká, humny, že jo? Tak to bylo taky parádní. No někdy jsme, když to jsme spěchali, tak jsme jeli autobusem, protože v neděli jezdili autobus. No bylo to pěkné. A teď zase už jsme doma. Teď jsme doma a přichystáme jídlo s dědečkem a i tu buchtu a čekáme na vnoučata. Na pravnoučata, tak. Na vnoučata a pravnoučata. Takže je to taky milé. Je to taky milé a hezké.
0: Milé a určitě nádherné, protože právě o tom to jsou, ty neděle mají být o rodině.
1: Ano, ano.
0: Možná spěcháme víc než kdy dřív, ale toto by mělo zůstat a toto bychom se měli uchovat.
1: Já Ruško říct, že my s manželem obědváme spolu, stolujeme a obědváme spolu každý den.
0: Tak to má být. Aničko, loučím se, budeme se přepojovat ze Zlínského vysílání do Prahy, tak ať se vám daří.
1: Jo, vám taky.
0: Děkuji, že jste byli s námi, že jste se podělili o svoje vzpomínky na neděle, které pro vás něco znamenaly. Bylo zajímavé slyšet, kolik různých podob může mít jeden obyčejný den, kolik lidí, míst i chvil se do něj může vejít. A třeba si právě takovou chvíli v příštích dnech znovu vytvoříte, protože ty obyčejné chvíle jsou často ty nejkrásnější. Přeji klidnou noc, ať se vám hezky spí a zítra dobrý den. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dumasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame. Samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak? Zvolal Gringoire. Je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličeji zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vráskami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16-leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

0: Udýchaná dívka se konečně zastavila a dav jí nadšeně tleskal. Jolly, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si jí doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Jolly, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Jolly, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Dav tleskal. Jolly, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Jolly, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Jolly udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě sedm hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Jolly, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Jolly se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Jolly, jak káže mistr Jakub Charmoly, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Charmoly ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé.
1: Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala.
0: Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla, byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost. Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu. Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí. A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grève. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk, všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznu. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhrůžnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku, na odpor všem, kdo radí proti člověku, jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignor Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřeno není rozumné.
3: Paní Magloirová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. V krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane Komarka, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trhán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuju se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice. Neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Bez mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám. Hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám. Můžu zůstat?
3: Paní Magloirová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk, vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magloirová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Ne. Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra. Ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magloirová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane. Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svým domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako galejník. Koule u nohou, dvojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojte se. Jsem zloděj. A možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Tak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem pochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu.
5: Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil, vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
0: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
5: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
0: Křesťan má odpouštět.
5: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. Pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
2: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
2: Budiš jméno Boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
2: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
2: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
2: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
2: A čím budeme jíst?
3: Dále.
6: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
5: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne. To se teda povedlo.
6: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
6: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku. Dal jsem mu je.
2: Monsignore.
6: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
5: To jako můžu jít? Opravdu?
6: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
5: Pane faráři, vlastně... Pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
5: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
5: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
5: Já nevím.
7: Plakal Jean Valjean upřímně?
8: Vzpomínal na svůj dosavadní život a připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši a připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
5: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši. Odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Nechť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
9: Bonsoir, monsieur, klaním se vám.

jiv. Prosím jen dál, těší mě moc, vidím, že host tu stráví i noc. Bagáž jak cent, že jsem to bral, v očích bych rád ten materiál. Jen si račte přeště,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeleine, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl: Tak honem, řekl: Tonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec. Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil se třást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? Zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, aby spráskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky? Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě? Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Cosetta? Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto, Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejníci městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní.

jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajícími kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila o pelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javertovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte a řekl, zabil jste ji. Tak dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javerta. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javertovi a řekl, teď jsem vám k službám.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.